0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo? Koho si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
2: Začíná pořad Leonardo Plus, který věnujeme osobnostem ze světa vědy, dnes speciálně medicíny. Pozvání přijal chirurg Martin Fried. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Budeme se věnovat novým poznatkům v oboru výživy a léčby obezity. Co nového lékařská věda ví o působení takzvaných ultrazpracovaných nebo průmyslově zpracovaných potravin na naše tělo, na naše zdraví? Jaké účinky má takzvaný semaglutid, látka, na které je založena moderní metodika léčby obezity? Tak to jsem vybrala alespoň dva body, které se budou týkat první části našeho pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Leonardo Plus.
2: Pane profesore, téma, kterým otevřeme, vlastně by mělo být blízké nebo aspoň trochu známé nám všem, protože osvěta v té oblasti pracuje průběžně. Ale přesto, podle nejnovějších studií, jsme se dozvěděli, že ty ultrazpracované potraviny poškozují všechny důležité orgány v našem těle. Tak to je takový možná opravdu budíček, alarm. Co tomu říkáte vy jako lékař, chirurg, odborník, který se léta zabývá léčbou obezity?
3: Ty potraviny, které dneska máme k dispozici a můžeme si koupit a nebo nějakým způsobem jiným obstarat, abychom je mohli jíst, můžeme rozdělit velmi zhruba do 3 až 4 skupin. Ta první skupina jsou ty takzvané neprocesované nebo minimálně procesované potraviny, ovoce, zelenina a takové ty úplně běžné potraviny, do kterých se ve své podstatě nepřidává nic, kromě té podstaty, která je sama tvoří.
2: Dá se to třeba trochu i zjednodušit tak, že to je mnohdy to, co si neuvaříme doma my sami, co si prostě nakoupíme a je to nějak už předzpracované.
3: Ano, do těch procesovaných nebo ultraprocesovaných potravin se potom přidávají různé ingredience. Do té druhé skupiny těch procesovaných potravin se přidává především sůl, nějaké oleje a podobně. A pak nastává ta fáze těch ultraprocesovaných potravin. A to jsou potraviny, které opravdu obsahují něco, co bychom asi těžko sami doma nebo i v obchodě hledali, což jsou různé zvýrazňovače chuti, barev, máme tam různé stabilizátory. Prostě jsou to přídavky, které se do těch potravin přidávají proto, aby například ty potraviny hodně dlouho vydržely v uvozovkách čerstvé, nebo se do těch potravin přidávají proto, aby zvýraznili tu chuť a tudíž, aby člověk měl velmi brzy touhu jíst znova.
2: Čili jíme očima.
3: Jíme očima, ale jíme i těmi chuťovými buňkami a právě ty zvýrazňovače chuti a podobně, nebo zvýrazňovače barvy, to je na oči a zvýrazňovače chuti jsou na ty chuťové buňky, způsobují to, že sníme té potraviny mnohem více, než bychom jí snědli tehdy, když by nebyla tímto způsobem upravená.
2: Ono při běžném schonu si mnozí z nás ani třeba neuvědomují, že to, co konzumujeme, není ideální, není vhodné. Takže z toho, jak poslouchám to vaše vysvětlení, tak možná ty pestré barvy můžou být tak trochu vodítkem, že tam jsou nějaká ta aditiva, umělá sladidla, barviva, možná dokonce mikroplasty?
3: Možná. Dneska hodně těchto věcí a informací můžeme si přečíst na etiketách těch potravin, na těch obalech. Nicméně musíme si říct, že ty etikety a to písmo bývá povětšinou velmi malé, i když má nějakou předepsanou velikost, ale bývá velmi malé. A navíc, upřímně řečeno, když máme udělat velký nákup, tak kdo z nás bude každou potravinu, než ji strčí do nákupního koše, studovat z hlediska složení. I když to lze a určitě to není nic špatného, protože člověk se může vyvarovat takových těch nejkřiklavějších věcí.
2: Možná by se hodil nějaký skener, že? Který by jako dokázal odečíst větším písmem to, co jako v té potravině je. Když už jste se dotkl té myšlenky toho marketingu. Ta studie z časopisu Lancet, což je tady prestižní lékařský časopis a týká se těch ultrazpracovaných potravin, se právě dotýká i téhleté záležitosti a dotýká se i věcí, jako je marketing těch nezdravých potravin. Autoři toho článku doporučují omezit reklamy zaměřené na děti nebo zakázat tyhle ultrazpracované potraviny ve veřejných institucích. institucích typu školy, nemocnice. Co tomu říkáte?
3: Já nejsem moc velký přítel zákazů a příkazů, ale z druhé strany asi férově a objektivně informovat toho spotřebitele, co si kupuje, je velmi důležité. Chtěl bych taky možná říct, že ty ultrazpracované potraviny nejsou žádnou novinkou. Bramborové lupínky a solené arašídy a spoustu dalších věcí tady máme po několik desítek let, ale hlavním problémem je ta skladba té naší stravy. Protože jestliže se celá posunuje směrem těmto typům potravin, pak je to špatně. Z druhé strany, pokud ty potraviny konzumujeme čas od času, tak ve své podstatě se nic tak dramatického a špatného neděje.
2: Ano, když prostě výjimečně na nějaké párty si člověk dá trochu bramburku, tak z toho se úplně z pohledu odborníka na léčbu obezity nestřílí, ale v okamžiku, kdy je to, řekněme, nějaká každodenní součást našeho jídelníčku, tak pak je alarm.
3: Ano. Já zastávám tento názor v případech nutričních, zastávám tento názor a velmi podobný třeba v případech obézních, nemocných obezitou, kteří se léčí jinými metodami, že nejhorší je tomu člověku zcela zakázat nějakou potravinu. O to větší chuť a hlad na to bude mít. Takže přesně, pokud si i tyto potraviny konzumujeme s mírou a občas, nic se neděje.
2: Možná stojí za to pokusit se o nějaké srovnání, byť nemáme vysloveně tabulky teď před očima, ale uvažovali jsme o tom, když jsme se připravili na náš pořad, v Británii nebo ve Spojených státech ty průmyslově zpracované potraviny tvoří více než polovinu obvyklého jídelníčku. Mě to docela překvapilo. Sice to máme spojeno třeba, nevím, ještě člověk dívá na filmy z toho prostředí, tak se s tím často setká, ale stejně, jak je to u nás? Jíme zdravěji nebo ne?
3: Podle dostupných údajů Česko patří, dejme tomu, někam do průměru té Evropy, co se týče skladby potravy a zastoupení těch ultraprocesovaných potravin. Pokud se nemýlím, je to někde mezi 30-35%, na rozdíl od těch Spojených států a Británie, kde to přesahuje 50 nebo jde k 60%.
2: Tedy ty průmyslově zpracované potraviny tvoří 30-35% našeho jídelníčku.
3: Ano.
2: Českého. A tam jsme na průměru Evropy.
3: Tak.
2: Které části obyvatel, kdybyste si udělal prostě třeba to věkové spektrum nebo obyvatele města, venkova, něco takového, existují na to nějaké, k tomu nějaké informace, studie, které části obyvatelstva se tedy nejčastěji týká tohle riziko?
3: To riziko se týká například dětí, které jsou velmi vnímavé na různé reklamy, to je ten marketing v těch ultrazpracovaných potravinách, a tam bych byl proto omezit ten vliv reklamy na děti. Opravdu je pak velmi těžké dítěti odmítat něco, když jde do samoobsluhy nebo do nějakého obchodu a vidí tam potravinu, na kterou neustále slyší reklamy a jejich idoly propagují, ty dětské idoly propagují tyto potraviny, tak to je jedna skupina obyvatelstva. Druhá skupina je potom lidí s nižšími příjmy, a to zejména proto, že ty ultrazpracované potraviny jsou levnější, jsou připravené tak, aby dlouho vydrželi, čili je velmi jaksi snadné a je velmi pohodlné ty potraviny nakoupit, ale především je to snadné nebo pohodlnější z hlediska finančního. A tam se dostáváme do situace, kdy vlastně si můžeme položit otázku, jak tomu na pomoci, aby třeba tyto potraviny nebyly tak lákavé pro tu skupinu obyvatelstva s nižšími příjmy.
2: Právě, já jsem o tom taky přemýšlela, co by pomohlo. Zaujalo mě, že jsem se dočetla, že neziskové organizace, které pracují obyvateli nějakých znevýhodněných oblastí, že třeba říkali, jak ohromně pomohlo to, že dělají pro děti školní snídaně. Jednoduchá věc, jako že se to dítě nasnídá nějak tak zdravě, tak pomohla školní docházce výrazně a děti se taky cítí víc jako nějak přijaté, takže to mělo hned vícero efektů. Nebo nějak pracovat s těmi rodinami, že by třeba, nevím, sociální pracovníci nebo prostě ti lidé, kteří přicházejí nejčastěji do kontaktu s rodinami v těch vyloučených lokalitách, takže by měli možnost nějaké edukace právě rodin v téhle věci.
3: Já jsem pro a jsem zastánce takové edukace, i když musíme si z druhé strany říci, že taková edukace je věc velmi dlouhodobá a lidé ji stěžka přijímají. Víme to například, když už jsou třeba nemocní obezitou, kteří přicházejí pro nějakou radu a teď ty rady dostanou od nutričních terapeutů a od dalších, od lékařů a podobně, ale byly udělány studie, které hodnotí, kolik si ten člověk toho odnáší z takové konzultace a bylo zjištěno, že po první konzultaci tohoto typu si odnáší zhruba asi 17% z toho, co slyšel. To je jedna stránka věci.
2: To jsme možná všichni na tom tak jedním uchem, tam druhým uchem ven. Jo?
3: Tak. A druhá věc je ještě, že vlastně vy musíte bojovat i proti tomu, pokud chcete edukovat, že ty potraviny, ty ultrazpracované potraviny, jsou velmi, velmi chutné. To znamená, tam je dvojí věc minimálně. A k tomu se přidává ještě ta ekonomická stránka.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Mým hostem tohoto pořadu je dnes chirurg Martin Fried, který se specializuje zejména na léčbu obezity.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nezdravá výživa tedy souvisí s epidemií obezity, ale i cukrovky druhého typu, srdečními nemocemi, a dokonce depresemi. Jaká prevence je na místě? Protože v tom okamžiku, kdy už tedy jste v té situaci, že přijde ten budoucí pacient, člověk s obezitou, tak už tu prevenci jsme zřejmě zmeškali.
3: Záleží ale také na fyzické aktivitě dotyčného člověka nebo těch skupin obyvatelstva a tam je důležité říct, že se nejedná o žádnou závodní atletickou činnost. Úplně v té pohybové aktivitě, zejména pro začátek, pro nějaké zahájení té pohybové aktivity, stačí obyčejná chůze. Například si prodloužit denní chůzi o 500 metrů, 500 kroků, o 1000 kroků je úžasný začátek.
2: Kolikrát to slyšíme, vidíte? Jsme stejní.
3: Pořád jsme stejní. Musíme si také uvědomit, že ta fyzická aktivita by měla být dosažitelná, jak ve smyslu toho, co vlastně k ní potřebuje, jak chůzi nepotřebujete vůbec nic. A za druhé musí být dosažitelná i z hlediska fyzických schopností toho člověka, protože nemocní obezitou musí vydávat mnohem větší energii, aby udělali stejný pohyb nebo ušli stejnou vzdálenost jako jejich neobézní protějšky. Čili tam musíme být velmi opatrní a vlastně indikovat, doporučovat fyzickou aktivitu tak, abychom toho člověka neodradili.
2: No ano, čili on může být brzo vyčerpaný a úplně s tím skončit.
3: Ano, to je jedna věc a druhá věc je, když někomu doporučím, aby pětkrát nebo třikrát za týden chodil do nějakého fitness centra, tak je téměř jasné, že tam chodit nebude.
2: Obezita je nemoc, už myslím, osvěta v tomhle směru je poměrně rozsáhlá, velká, víme to. A jaký vliv, jaký podíl na jejím rozvoji mají naše geny a má náš způsob života, jako kdybyste to měl porovnat?
3: Já si myslím, že je to zhruba na půl. Asi tak, kde opravdu ta genetická výbava člověka hraje svoji roli a bylo to několikrát již opakováno, že ta genetická výbava lidská je uspůsobena určitým obdobím hojnosti a obdobím hladu z minulosti, tisíce let zpátky, kdy opravdu bylo pro toho člověka velmi důležité v době hojnosti se dobře najíst a co nejvíc té energie si uchránit v těle, to znamená opravdu tloustnout, přibrat něco, protože pak měl mnohem větší šanci na to přežít v období hladu, protože z těch zásob mohl čerpat. A tuto genetickou informaci a zátěž si neseme spolu pořád dál a bohužel se teda začala kombinovat s mnoha dalšími faktory životního způsobu, životního stylu, ať už právě zmíněnou nízkou fyzickou aktivitou, vysedávání u počítačů, nebo například i tím, že máme neustále k dispozici a možnost jít koupit ultrazpracované potraviny, ty různé zmražené, instantní záležitosti a máme možnost si je jít koupit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve své podstatě. A takže kdykoliv mám chuť, hlad, tak se můžu sebrat a jít si něco koupit, pokud už to nemám doma v lednici.
2: No a téhle situaci medicína přišla na pomoc s poměrně účinným lékem. Já jsem viděla takové grafy, myslím, že to bylo buď nějakých mezinárodních studiích, které ukazovaly, jakým průlomem je, začala být moderní léčba založená na látce zvané semaglutid. Posluchači možná budou spíš znát ty komerční názvy léků, kde je účinnou látkou, totiž léků Ozempic nebo Wegovy, které se jako právě podávají pacientům s obezitou. Jaký je princip účinku toho semaglutidu, co dělá?
3: Tak princip účinků ve své podstatě je několikerý. Jde především o to, že svým způsobem zvyšuje produkci inzulínu ve slinivce břišní a ten má zase vliv na snížení hladiny cukru v krvi. Dále tyto látky mají i vliv na zvýšení takzvané inzulínové vnímavosti tkání toho těla a v neposlední řadě ty látky, a já velmi zjednodušuji, ale tyto látky mají vliv i na rychlost vyprazňování žaludku, to znamená, že zpomalují vyprazňování žaludku a člověk se cítí déle nasycený. Takže tyto látky se používají nejenom pro léčbu obezity, naopak jenom některé z nich mají oficiální určení, že pro léčbu obezity a pro redukci váhy. Jiné z nich se používají zejména při léčbě diabetu druhého typu a jako vítaný vedlejší účinek těchto látek bývá snížení hmotnosti váhy toho člověka.
2: Jak tenhle ten moderní typ léků ovlivnil váš obor léčbu obezity, protože já to vidím jako opravdu i podle množství těch článků, které vycházejí, že to zásadní bylo.
3: Zásadní to je a já, přestože jsem chirurg, takže inklinuji k tomu raději nemocné operovat, tak musím říct, že jsem tyto léky přivítal, protože já je nevnímám jako konkurenty, ale vnímám je jako vítané pomocníky při léčbě obezity. Vysvětlím to asi tak, že jestliže chceme někoho a potřebujeme někoho léčit obezitou, tak buď mu může nasadit relativně velké dávky léků, které byť jsou velmi účinné, tak nejsou prosty některých vedlejších možných účinků a navíc se musí podávat celoživotně. Tak buď jsem odkázán na takovýto způsob léčby, anebo mu můžu provést nějakou například velkou operaci, která mu zasáhne do zažívacího traktu, aby zredukoval svoji váhu. A tyto léky umožňují nyní velmi dobře spolupracovat a vlastně použít obojí přístup, ale ve sníženém množství nebo ve sníženém dávkování těch léků a chirurgické léčení například v mnohem méně agresivních invazivních operacích a spojit tyto účinky dohromady a získat vlastně stejný výsledek, ale se zásadním snížením vedlejších účinků obou těchto léčebných postupů.
2: Jsou pacienti, pro které ten semaglutid není vhodný, kdo by se měl dávat pozor?
3: Tak absolutní kontraindikace, existuje jich jenom málo a je to například prokázaná alergie na tu látku. Jinak samozřejmě potom je nutné začínat s nižší dávkou a zvyšovat ty dávky, aby se vidělo, jak ten organismus na toto farmakum reaguje.
2: A tam se to, myslím, také musí pak už brát celý život. Je to tak, když už někdo začne s tím Ozempikem nebo Wegovy, tak už musí u toho zůstat.
3: Pokud ty účinky mají přetrvávat, tak u toho musí zůstat. Obezita totiž jako taková je definována jako onemocnění, ale jako chronické onemocnění a se sklonem k relapsu, to znamená k opakování se, k návratu. Takže vlastně i když je ten člověk obézní, vyléčený nebo diabetik, je takzvaně v remisi, tak pořád zůstává diabetikem, v současné době bez diabetu, nicméně je pořád třeba jej sledovat a brát nějakou látku nebo mít ten operační zákrok, který vlastně zajistí totéž.
2: Podle nejnovějších zjištění vědců ten semaglutid, který je součástí tou účinnou látkou ve zmíněných léčivech, chrání také srdce. Dokonce jako pomáhá se záněty, aniž by to ale

0: a to, že bychom měli léky, které umožní člověku mít vysokou nadváhu nebo obezitu, sedět u televize, opět zjednodušuji, jíst ty čipsy nebo brambůrky a podobně, sledovat nějaký pořad a přitom nemít komplikace ve smyslu té nadváhy, obezity a nebo komplikace spojené s tím. Ano, tyto léky svým způsobem ochrání určitou část populace nebo sníží výskyt těch příhod kardiovaskulárních, ale neznamená to, že by to byla magická pilulka nebo magická injekce, která umožní chovat se zcela normálně, běžně, to znamená, jak to vedlo k onemocnění obezitou a přitom být chráněn a být na tom zdravotně velmi dobře.
1: Ale přesto tohle je, myslím, taková výborná věc v medicíně, když se na to přijde, že po čase nějak používání léku na určitého typu pacientů se najednou zjistí, že já nevím, někdo třeba má roztroušenou sklerózu a ta věc výrazně pomůže. To si myslím, že jako je pozoruhodné a stojí to za zmínku, takže ty kombinace, jen jak často bývají ty vaši pacienti komorbidně, jinak se to říká,
0: Ano.
1: že bývají více komplikací jako jiného druhu.
0: Mívají velmi často, to znamená, že s tou obezitou se opravdu váží další závažné komplikace. A k ním bezesporu patří cukrovka druhého typu, patří k ním i vysoký krevní tlak, patří k ním například i, což se ne tak často zmiňuje, velmi obtížné otěhotnění u mladých žen, které by si přáli otěhotnět, ale ta obezita je spojena tedy s touto infertilitou a patří k ním i bohužel zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění.
1: No takže potom tahle pomocná léčba i chirurgovi dává nějakou berličku, nějakou pomoc v tom postupu, pokud tedy je tak strašně obtížná ta samotná změna životního stylu. To je podstata věci, že jo?
0: Ano, podstata věci je mít možnost tomu člověku nemocnému obezitou pomoci k tomu, aby byl schopen změnit ten životní styl. A jsou přístupy, ať už tedy například zmiňovaná farmakoterapie, nebo bariatrická metabolická chirurgie, a nebo jejich kombinace, což je momentálně si myslím to nejlepší, co existuje. Jsou přístupy, které tomu nemocnému velmi zjednoduší změnu toho životního stylu a hubnutí bez zásadních pocitů hladu a chuti k jídlu. Což ty pocity hladu a chuti k jídlu jsou jedny z těch nejzávažnějších, které vlastně vedou zpátky toho člověka i po redukci váhy k tomu, aby znova začal přibírat. Takže to jsme dneska schopni velmi dobře ovlivnit a snížit tyto pocity.
1: Svůj čas pořadu Leonardo Plus věnoval profesor Martin Fried, chirurg, odborník na léčbu obezity. Děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání.
1: Mluvíme o širších souvislostech tohoto onemocnění, o prevenci a vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Jaderná elektrárna je ohromný a opravdu složitý kolos. Nezměrná energie, se kterou pracuje a všichni využíváme, však vyžaduje neustálou kontrolu. A právě tomu, jak takový stroj řídit a kontrolovat, se věnuje můj dnešní host Adéla Chalupová. Adéla je operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Kromě toho taky člověk, který o jádru mluví srozumitelně na sociálních sítích i pro děti ve školách. Takže se pobavíme nejen o tom, co ji k energetice vedlo, ale v čem vidí její budoucnost. Adélo, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Adélo, kdybys měla svojí babičce nebo nějakému dítěti vysvětlit, co vlastně v práci děláš, jak bys to řekla?
3: Já pracuji jako operátorka sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín. Pracuji na blokové dozorně na velíně jaderné elektrárny, kde jsou různá tlačítka, budíky, různé signalizace. Je to místo, odkud se řídí právě celá jaderná elektrárna a mým úkolem je hlídat tam všechny parametry. Některé mám před sebou neustále, takže neustále sleduju, některé průběžně procházím. No a v případě, že by třeba se nějaký vychýlil, tak mým úkolem je potom to řešit a nějak zasáhnout. Kromě toho, že tedy sleduji provoz jaderné elektrárny, tak máme i denní plán, ve kterém pravidelně vychází různé zkoušky bezpečnostních systémů, přejíždíme čerpadla, přečerpáváme nádrže, opravdu ty činnosti můžou být různorodé, takže to je ta moje hlavní podstata práce, dohlížet a řídit tu jadernou elektrárnu. Je to práce hodně zodpovědná, ale možná právě to mě na ní baví.
2: No to jsem se chtěl zeptat, co tě na tom baví, jestli to právě ta zodpovědnost nebo možná klid. Já si představuju, že v tom Velíně to vlastně dost v klidu, nebo si v tom nacházíš ještě nějakou jinou radost?
3: Mě hodně fascinuje ta technologie samotná, ten asset, co zatím je. Takže když jdu třeba se podívat na strojovnu, tak jsem vždycky fascinovaná, jak obrovská ta zařízení jsou. Ono člověk, když jenom mačká tlačítka na té blokové dozorně, tak si často neuvědomí, že na druhé straně protékají tisíce tun páry, tisíce tun vody a je to opravdu komplexní, jak ty jsi říkal, obrovské zařízení. A také mě tam baví to, jak se ta elektrárna neustále posouvá, že je to opravdu inovativní prostředí, zavádíme různé novinky, zavádíme AI, použití dronů, takže technik ve mně se raduje a také lidé. Člověk, když pracuje s dobrou partou, tak se vždycky do té práce rád vrací.
2: Kolik vás v té partě je?
3: V té partě jsme čtyři, já jako operátorka sekundárního okruhu, potom mám primaristu, vedoucího blokové dozorny a vedoucího reaktorového bloku a spolu s námi tam ještě spolupracují strojníci, kteří obchází ta zařízení, kontrolují je na místě. Takže zhruba třeba stovka lidí na té elektrárně musí být non-stop, musí tam být ranní, odpolední, noční a dohlížet na to, že všechno funguje tak, jak má.
2: Ty jsi zmiňovala primární okruh a sekundární okruh. Můžeš nám to možná přiblížit, abychom se v tom zorientovali, co to vlastně znamená a v čem se to liší?
3: Jaderná elektrárna má základní tři okruhy. Ten primární, samotným srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor, kde tedy se vyrábí pomocí štěpení teplo. To se potom převádí přes tepelný výměník, přes parogenerátor do toho sekundárního okruhu. Já mám na starosti právě sekundární okruh, který hlavně vyrábí elektřinu a potom zase vrací přes kondenzátor kondenzovanou vodu zpátky do parogenerátoru. Takže je to ten okruh, který vyrábí elektřinu. No a potom máme třetí okruh chladicích věží, který slouží tady k odvodu toho přebytečného tepla. Ten shodou okolností taky řídím, takže v podstatě řídím i ten sekundární, i ten třetí chladicí okruh.
2: To je ta továrna na mraky, ty to věže, co všichni vidí, že?
3: Přesně tak. A není to kouř, to je důležitý zmínit.
2: Je to opravdu vodní pára.
0: Žárovky s Janem Lukačevičem.
2: Co všechno vlastně hlídáš a když jsi zmiňovala ty tlačítka, kolik jich tam je, já si dovedu představit, že si asi pamatuješ celou tu stěnu, víš, kolik jich tam je, nebo máš nějaké manuály, takže ty by ses vracela spíš k nim.
3: Dám si to za úkol je spočítat. Upřímně přesné číslo nevím, ale jsou to opravdu stovky tlačítek. A během té směny já kontroluji víceméně všechno. Já kontroluji ty hlavní parametry, ty mám neustále před sebou, ty vedlejší pravidelně procházím, ale ono, jakmile se nějaký parametr odchýlí, tak přijde zvukový alarm, signalizace, takže o tom člověk hned ví. Takže není to tak, že bych tam jenom seděla a dívala se na ta čísla, ale mohu dělat jiné činnosti právě podle toho denního plánu. Můžu třeba dělat různé zkoušky bezpečnostních systémů, ale pořád současně sledovat ten stav elektrárny a pořád dávat pozor na to, kdyby nějaký alarm přišel.
2: Co si tam vlastně všechno může pokazit? Ty jsi zmiňovala, že teda zazní alarm, něco se rozbliká. Co si můžou naši posluchači a posluchačky představit jako chybu, které dojde?
3: Jako každá lidská činnost, tak nic není bez chyby. Samozřejmě, že nějaké problémy se vždycky mohou objevit, nic není stoprocentní. Běžně to může být třeba, že vypadne nějaké měření, že to může být nějaká diagnostika. Pokud je to něco většího, tak je stejně tak potřeba být na to připraven. Takže běžně se to nestává, že by nám vypadla nějaká důležitá zařízení, ale my musíme být na to připraveni. Musíme počítat s těmi riziky, co na elektrárně jsou, takže jsme na to pravidelně školeni, pravidelně cvičeni. Máme vlastní simulátor.
2: No a to by mě zajímalo, jak vypadá takový simulátor, jestli to je podobné jak letecký simulátor v úzovkách jedna k jedné kokpit, nebo vážně?
3: Je to jedna k jedné, vyloženě máme kopii blokové dozorny. Kdyby ses tam šel podívat, tak ani nerozeznáš rozdíly mezi pravou blokovou dozornou a tím simulátorem. A my na tom simulátoru pravidelně cvičíme právě různé abnormální nebo havarijní stavy.
2: A kdyby si to srovnala s nějakými jinými simulátory, byla jsi někdy v leteckém simulátoru?
3: Nebyla jsem v leteckém simulátoru, ale nedávno jsme měli přednášku, jak to řeší piloti, od pana Petra Kousala, což je pilot, a musím říct, že ten workflow nebo i řešení problému v letectví a v jaderné energetice je hodně podobný. Že my máme přesně dané postupy, jak pro ten normální provoz, tak i pro abnormální stavy, pro havarijní stavy, a stejně i piloti mají postupy, mají checklisty, kde kontrolují různé parametry a podle toho postupují.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Posloucháte Žárovky na Českém rozhlase Dvojka a mým hostem je dnes Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Adélo, když jsi byla malá, asi jsi úplně nepředstavovala, že budeš operátorkou v jaderné elektrárně, nebo snad jo?
3: To jsem si nepředstavovala ani ve 20, abych pravdu řekla. Já jsem vystřídala různé sny, chtěla jsem být astronautka, potom letuška a nakonec jsem chtěla dělat řídící letového provozu, takže jsem se skutečně po střední škole hlásila na řízení letového provozu, ale bohužel jsem tam špatně vyplněla přihlášku a tu záložní jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Takže jsem tam nastoupila a ze začátku to hodně dřelo, ale potom, co jsem měla možnost pracovat se školním reaktorem nebo vidět Temelín a Dukovany, tak mě to tolik nadchlo, že už jsem nikdy nepřemýšlela o letectví a myslím si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ono na tu pozici operátora je potřeba splnit přesný psychologický profil, na základě kterého nás vybírají, takže ta práce mi byla v podstatě nabídnuta vzhledem k tomu, jak se chovám v nějakých situacích.
2: No a jaký teda ten profil je a jak se člověk musí chovat, když je operátor nebo operátorka?
3: Myslím si, že když se půjdeš podívat třeba na simulátor, tak tě překvapí, jak klidní ty lidé jsou, že opravdu i v těch nejdramatičtějších situacích my ty věci musíme hodně promyslet, správně zanalyzovat a potom teprve začít tu situaci řešit.
2: Propisuje se to nějak i v osobním životě, že klidně řešíš všechny situace, nebo se to vždycky tak jako přepne a Adéla operátorka je jiná než Adéla mimo elektrárnu?
3: Doma Adéla furie není. Musím říct, že jsem taková hodně klidná i v tom osobním životě, že jako nedělám úplně nějaký emoční výlevy a tak. A to si myslím, že máme na té elektrárně hodně podobné.
2: Když jsi zmínila ty emoce, říkáš to třeba, když jsi na nějakém večírku při představování, já jsem operátorka v jaderné elektrárně, co na to lidi říkají, jak reagují?
3: Většinou se nejdřív tak zaseknou, zamyslí a pak říkají, a může to bouchnout?
2: No a může.
3: Nemůže.
2: To mě navádí možná k další otázce, jaký je vlastně nejčastější mýtus v té jaderné energetice, s kterým se setkáváš? Jsou to třeba ty výbuchy? Je to něco, k čemu se lidi vrací? Nebo panují ještě nějaké jiné mýty, které tě štvou?
3: Myslím si, že je spoustu mýtů a nechci říct, že mě štvou, spíš se snažím vždycky vyslechnout a potom třeba na to odpovědět z toho mého pohledu, z těch znalostí, co mám já. A je pravda, že jaderná energetika má to neštěstí ve vnímání společnosti, protože jsme zažili Three Mile Island, zažili jsme Černobyl, Fukushimu a ta rizika jaderné elektrárně jsou. Jako v každém lidském odvětví prostě ta rizika existují, ale často lidi neznají třeba rizika jiných odvětví, že třeba v chemickém průmyslu vznikla vlastně v Indii, v Bhopalu jedna z největších tragédií a zemřeli 10 000 lidí a že ta rizika často jsou mnohem větší než třeba u té jaderné energetiky. A stejně tak i jiné zdroje energie, třeba uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje. Když se reálně podíváme na statistiky, jaká jsou rizika, tak ta jaderná energetika vychází nejlíp. A připomíná mi to hodně i tu leteckou dopravu, kdy lidé se často bojí nastoupit do letadla, protože poletí 10 kilometrů nad zemí, ale ta rizika, ta jsou někde v současnosti 10^-4, 10^-5. A je to...
2: To možná můžeš vysvětlit, co to znamená, když je riziko 10^-4 pro někoho, kdo se neorientuje v řádech matematických?
3: Je to pravděpodobnost, když nastoupíte do letadla, s jakou pravděpodobností se stane nějaká havárie. A ta čísla jsou mnohem, mnohem nižší, než například pokud člověk nastoupí do automobilu, kde v podstatě tam přicházíme do styku s mnohem vyššími riziky a stejně je to tak i u těch jaderných elektráren.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
2: Já jsem si to teď rychle vypočítal a zkusím, jestli mi to potvrdíš. 10^-4 je riziko 1/10 000 a 10^-5 1/100 000, že se může něco stát.
3: Teda. Přesně tak.
2: A i to, co se stane, vlastně pořád není zásadní průšvih. Nebo by to už teda byl zásadní průšvih, když to 1/100 000.
3: To už jsou opravdu jako havárie. Na druhou stranu třeba i to letectví a i jaderná energetika, tak to jsou v podstatě high reliability industries, to znamená, že tam sebemenší chyba, sebemenší taková událost, která by přišla, jako třeba Černobyl nebo Fukushima, tak by v podstatě položila celý průmysl. A myslím si, že i to jádro, i to letectví si to uvědomuje a proto vynakládá takové úsilí, aby se nic podobného nestalo. Že opravdu ty bezpečnostní opatření, i to školení personálu je na velmi, velmi vysoké úrovni a nejsem si jistá, jestli v nějakém odvětví takhle vysoká jsou.
2: No, když to takhle popisuješ, hned jsem klidnější. Mě by zajímalo zároveň na té tvojí cestě, co byly nějaké zásadní milníky, kromě té chyby v přihlášce, co tě nejvíc posunulo směrem k té operátorce a jestli třeba tam byl nějaký člověk, který tě inspiroval nebo provedl tím procesem.
3: Já jsem byla přijatá na základě těch psychotestů, že to ke mně v podstatě tak nějak přišlo, pochybně podané přihlášce, ale jsem moc ráda, že to takhle dopadlo a opravdu, když jsem viděla tu jadernou elektrárnu, vlastně dodnes, když jedu na jadernou elektrárnu, tak z toho mám neskutečný respekt a jsem moc ráda, že se na něčem takovém můžu podílet. A lidé, co mě inspirují v podstatě denodenně, jsou lidé, kteří mě obklopují, ať už je to ten primarista VBD nebo náš VRB, jsou to lidé, ke kterým velmi vzhlížím a kteří jsou mojí inspirací třeba na té cestě dál. A musím říct, že i moje maminka určitě sehrála velkou roli v tom, že mě vždycky podporovala. Že když jsem řekla, budu studovat jaderné inženýrství, tak mi neřekla, ty ses úplně zbláznila, ale naopak mě v tom hezky podpořila. Takže to díky patří taky.
2: Pozdravujeme maminku. Každopádně já bych se zastavil ještě u takového malého detailu. Ty jsi zmiňovala školní reaktor, to znamená na fakultě jaderně fyzikálně inženýrské mají školní reaktor. Jak taková věc vypadá? O kolik je třeba menší než ten opravdový reaktor? A jaké má parametry?
3: Je mnohem, mnohem menší. Nedokážu říct, jaké má rozměry školní reaktor na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské. A ten výkon má opravdu minimální. Tepelný, téměř nulový, elektrický, ten vůbec nemá, že? Ale dal by se to přirovnat k rychlovárné v konvici v podstatě. Na druhou stranu ty experimenty, co se na tom dělají, tak dobře popisují tu neutroniku, co v jaderném reaktoru potom funguje. Takže člověk si tam může zkusit měřit různé parametry, měřit toky neutronů. Mohli jsme se dokonce vyzkoušet ten jaderný reaktor řídit, takže hýbat tyčema nahoru dolů, to už člověk v provozu reálném neudělá, protože na tom Temelíně se snažíme neustále udržovat 100% výkon.
2: Říká Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Adélo, když se odpojíš od reaktorů, pomyslně nebo i úplně doslova, co děláš ve svém volném čase?
3: Já hodně odpočívám u sportu, takže do práce pravidelně jezdím na kole. Taky vždycky mám bezva nápad na začátku roku přihlásit se na nějaký běh. A celkově ty sporty mi hodně pomáhají vyčistit hlavu, ale i kultura, divadlo, výstavy. Mám ráda v podstatě cokoliv.
2: A běháš rychle? Už jsi běžela někdy půlmaraton?
3: Neběžím, neběhám vůbec rychle, bude to potupný, ale užiju si to.
2: A na jaký čas míříš?
3: Na 2 hodiny.
2: To je slušný. Kromě sportu se taky věnuješ popularizaci vědy, potažmo jaderné energetiky. Co tě k tomu vede? Takhle jít z kůží na trh, jak na sociálních sítích nebo ve školách?
3: Ze začátku to byly hlavně moji přátelé, že se ptali, a co na té elektrárně děláš a nevybouchne to a jak taková práce vypadá. A já jsem si říkala, jak to, že to neví. A pak mě právě napadlo, že přes ty sociální sítě, že by to mohla být dobrá cesta, jak ukázat, co dělám zajímavého. Občas tam dávám právě třeba nějaké příběhy z elektrárny nebo nějaké zajímavosti, nějaká fakta. A překvapuje mě, že to lidi zajímá. Takže hlavně tohle. A mimo právě sociální sítě jezdím na základní školy, na střední školy vysvětlovat, jak energetika funguje. Tam to není zaměřené vyloženě na jádro, ale povídáme tam i o fotovoltaice, o větrných elektrárnách a o jaderných elektrárnách. No a ty děti, když potom mají to srovnání, tak často říkají, že jim to otevřelo oči, nebo že jaderné energetice důvěřují mnohem víc, anebo dokonce, že by chtěli na jaderné elektrárně pracovat. A z toho mám největší radost.
2: A stalo se ti někdy, že by pak za tebou někdo přišel, že teda už nemá strach z jádra, nebo že by ti to později napsal na sítích? Byl jsem na vaší přednášce u nás ve škole nebo někde na nějaké veřejné přednášce a díky za změnu názoru.
3: Stává se to právě, že ta jaderná energetika je zahalená trošku takovým neznámem, nebo lidi se bojí těch rizik, která třeba často nejsou úplně podložená reálnými riziky, a stává se mi, že za mnou potom přijdou děti nebo i dospělí, že třeba se jim změnil trošku názor na věc, anebo že je to víc baví, že se o tom chtějí víc zjišťovat.
2: V souvislosti s tím mě napadá, jestli je u jádra něco, co ty považuješ za důležité, ale lidi to vlastně moc neví, jestli je nějaký buď neznámý fakt, který by pobavil, nebo něco, co bys chtěla, aby si o jádře načetli, nebo co bys jim takhle mohla sdělit.
3: Všechno je zajímavé. Jádro je totiž zajímavé, ale často mě překvapují i ty mýty, nebo jak lidé to vnímají, ať už se to týká rizika ohledně jaderných havárií, anebo i třeba skladování vyhořelého paliva nebo jaderných odpadů. To si myslím, že je takový velký mýtus, co lidé mají, protože toho jaderného odpadu je opravdu minimum a myslím si, že to dokážeme velmi bezpečně skladovat. Třeba vyhořelého paliva máme za celou dobu života Temelína zhruba 60 souborů a plánujeme v budoucnosti vystavět hlubinné úložiště v České republice. A třeba takovou zajímavostí je, že před 2 miliardami let v Gabonu fungoval přírodní jaderný reaktor. Ten reaktor se nacházel v ložisku, které bylo bohaté na uranovou rudu. Jak do té uranové rudy natekla voda, tak se rozběhla štěpná řetězová reakce samovolně. Později se ta voda zahřála, odpařila, ten reaktor se zase odstavil a takhle tam v té gabonské poušti fungoval jaderný reaktor několik milionů let a v současnosti právě se používá průzkum tady toho místa na to, abychom odhadli, jak se bude chovat to hlubinné úložiště, které vystavíme. A zjistilo se, že ty radionuklidy nejenom, že se nepřemístily o kilometry, oni se nepřemístily ani o centimetry. Takže není důvod se třeba obávat, že že když budeme mít někde hlubinné úložiště, které bude navíc přísně sledované, velmi složitě inženýrsky navržené, takže ty radionuklidy se nám někam rozutečou do životního prostředí, protože ty radionuklidy to nedělají.
2: Tak moc krát děkujem za uklidnění. Doufám, že všichni pečlivě poslouchají a dělají si poznámky, až zase někdo bude mluvit o nebezpečnosti jádra. V souvislosti s tím mě ale možná napadá taková doplňující otázka. Ty jsi zmiňovala soubor palivových článků. Jak si to člověk může představit? Je to jako krabice nebo je to velké jak lednice? Má to nějaký příměr představitelného předmětu?
3: No, já jsem mluvila o skladovacím souboru, to jsou ty sudy. Ale palivový soubor, to je ta struktura našeho paliva. Ono palivo uranové je ve formě malých tabletek oxidu uraničitého. Jsou to malé tabletky, které jsou umístěné do zirkoniových tyčí. A ten soubor se potom skládá třeba z 263 takových tyček. Ty tyče jsou zhruba 4 metry dlouhé a mohou mít tak 30 cm třeba v průměru. A zase v tom reaktorů jich je více než 100. To palivo není ani tekuté, ani tam neházíme přímo uranovou rudu, je naopak zpracované tady do těch palivových souborů, které se potom snadno přepravují, snadno se přemisťují a pravidelně vyměňujeme v tom reaktoru.
2: A ten odpadový soubor, to je tedy nějaký barel?
3: Přesně tak. Ten skladovací soubor, to je potom v podstatě takový sud, do kterého se umístí použité palivo po tom, co prošlo jaderným reaktorem. Ten sud je velmi speciální, je z velmi tlusté oceli a má několik úrovní, kde se sleduje jejich těsnost. Takže my tady ty sudy máme umístěné v našem skladu použitého paliva, jsou pod přísným dohledem, měří se tam jak radioaktivita, tak i teploty a právě těsnost toho souboru.
2: Díky za vysvětlení a doplnění. Nabízí se jedna otázka. Je nějaké téma, které bys popularizovala, kdybys nemohla popularizovat jadernou energetiku nebo energetiku obecně?
3: V současnosti bych se do ničeho jiného úplně nepouštěla, protože 24/7 řeším jadernou energetiku, takže se necítím dostatečně kompetentní popularizovat něco jiného. Ale na druhou stranu, kdybych tehdy před lety si vybrala tu leteckou dopravu, tak bych asi vysvětovala lidem, jak fungují letadla.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Ráno by si zdala první kávu nebo šla zaběhat?
3: Kávu.
2: Kdybys mohla řídit jiný velký stroj než turbínu, bylo by to tramvaj nebo letadlová loď?
3: Letadlová loď, já mám ráda výzvy.
2: Do práce autem nebo na kole?
3: Na kole.
2: Spíš modulární nebo velký reaktor?
3: Budu věrná Temelínu, takže velký, ale malým modulárním reaktorům moc fandím.
2: Nosíš radši batoh nebo kabelku?
3: Batoh.
2: Spíš yoga nebo box?
3: Yoga.
2: Příroda nebo město?
3: Příroda.
0: Žárovky.
2: Adel, vy máte směnový provoz. Ty jsi zmiňovala stovku lidí. Jak se vlastně k tobě chovají tvoji kolegové? Kdo je tam za toho tvrďáka?
3: Já jsem za toho tvrďáka. Ne, já musím říct, že mě přijali velmi dobře, až jsem z toho byla překvapena. Naopak mě hnedka začaly zvát na společný akce, takže každý pondělí hráváme florbal, jezdíme spolu i na dovolený, jezdíme spolu na různé výlety, takže si myslím, že to funguje hodně dobře a přestože ze začátku byly takové obavy, ježiši, ženská na elektrárně, jako ženská na lodi, to nosí smůlu, tak si myslím, že nenosí smůlu a že to dobře funguje.
2: Já myslím, že nosíš štěstí celé vaší partě. Jak často se operátor do té elektrárny zase dostane? Protože to se asi nedá dělat úplně nepřetržitě.
3: My pracujeme na směny, ranní, odpolední, noční a máme hodně specifický režim právě proto, abychom nebyli příliš unavení, takže ve finále za ten týden napracujeme nějakých 36 hodin a vždycky začínáme ranní, potom máme 2-3 dny odpolední, pak máme noční, takže jdeme 7 dní v kuse většinou a potom máme nějaký volno, abychom to rozdýchali a potom zase začínáme ranní, odpolední, noční.
2: To zní jako náročný program. Každopádně ti přeju, aby si dál nosila vaší směně hodně štěstí a dál měla dost energie do popularizace nejen jaderné energetiky. Díky moc, že jsi dorazila.
3: Moc děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste Žárovky s Adélou Chalupovou, operátorkou jaderné elektrárny Temelín a loučí se s vámi Jan Lukačevič.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Dobré ráno, je před námi 6. hodina a na Rádiu Praha taky další zprávy. Ve studiu už je Anna Hašková. Aničko, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Škoda v případě zrušených táborů pro děti z dětských domovů stále roste. Nově je 1 milion a 200 tisíc korun. Jednací řád sněmovny se změní. Prezident Pavel podepsal novelu zákona. V Ugandě už se nevyskytuje ebola, informovala o tom Světová zdravotnická organizace. Dnes čekejte polojasno a teploty do 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Středočeští kriminalisté doteď vyčíslili škodu v případě zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajzové ještě růst.
3: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné. A ty úkony jsou teda zahájeny na podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
1: Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ve Zvoncovité ulici na pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
4: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
1: Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak bude třeba možné více omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. Sněmovna také získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ní i většina poslanců z hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Světová zdravotnická organizace oznámila konec výskytu eboly v Ugandě. Nový případ nákazy už se tam neobjevil 42 dní. To je mezinárodně uznávaná lhůta pro potvrzení konce přenosu viru. Uganda zaznamenala 20 potvrzených případů eboly způsobené virem Bundy Bugyo. 15 lidí si virus přivezlo ze sousedního Konga. Tam epidemie stále pokračuje. Posledního pacienta v Ugandě lékaři propustili 16. července. Evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají 4 české fotbalové kluby. Ke Slavii v Lize mistrů a Spartě v Evropské lize se přidali Viktoria Plzeň a Jablonec. Plzeňští smazali v odvetě play-off Evropské ligy tříbrankovou ztrátu z Bělehradu a za Crvenou zvězdu porazili na svém hřišti 5-1 po prodloužení. Jablonec se dostal do hlavní části konferenční ligy. V domácí odvetě nejdříve vyrovnal jednogólovou ztrátu ze Skotska a nad týmem Rangers pak zvítězil v penaltovém rozstřelu. Do konferenční ligy naopak nepostoupil Hradec Králové. Panathinaikosu Athény podlehl v odvetě 1-2 po prodloužení. Dnes bude v Praze a okolí převážně polojasno. Později budou přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou také srážky a přehánky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, provětrat musíme všechny informační kanály, i ty dopravní, vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Lukáš Miller. Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno a moc toho zatím není. V Praze je teď krátce po 6. hodině velmi klidný provoz bez jakýchkoliv hlášených komplikací. Pouze na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před sjezdem na letiště je dlouhodobé omezení, staví se tam křižovatka a zpomaluje se místy do zastavení. To zdržení je ale zanedbatelné. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, už 6 hodin a 4 minuty. Je tady poslední srpnový pátek, dnes s datem 28. Poslední pracovní den týdne můžete prožít různě, můžete se jim doslova potrápit, ale bude mnohem lepší, když si ho užijete společně s námi na Rádiu Praha. Opět se tak ocitnete v opravdu dobré společnosti, do které v dnešní ranní Praze patří třeba taky Pharrell Williams. I Miley Cyrus. Jsem Vláďa Malošík a přeji vám úspěšný den a ten nejlepší poslech.

0: Tak to byla Miley Cyrus na Rádiu Praha. Je 6 hodin 15 minut, přejeme krásný páteční den dnes s datem 28. Už jen do 30. srpna můžete navštívit ve sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2 výstavu exotického ptactva. Pokud to stihnete, uvidíte desítky barevných exotických ptáků. Výstavu každoročně pořádá Klub přátel exotického ptactva a jde tak o jedinečnou šanci vidět na jednom místě pestrou směsici barevných opeřenců. Podrobné informace pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat,

historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století.

0: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnost od jeho západu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. No a teď už opět aktuální pohled na silnice a Lukáš Miller.
1: Hezké ráno, tak v Praze zůstává klidný provoz bez zásadních komplikací, pouze menší zdržení je teď v Evropské do centra u Divoké Šárky a pár minut naberete i v Bělohorské směrem z centra, to před křižovatkou Vypich. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Brodce, na 31. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, je na úzké krajnici a lehce se vybočuje. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Weight of the Woods. Nebo Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo a You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo? Koho si dáme v pondělí večer?

0: Je 6:30 na rádiu Praha, vám přejeme krásné páteční ráno. Máme pro vás další zprávy. Je tady Anna Hašková.
1: Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat více policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Zastupitelé Prahy 6 schválili architektonický návrh takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí. 7-patrové budovy postaví soukromý developer. Měly by tam být například obchody, kanceláře a byty. Část prostor by mohla využívat Vysoká škola chemicko-technologická a městská část by tam také mohla mít své kulturní centrum. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začali využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun a měla by omezit šíření zápachu. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladič. Bývalý generál si odpykával doživotní trest za svou roli ve válce v Bosně v 90. letech. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele OSN. 84-letý bývalý generál měl v posledních letech zdravotní potíže a musel být opakovaně hospitalizovaný. Dnes čekejte převážně polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá teď po ránu na silnicích v Praze a okolí, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak docela dobře. V Praze je teď při pátečním ránu spíše klidnější provoz, bez zásadních komplikací. Na jižní spojce z Černého na Lanový most je menší zdržení před Průmyslovou ulicí. Pomalej se jede v okolí Europarku, to zdržení je maximálně do 5 minut. Do 5 minut naberete i na konci k Belské ulice směr Průmyslová, to před semafory v Hloubětíně, a začíná váznout provoz v Bělohorské ulici směrem z centra na Pražský okruh. Před křižovatkou Vypich se asi 5 minut popojí od Břevnovského kláštera. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pastrami pop-up. Vyhlášený newyorský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Pěkné páteční jitro bez signalistů, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhebky, se kdysi neobešlo žádné nádraží. V současnosti na české železnici pracuje 973 a ubývá jich. Proč, to vysvětlíme už za pár minut. A se svým hitem na rádiu Praha nechybí ani Eva Farna s kapelou Miraj. Nebo fotbalová Shakira. Máme téměř 5 minut po 6:30. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak jsme si v ranní Praze připomněli Fleetwood Mac, je 6 hodin 45,5 minuty. Na české železnici ubývá signalistů. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Aktuálně Správa železnic zaměstnává 973 signalistů, to je o 173 méně než před 4 lety. A brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují.
1: Já jsem analogový člověk v digitálním světě, takže pro mě tohle je zlatá věcička.
2: Signalista Ota obsluhuje hradlový přístroj u stanice Praha Veleslavín. Zhruba 30 let dojíždí do práce z Olomouce.
1: Zabezpečuje to tu vlakovou cestu, stavím návěstí, aby mohli jezdit vlaky. To je taková cvičená opice, by člověk řekl, ale jako, je to zajímavá práce, no a hlavně teda to brzo skončí, že tady tohleto.
2: Bude to podle vás chybět, ten lidský dohled přímo u té tratě?
1: Jo, to netuším, ale každopádně tady v tohleto tím, že to elektromechanický zabezpečovací zařízení, tak je to o tom, že když se něco pokazí, tak tady tím, že to můžeme mechanicky zabezpečit, aby se nic nestalo, tak se dá jezdit. Když někde něco, prostě jim tam zhasnou počítače, tak je tma a prostě se nejezdí.
2: Provoz vlaků ve stanici Praha Veleslavín řídí výpravčí, kterému pomáhají dva signalisté na obou stranách nádraží. Vysvětluje dozorčí provozu Daniel Menzel ze Správy železnic.
3: Výpravčí musí dát nějaký příkaz k přípravě vlakové cesty, ten určí, odkud, kam a jaký vlak pojede na jakou kolej a zavolá to na takzvané ty stavidla, lidově boudy, jak říkáme tím signalistům. A signalisti na základě toho příkazu od výpravčího můžou vlastně postavit tu vlakovou cestu. A pak na základě toho ten vlak se rozjede. Buď už do Davic, anebo na Ruzin.
2: A dodává, že po plánované modernizaci trati tady nebudou signalisté potřeba.
3: Někteří lidé třeba ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší i ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
2: V úseku z Prahy do Kladna v současnosti pracuje celkem 30 signalistů. Popisuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
4: Počet signalistů v České republice vlivem modernizací zabezpečovacího zařízení postupně klesá, ale stále patří mezi nejpočetnější profese na železnici. Celkem jich je 973, což oproti roku 2022 představuje pokles o 173 zaměstnanců.
2: Celá trať bude dvojkolejná a začnou tady jezdit elektrické vlaky. Železničáři navíc vytvoří přímé spojení s letištěm Václava Havla. V současnosti pracují na úseku mezi Kladnem a Pražskou Ruziní, dodává Kabele.
4: Máme hotové kácení dřevin, probíhají přípravné zimní práce a pokračuje také výstavba přístupových cest. Začala výstavba provizorních přejezdů a příprava tělesa budoucí trati. Stavba postupuje podle harmonogramu.
2: Přestavba trati mezi Kladnem a pražským Masarykovo nádražím by měla být hotová do roku 2032. Z Veleslavína Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačno, od jeho západu bude oblačnost přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Teď už opět aktuální dopravní informace s Lukášem Millerem.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále ještě je spíše klidnější provoz, byť začíná lehce sílit. Pomalu se jede třeba po Štěrboholské spojice, nárazově se zdržíte od sjezdu na Běchovice k Průmyslové asi 5 minut. 5 minut naberete také na jižní spojice v opačném směru, to znamená na Černý most z Lanového mostu k Průmyslové. Silnější provoz už je také v Liberecké ulici směrem do centra, pomaleji se tam jede od sjezdu na Prosek a Ládví a to až do Holešoviček k Bulovce, je to asi na 5 minut. Začíná se plnit i magistrála, to zejména směrem do Holešovic. 5 minut naberete na konci Nuselského mostu před semafory v Legerově. Další kolona asi na 5 minut je pak ve Vilzenově ulici směr Holešovice před omezením na Hlávkově mostě. A menší zdržení rovněž na 5 minut je také v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rádio Praha je stále s vámi, teď se zprávami v 7 hodin a přináší je Anna Hašková. Aničko, vítám tě.
1: Hezké ráno. Sněmovní organizační výbor zamítl místopředsedkyně sněmovny Urbanové cestu na Ukrajinu. V Praze 13 začíná festival volného času. Do října nabídne více než 50 akcí pro děti, rodiče i seniory. Povodně na hranici Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 470 lidí. Dnes čekejte polojasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sněmovní organizační výbor neschválil místopředsedkyni dolní komory Barboře Urbanové z hnutí STAN návštěvu Ukrajiny. Urbanová o tom informovala v tiskové zprávě a Českému rozhlasu to potvrdil i předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Urbanová chtěla na Ukrajinu odcestovat v září na pozvání představitelů tamního parlamentu. Postup koaliční většiny považuje za nepřijatelný.
3: Bohužel vedení sněmovny tuto cestu zamítlo s odůvodněním, že Ukrajinu má řešit jenom vláda České republiky. Já se domnívám, že to je zcela zbytečný spor, protože jsme stále ještě parlamentní demokracie a že to ukazuje jenom to, že vládní koalice nerespektuje i ty občany, které já zastupuju.
1: Okamura ale takové zdůvodnění odmítá. Podle něj Urbanová žádala o takzvanou individuální cestu poslanců a na těch se současná koalice rozhodla podle Okamury šetřit. Půlmaratonem dnes začíná festival volného času v Praze 13. Do začátku října nabídne více než 50 akcí zaměřených na sport, kulturu a další zájmové obory. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude program vhodný pro děti, rodiče i seniory.
4: Festival je zároveň skvělou příležitostí k setkání s místními kluby, spolky, organizacemi a dalšími, kteří v Praze 13 nabízejí možnosti, jak aktivně trávit volný čas.
1: U Lánské obory bude nové informační centrum. Návštěvníky se známí například s historií obory i zvířaty, která tam žijí. Projektanti teď připravují potřebnou dokumentaci. Lesní správa Lány chce podle svého ředitele Michala Pernici otevřít nové centrum příští rok na podzim.
5: Zatím je to ve fázi myšlenkového zrodu, kdy máme vlastně projektantku, která má nějakou vizi. Chtěli bychom tam mít něco z historie lesní správy Lány, chtěli bychom tam mít něco o zvěři, vůbec co se tady chová v oboře a vůbec o celém regionu jako takovém, protože jsme vlastně součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
1: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci v Nepálu se zapojilo více než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety. V tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se Češi utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Během dneška bude převážně polojasno, později čekejte přibývání oblačnosti a přeháníky, místy i bouřky. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů, povane mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se vydáváme na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
6: Hezké ráno, tak v Praze postupně sílí provoz. Na hlavních tazích v Liberecké ulici se teď pomale jede na příjezdu do Holešoviček z Letňan. Kolona je tam od sjezdu na Prosek k Bulovce, zdržení asi 10 minut. Menší zdržení pak čekejte i na jižní a také Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou. Pomalej se jede od Běchovici Lanového mostu. Kratší kolony pak potkáte i na magistrále, zejména směr Holešovice. 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu. Dalších 5 minut naberete také před omezením na Hlávkově mostu. A 5 minut se popojíždí rovněž i na konci k Belské ulici směr Průmyslová. Provoz brzdí semafory v Hloubětíně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné páteční ráno, dnes je 28. srpna a před námi už v příštích minutách ohlednutí do historie tohoto data s Petrem Jungmanem. A další songy v ranní Praze přináší Lady Gaga. A taky Bibi Rexa a Faithless. 7 hodin 5,5 minuty. Dobrou náladu i poslech vám přeje Vláďa Malošík. Ranní Praha. I don't like my mind right now.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Princ Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku. Měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobraterský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnost od jihozápadu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia. A mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí, jak to vypadá teď po 7:45, to nám řekne Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze je ranní špička, byť je slabší než v tyto dny obvyklé. Třeba na jižní a Štěrboholské spojice ty kolony jsou asi na 5 minut, a to od sjezdu na Štěrboholy k Průmyslové a také od Spořilovské k Průmyslové, tam je to zdržení 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu zde jedničky směr letiště se popojíždí okolo sjezdu na Barrandov mezi 15. a 17. kilometrem, tam naberete 10 minut. 10 minut se popojíždí také v ulici k Barrandovu směrem dolů k Barrandovskému mostu, kolona od Geologické až k Barrandovským terasám. A začíná také lehká regulace tunelů, takže menší kolona třeba v Povltavské ulici před vjezdem do tunelů, to zdržení v Troji je tam asi na 5 minut celkově. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Anastasia teď na Rádiu Praha střídá Anna Hašková a přináší zprávy v 7:30.
1: Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. Města, obce a kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovaným vkladem. Využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle Svazu měst a obcí byrokracie. Banka chce administrativu zjednodušit a chystá digitalizaci některých služeb. Denně 4 jízdy jen na sdílených kolech zdarma budou moci nově využívat držitele dlouhodobých kuponů v aplikaci PID Lítačka. Dosud to byly 2 jízdy. Novinka začne platit v lednu. Praha uzavře smlouvu s poskytovateli sdílených kol na další 2 roky. Zaplatí za ní 50 milionů korun. Vsadské na Nymbursku odhalí odpoledne novou sochu svatého Jana Nepomuckého. Bude stát v parku na rohu ulic doktora Sokola a Jindřichova, kde ji požehná kněz. Město za ní zaplatilo zhruba 700 tisíc korun. Socha, která v místě stála původně, je natolik poškozená, že se její oprava nevyplatí. Ruské úřady hlásí nejméně 4 zraněné po útoku ukrajinských dronů. Ty údajně zasáhly Sevastopol na ruském ovládaném poloostrově Krym, informoval o tom gubernátor oblasti Michal Razvožajev. Úder podle ruských úřadů poškodil také hotel a několik aut. Na 2 místech podle ruské státní agentury TAS vypukl požár. Dnes bude v Praze a okolí převážně polojasno, později bude přibývat oblačnosti a vyskytnou se také přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsme opět na silnicích s Lukášem Millerem. Lukáši, na co si máme dát pozor?
3: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz je stále spíše poklidnější, bez zásadních komplikací, menší zdržení čekejte na jižní až Štěrboholské spojice, vždy před Průmyslovou, pomaleji se jede jak od sjezdu na Běchovice, tak také od Lanového mostu. Kratší kolony jsou i na magistrále, zejména směr Holešovice, 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu a kratší zdržení je také před omezením na Hlávkově mostě. 5 minut se zdržíte i na konci Liberecké ulice do centra, na příjezdu k Bulovce a na Pražském okruhu zde na letiště v okolí sjezdu na Barrandov na 16. kilometru, zdržení také asi 5 minut v koloně. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 7:30 nádherné páteční jitro. Lidé s aplikací PID Lítačka budou moci v Praze častěji využívat sdílená kola zdarma. Dohodlo se na tom vedení města s jejich provozovateli. Máme podrobnosti a řekneme vám je už za pár minut. Rádio Praha, to je za moment taky Martin Garrix s Edem Sheeranem. Nebo Ellie Goulding. Přeji vám pohodový poslech.

0: Ale s vámi Rádio Praha, je 7:45, přejeme krásné páteční ráno. Až 4 bezplatné jízdy na sdílených kolech denně budou moci od ledna využívat lidé s dlouhodobými kupóny v aplikaci PID Lítačka. Doposud měli jen 2. Nová smlouva mezi magistrátem a provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky. Hlavní město za službu zaplatí 50 milionů korun.
1: Pan Martin zrovna zaparkoval vypůjčené kolo u stanice metra B Křižíkova.
2: Mám 2 jazdy denně zadarmo, takže proto to využívám. Já změním každý den několikrát.
1: Díky dlouhodobému kupónu v PID Lítačce bude mít od ledna denně zdarma jízdy 4.
2: Čím je s tím lepší? Teraz ještě jak je teplo, tak chodím do práce, z práce na bajku, sem tam si dám a chodzu, ale ten bajk je super, takže 4 budou lepší. Do práce, z práce, do fitka, z fitka, predovšetkým.
1: Každý týden bude moct využít maximálně 10 bezplatných jízd. Nárok na ně podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů budou mít jen dospělí do 65 let.
3: Jezdci na kolech do 18 let musí jezdit s helmou, a protože provozovatelé nedokážou jednoduše zajistit, aby sdílená kola byla vybavena přilbou, tak z tohoto důvodu jsme to omezili na tu skupinu od 18 let.
1: Od konce roku 2021 využilo bike sharing zdarma v Praze přes 100 000 lidí. Podle Beránka vyšší počet bezplatných výpůjček vyžadovali sami uživatelé.
3: Někdy zkrátka dobře máte potřebu po tom městě během jednoho dne přejet i vícekrát, a to ten současný režim 2 bezplatných výpůjček neumožňoval. No a pak jsou dny, kdy třeba máte deštivé počasí nebo v zimním období bývá méně hezky a v takových dnech to kolo nevyužijete vůbec.
1: Kolik lidí sdílená kola využívá, si všímá i paní Lucie, která prodává u metra Křižíkova zmrzlinu.
4: Hodně lidí to docela využívá a i tady na tom místě docela jo. Lidi sem chodí, půjčují si je a zase vracejí hodně. A někdy jich tam je víc, což je taky trochu nepříjemný, a pár jich je prostě někde mimo třeba.
1: Ona sama po Praze na kole nejezdí.
4: Ta doprava v Praze je taková komplikovanější, takže třeba pro mě by to nebylo, protože těch aut je tady hrozně moc a takhle. Ale myslím, že to je hrozně fajn a lidi to rádi využívají, mi přijde.
1: Nová smlouva mezi magistrátem a provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky. Hlavní město za službu zaplatí 50 milionů korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnosti od jihozápadu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A teď už aktuální dopravní informace a Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz je stále spíše poklidnější, nejsou hlášeny žádné nehody ani zásadní komplikace. Menší zdržení zůstává na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou, pomalej se jede jak od Běchovic, tak také od Lanového mostu je to vždy asi na 10 minut. Kratší kolony zůstávají na magistrále, po pojíždí třeba Nuselský most na příjezdu do Legerovy, tam to zdržení 5 až 10 minut. 5 minut se zdržíte také třeba ve Dobřížské ulici na vjezdu do tunelu Mrázovka od Barandovského mostu, nebo také v ulici k Barandovu od Geologické směrem k terasům k Barandovskému mostu. A na Pražském okruhu kolony teď aktuálně na 2 místech, směrem z D1 na letiště 10 minut naberete okolo sjezdu na Barandov mezi 15. a 17. kilometrem a další kolona na 10 minut je pak na konci okruhu na příjezdu k letišti, kolona je tam od sjezdu na Horoměřice. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
8: Scrollujete? Jen si klidně

0: Kvůli modernizaci české železniční sítě ubývá signalistů. Z Česka bylo možné pozorovat zatmění měsíce. Šéf Bílého domu Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Během dneška bude polojasno s teplotami do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
2: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
0: Tankovým dnem zítra uzavře Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku letošní návštěvnickou sezónu. Lidem představí techniku z období studené války. Představí kromě desítek tanků i obrněné transportéry, motocykly a letadla. Pokračuje mluvčí Vojenského historického ústavu Praha Jiří Reichl.
3: Návštěvníkům se představí technika používaná státy východního i západního bloku od 40. do 80. let minulého století. Mohou se tak mimo jiné těšit na těžký tanky S3 a tanky T-34, to bude na jedné straně, a na té západní straně M60 Patton či Leopard 1A1.
0: Muzeum se otevře v 9 hodin a 30 minut. Organizátoři akce prosí návštěvníky, aby kvůli vysokému počtu návštěvníků využili k dopravě autobusy nebo vlaky. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou ranní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než z 90%. Nejlíbe bylo vidět jev na jihozápadě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat 2x až 3x do roka. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě 2 částečná. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, kterým nařizuje přejmenování Ontarijského jezera na americké jezero. Trump uvedl, že změna začne platit okamžitě. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu, dodává agentura AP. Jezero hraničí s kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York. O přejmenování této vodní plochy začal Trump mluvit v minulých dnech, kdy jednání o obchodní dohodě mezi zeměmi byla neúspěšná. Slavia se v Lize mistrů utká s Arsenálem, Bayernem Mnichov, Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahce Istanbul, Lán a Sabahem Baku. Podle záložníka Michala Sadilka nebudou Pražané v žádném zápase favoritem.
4: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí, a samozřejmě z prvního koše dva vítězové, dvou možná nejlepších soutěží v Evropě a na světě. Potom jsou tam zajímavé zápasy, třeba Porto venku, to může být hodně zajímavé a na to se osobně velmi těším a doufám, že i pro naše diváky tady v Edenu to bude hodně zajímavé.
0: Dnes čekejte převážně polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvyšší na 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A na rádiu Praha pro vás máme aktuální dopravní informace, přináší je Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze je menší zdržení na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou. Pomalej se tam jede jak od Běchovic, tak také od Lanového mostu. To zdržení je asi na 5 minut. Kratší kolony jsou také na magistrále směr Holešovice. 5 minut naberete na konci Nuselského mostu. Kratší zdržení je pak také před omezením na Hlávkově mostě. Kolona na 10 minut je v ulici k Barandovu do centra od Geologické k Barandovskému mostu. 10 minut pak naberete také v Liberecké ulici, a to od sjezdu na Letňany až za sjezd na Prosek, tam otahovali nepojízdné vozidlo, takže chvíli byl zabrán pravý pruh, kolona se bude rozjíždět. Komplikace jsou na příjezdu do Dubče a Běchovic po Českobrodské ulici, v centru Běchovic je tam nehoda a kolona je asi na 10 minut směr centrum Prahy. Na dálnici D7 pak je zdržení na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště, kolona od Evropské na 15 minut, a na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor u Litoměřic na 43. 0,5 kilometru hoří nákladní auto, hasiči jedou na místo a zpomaluje se. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezký pátek vám všem, máme 5,5 minuty po 8 hodině a v ranní Praze se už na vás se svou muzikou chystá Dajla. Isi je na Spyro. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý den i poslech.

0: tohle byly OMD na rádiu Praha, je 8 hodin 15 minut, přejeme krásné páteční ráno a co si takhle zpestřit páteční den návštěvou farmářských trhů. Ty na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad, probíhají od středy do pátku a to mezi 8 a 18 hodinou a zítra, tedy v sobotu, od 8 do 14. A na trzích toho můžete nakoupit hodně, třeba sezónní zeleninu, ovoce a čerstvé bylinky přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby či rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení. Další lákavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnost od jihozápadu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A teď už Lukáš Miller, který má pro nás aktuální dopravní informace.
2: Hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic směrem z Úval. V centru Běchovic se tam řeší nehodu dvou osobních aut, zdržení je okolo 15 minut. Kratší kolony pak čekejte i na magistrále směr Holešovice, 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu, kratší zdržení je pak také před omezením na Hlávkově mostě. Kolona na 10 minut je i v ulici k Barandovu do centra, a to od Geologické k Barandovskému mostu. Na Pražském okruhu pak čekejte zdržení na výjezdu z Prahy směr k dálnici D7. Před omezením u letiště ta kolona od Evropské ulice, popojíždí se tam asi 15 minut. A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná u Litoměřic. Na 38. kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Provoz na Prahu je zastavený. Poslední možný je sjezd na Litoměřice na 45. kilometru. Na dálnici se pak vrací u Doksan. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Studio Rádia Praha je už se mnou opět Anna Hašková a přináší zprávy v 8:30.
1: Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas více peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Pražští strážníci řešili od začátku roku do konce července téměř 7060 přestupků cyklistů a koloběžkářů. Ve stejném období loni jich bylo asi o 500 méně. Mezi nejčastější prohřešky patří jízda po chodníku nebo nedodržování dopravního značení. Podle mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové udělili letos strážníci pokuty ve výši téměř 680 tisíc korun. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ve Zvoncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníku o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO bude v Rakousku jednat se svým protějškem Gerhardem Karnerem. Hlavním tématem rozhovoru má být česko-rakouská policejní spolupráce. Ministři se zároveň setkají u příležitosti letošního 20. výročí vzniku Centra policejní spolupráce Mikulov-Drázenhofen. To slouží k předávání informací mezi policisty obou států. Během dneška bude převážně polojasno, později čekejte přibývání oblačnosti a přeháňky, místy i bouřky. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a opět se přesouváme na silnice v Praze a okolí. Jak to teď vypadá, tak to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace v Českobrodské ulici, a to na příjezdu do Běchovic, vědem z Úval. V centru Běchovic tam řeší nehodu, srazila se dvě osobní auta a ty kolony jsou skoro na 15 minut směrem do centra Prahy. 10 minut pak v Praze neberete také v ulici k Barandovu do centra, tam popojíždí kolona na příjezdu k Barandovskému mostu, stojí se od Geologické. Kratší kolony stále připomínáme i na magistrále, jak na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, tak také aktuálně ve Vilzenově ulici od Bulhara do omezení u hlavního nádraží. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále kolona na příjezdu přímo k letišti. Kolona začíná u Evropské, asi 20 minut se pak pokračuje právě ke sjezdu na letiště. Na vině je stavba okružní křižovatky u letiště. A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále neprůjezdná u Litoměřic. Na 38. kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Provoz je odkláněný na kilometru 45. Na D8 se pak vrací u Roxan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 8:30, krásné páteční jitro. V příštích minutách pro vás máme pár skvělých tipů pro volný čas. Nejbližší songy na Rádiu Praha zajistí Leony a Callum Scott. Baby.

0: Ani v poslední páteční srpnové ranní Praze nechybí pražské typy a tím pádem kolega Jirka Štefl.
1: Užijte si konec letních prázdnin na Střeleckém ostrově, kde se můžete rozloučit s létem ve společnosti skvělých vín a burčáku. Ochutnáte vína od malých rodinných vinařů z Jižní Moravy i dalších vinařských oblastí starého a nového světa. Těšit se můžete na originální lahve, které běžně jen tak neochutnáte. K degustaci zahraje příjemná živá hudba a chybět nebude ani moderní gastronomie. Festival Jak víno bude na Střeleckém ostrově v pátek a v sobotu. A v multikulturním prostoru Gabriel Loci na Smíchově startuje ConCrunch, tedy nový pražský festival popkultury zaměřený především na cosplay. Čekají vás přednášky, workshopy a setkání s českými i zahraničními hosty. Na místě si můžete vyrobit třeba vlastní kostým a nebo se zúčastnit hromadného focení a divadel. Festival je určený nejen cosplayerům, ale taky fotografům, tvůrcům a všem fanouškům popkultury. Na ConCrunch se vydejte od pátku do neděle. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnost od jihozápadu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A jak to vypadá na silnicích a kde bychom si měli dát pozor, to ví Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze jsou stále komplikace v Českobrodské. Na příjezdu do Běchovic jdem z Úval, v centru Běchovic tam řeší nehodu, srazila se dvě osobní auta, to zdržení je do centra Prahy asi na 15 minut. Stále čekejte kolony třeba na magistrále, směr Holešovice, 5 minut se popojíždí na konci Nuselského mostu a také ve Vlzenově v opačném směru od Bulhara do omezení u hlavního nádraží. Kolona asi na 10 minut je také v ulici k Barandovu směr centrum a to od Geologické k Barandovskému mostu. Na dálnici D7 pak čekejte zdržení na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova před mezením u letiště. Kolona od Evropské je asi na 15 minut a dálnice D8 z Ústí nad Labem směr Praha je stále uzavřená u Litoměřic. Po požáru kamionu na 38. kilometru je provoz odkláněný sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru. Na dálnici se pak vrací u Doksan. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po 2 letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
9: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Policisté varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu. Škoda v případě zrušených táborů pro děti z dětských domovů stále roste, nově je 1 milion a 200 tisíc korun. Zemřel norský král Harald V. Nejstaršímu vládnoucímu panovníkovi v Evropě bylo 89 let. Dnes čekejte převážně polojasno a teploty do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz. Čekají, že se lidé budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech více hlídek, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
2: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
0: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni v červenci a v srpnu při nehodách zemřelo 90 lidí. Středočeští kriminalisté doteď vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajzové ještě růst.
3: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné. A ty úkony jsou teda zahájeny na pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
0: V Sadské na Nymbursku odpoledne odhalí novou sochu svatého Jana Nepomuckého. Bude stát v parku na rohu ulic doktora Sokola a Jindřichova, kde ji požehná kněz. Město za ní zaplatilo zhruba 700 tisíc korun. Socha, která v místě stála původně, je natolik poškozená, že se její oprava nevyplatí. Ve věku 89 let zemřel norský král Harald V. Oznámil to Královský palác. Panovník byl od minulého pondělí v nemocnici a jeho zdravotní stav se v posledních dnech výrazně zhoršoval. Ve čtvrtek palác informoval, že je velmi vážný. Harald V. zemřel po dlouhé nemoci. Byl nejstarším vládnoucím panovníkem v Evropě. Po dobu jeho hospitalizace královské povinnosti převzal korunní princ Hákon. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová. Dnes bude v Praze a okolí převážně polojasno. Později bude přibývat oblačnosti a vyskytnou se přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po deváté, jak to vypadá na silnicích, to nám upřesní Lukáš Miller. Lukáši, povídej.
5: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz je stále poněkud klidnější, kolony jsou spíše kratší, třeba na příjezdu do centra po Nuselském mostě, na vjezdu do Legerovy před semafory zdržení do 10 minut a z 5 až 10 minut pak naberete i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut se popojíždí také v ulici k Barandovu do centra, kolona na příjezdu k Barandovskému mostu, tam je od Geologické, 10 minut pak naberete i v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich, plní se křižovatka Ohrada na Žižkově, zdržení pak je v Hartigově nebo i v ulici Jana Želivského. Na dálnici D7 pak vázne provoz na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. Před omezením u letiště kolona od Evropské ulice je na 15 až 20 minut a dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále neprůjezdná u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45. Na dálnici se pak vrací u Doxa na kolona před odklonem. Má asi 3 kilometry směr Praha. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Příjemné páteční ráno, dnes je 28. srpna a za chvíli si to nejzajímavější z historie tohoto data připomeneme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze se k nám s dalšími hity připojí The Script. Nebo Milky. Je 9 hodin 6 minut, nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
6: Ranní Praha.

0: Černý den, Rádia Praha. Černý den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Princ Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnost od jeho západu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A zjistíme, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí. Lukáš Miller má pro nás podrobnosti.
5: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz stále je spíše poklidnější. Kolony, které jsou, tak nejsou nijak závratné. Třeba na příjezdu do centra po Nuselském mostě zdržení před semafory v Legerově do 10 minut, 5 až 10 minut naberete i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Stejně tak kolona na 5 až 10 minut je také v ulici k Barandovu do centra, a to od Geologické k Barandovskému mostu. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Šiškově, zdržení je kvůli tomu třeba v Hartigově nebo v ulici Jana Želivského, je to kvůli omezení. A kolony jsou na dálnicích u Prahy. Na dálnici D7 zdržení na výjezdu z Prahy směr Chomutov před omezením u letiště, kolona od Evropské na 20 minut. Plní se teď i D1, výjezd z Prahy směrem do Brna u Průhonic na 5. kilometru, pracují silničáři v pravém pruhu, ta kolona je asi na 5 minut. A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále neprůjezdná po požáru kamionu u Litoměřic, provoz je odkláněný na kilometru 45. Na dálnici se pak vrací u Doxa na kolona před odklonem. Má teď skoro 4 kilometry. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je půl desáté, tady Anna Hašková s dalšími zprávami na Rádiu Praha.
1: Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. Města, obce a kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Česká národní

0: Banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovým vkladem, využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle Svazu měst a obcí byrokracie. Banka chce administrativu zjednodušit a chystá digitalizaci některých služeb. Denně 4 jízdy na sdílených kolech zdarma budou moci nově využívat držitelé dlouhodobých kuponů v aplikaci PIT Lítačka. Doposud to byly 2. Novinka začne platit v lednu. Praha uzavře smlouvu s poskytovateli sdílených kol na další 2 roky. Zaplatí za ně 50 milionů korun. Ulánské obory bude nové informační centrum. Návštěvníky seznámí například s historií obory i zvířaty, která tam žijí. Projektanti teď připravují potřebnou dokumentaci. Lesní správa Lány chce podle svého ředitele Michala Pernici otevřít nové centrum příští rok na podzim. V Německu dnes začne soud zabývat více než 11 let starou leteckou havárií. Letadlo společnosti Germanwings při cestě z Barcelony do Düsseldorfu narazilo do horského masivu. Nehodu nepřežilo 150 lidí. Stroj do pohoří ve francouzských Alpách tehdy úmyslně navedl kopilot, o kterém lékaři věděli, že trpí sebevražednými myšlenkami. Podle celkem 30 pozůstalých stát dostatečně neprověřil psychický stav posádky. Dnes čekejte převážně polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a objeví se i přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A teď už aktuální doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále ten provoz je bez zásadních komplikací. Plní se příjezdy do centra po Nuselském mostě. Na příjezdu do Legerovy to zdržení je 10 minut a začíná se plnit i Vilznova ulice směr Holešovice, a to před omezením na Hlávkově mostě. 10 minut se popojíždí i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolona na 10 minut je pak také v ulici k Barandovu směrem do centra, a to na příjezdu k Barandovskému mostu. Na dálnici D1 za Prahou pak čekejte menší zdržení u Průhonic na kilometrů. Pracují silničáři v pravém pruhu, čistí kanalizaci. To zdržení je na 5 až 10 minut. A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na Litoměřice kilometr 45. Na dálnici se vrací u Doxa na kolona před odklonem. Má asi 3 kilometry. Je od sjezdu na Lovosice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Krásný poslední srpnový pátek vám všem. V ulici U Hostaveckého potoka v Praze 14 vznikne nová základní škola pro 540 žáků. Podrobnosti nabídneme už za okamžik. A na rádiu Praha nechybí ani kapela One Republic. Nebo Rolling Stones. Přeji vám dobrý poslech.

0: Tak tohle byly Stouni, na rádiu Praha je 9 hodin 44,5 minuty. V Praze 14 na Jahodnici vznikne nová základní škola pro 540 žáků. Tamní radní a vedení hlavního města slavnostně zahájili výstavbu. Samotné práce začnou na podzim a budou stát necelých 760 milionů korun. První žáci do školy nastoupí v září roku 2028.
1: Jsme konečně rádi, že se něco hnulo, že se poklepalo na základní kámen a že vyroste konečně nová kapacita pro děti.
2: Říká obyvatel Jahodnice Tomáš, který chce za pár let zapsat svoji malou dceru na chystanou základní školu.
1: Těch míst je tady strašně málo, takže každý takovýhle místo je pro nás vlastně jako úplně ideální. Když ta kapacita není, tak je to vlastně docela náročný. No. A jezdit třeba 80 km na Černý most a okolí, jako nic moc. No.
2: Podobně vnímá situaci také obyvatel Martin. Kvůli bytové výstavbě v Praze 14 podle něj roste i poptávka po místech na školách.
3: Výstavba tady v posledních letech je poměrně masivní a samozřejmě ty děti tady se začaly teda tím pádem objevovat, když jsme se tady začali objevovat my, takže potřeba, aby právě tady ta místní samospráva na to reagovala a tu školu tady prostě potřebuje.
2: Nová škola vznikne na travnatém pozemku vedle mateřské školy Hostavice. Nedaleko bydlí pan Tomáš.
4: Já doufám, že až půjde dcera do školy, tak tady ta základní škola, kterou tady odstartovali, bude postavená. A doufám, že až to dostaví, tak dcera bude moct chodit tam, aby to neměla daleko. No.
2: A dodává.
4: Kdyby měla jít někam dál, nebo by se musela někam dál vozit, tak dostat se v tuhle chvíli vlastně na autobus odtud je relativně daleko.
2: Základní škola na Jahodnici bude mít 18 učeben pro 9 ročníků. Součástí bude i jídelna, tělocvična s volejbalovými hřišti, společné venkovní prostory a atrium. Skoro celou třípatrovou budovu dělníci sestaví z takzvaných modulů, vysvětluje architekt Jan Sochor, který školu navrhoval.
5: Představte si kontejnery větší velikosti než ty menší lodní a ty jednotlivé kontejnery jsou vyrobeny v továrně a pak už se to jenom přiveze sem na stavbu a sešroubuje se to dohromady.
2: Školu tak mohou dělníci postavit rychleji.
5: Zatímco ty zemní práce trvají velice dlouho, tak tady to je třeba za 2 týdny víceméně došroubovaný a pak už se jenom kompletuje.
2: Pro nadcházející školní rok nechala radnice Prahy 14 postavit v nedaleké ulici Travná dočasnou modulární školu o 6 třídách. Ta nabídne přechodné řešení do otevření základní školy na Jahodnici v září roku 2028, říká místostarostka městské části Mária Ševčíková z ANO.
6: Do 2 let by měla být postavena tady plnohodnotná na základní škola a ty žáci přistoupí už do ty velké školy.
2: Stavební práce mají stát bezmála 760 milionů korun. Z toho 350 milionů zatím získala městská část od hlavního města. Vedení Prahy 14 předpokládá, že by magistrát v příštích letech mohl pokrýt i zbylé náklady. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes bude převážně polojasno, později odpoledne bude oblačnost od jeho západu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia. A mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu se bude později odpoledne a večer měnit na západní až severozápadní. A v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. A teď už Lukáš Miller s aktuálními dopravními informacemi.
7: Hezké ráno, tak v Praze stále ten provoz je bez zásadních komplikací, stále ale pomalejší provoz čekejte třeba na příjezdu do centra po magistrále na Nuselské mostě, zdržení asi 10 minut před semafory v Legerově a 5 až 10 minut pak naberete i o kus dál před omezením na Hlávkově mostě směr Holešovice. Na jižní spojce silnější provoz směrem z Barandovského na Černý most, asi 5 minut naberete na Lanové mostě, plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, zdržení je v Hartigově ulici, v ulici Jana Želivského. Na Pražském okruhu pak silný provoz, letiště k dálnici D1, 10 minut se tam popojíždí od plzeňské D5 k Ořechu a dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená u Litoměřic, je to kvůli požáru nákladního auta. Bude se překládat náklad a provozy odkláněný na kilometru 45, na dálnici se pak vrací u Roxan. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 9.48 z pátečního rána je to téměř vše, co pro vás máme dál na Rádiu Praha. Tak to prozradí hned po zprávách v 10 hodin Vojta Přivětivý. Stále dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.
9: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
10: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta.
11: Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Pátek 28. srpna, Radio Praha teď vysílá aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 10 hodin.

0: jezdit tramvaje na konečnou zastávku spojovací. Letošní leto přineslo vysoký počet tropických dní. Jezero vzniklé po sesuvu části ledovce u čínsko-nepálské hranice začalo podle čínské televize přetékat a hrozí další povodeň. Dnes čekejte převážně polojasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli opravě trati bude v Praze od dnešní noci přerušený tramvajový provoz v obratišti spojovací. Omezení potrvá do 12. září a dotkne se linek 9, 11, 31 a 98. Dopravní podnik kvůli tomu posílí autobusovou linku 146. Na spojovací bude také dočasná nástupní tramvajová zastávka v Hartigově ulici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Pro řešení mimořádných událostí nebo technický závad budeme mít navíc připravenou zálohu dvou vlaků PX tramvají T3 PLF RP spojených zadními částmi k sobě, které bychom dle provozních potřeb případně nasadili na méně vytíženou linku 19.
0: Zastupitelé Prahy 6 schválili architektonický návrh takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí. Sedmipatrové budovy postaví soukromý developer. Měly by tam být například obchody, kanceláře a byty. Část prostor by mohla využívat Vysoká škola chemicko-technologická. Městská část by tam mohla mít také své kulturní centrum, říká její starosta Jakub Stárek z ODS.
3: Celý návrh respektuje návrh Antonína Engla, který je zhruba 100 let starý, s tím, že se jedná o dva stavební blochy a vlastně průhled a průchod skrze prodloužení ulice Technická. To znamená, tam, kde jsou teď farmářské trhy, tak tam bude prostor například znovu pro farmářské trhy nebo některé další aktivity.
0: Kdy stavba takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí začne, není jasné. Developer chce požádat o stavební povolení příští rok. Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že se to bude opakovat častěji. Nejvíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
4: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
0: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají čtyři české fotbalové kluby. Ke Slávii v Lize mistrů a Spartě v Evropské lize se přidali Viktoria Plzeň a Jablonec. Plzeňští smazali v odvetě play-off Evropské ligy tříbrankovou ztrátu z Bělehradu a Červenou zvezdu porazili na svém hřišti 5-1 po prodloužení. Jablonec se dostal do hlavní části konferenční ligy. V domácí odvetě nejprve vyrovnal jednogólovou ztrátu ze Skotska a nad týmem Rangers pak zvítězil v penaltovém rozstřelu. Do konferenční ligy naopak nepostoupil Hradec Králové a ten nám podlehl v odvetě 1-2 po prodloužení. Během dneška bude převážně polojasno, později čekejte přibývání oblačnosti a přeháňky, místy i bouřky. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů, povane mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Informace pro řidiče přidá Lukáš Miller, hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne i ode mě, tak v Praze ten provoz zůstává poklidnější, plní se ale příjezdy do centra po Hnuselském mostě, po magistrále, na příjezdu do Legerovy, tamto zdržení je asi 10 minut a do 10 minut se zdržíte i ve Vilzenově před omezením na Hlávkově mostě. Na jižní spojce silnější provoz směrem z Barandovského na Černý most, asi 5 minut se zdržíte na Lanové mostě. Na Pražském okruhu tam je silný provoz směrem z letiště k dálnici D1, 10 minut se popojíždí před dojezdem na Ořech od plzeňské dálnice D5 a připomínáme uzavřenou dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45. Na dálnici se pak vrací u Roxan, kolona před odklonem je od sjezdu na Lovosice, má asi 3 kilometry. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dobrý den vám přeju. Barevná devítka, Concrunch nebo letní letná. Páteční dopolední Prahu tradičně zahájíme několika tipy na to, co v metropoli podniknout během víkendu, respektive posledního prázdninového víkendu. Budeme proto rádi, když s námi zůstanete i dál. Z muziky teď nabízíme třeba Teddyho Swimse. 5:15 po 10. hodině vám hezký poslech. Přeje Vojtěch Přívětivý, tady je Rádio Praha.

0: ráno, 10:45, posloucháte Rádio Praha a jestli ještě řešíte, jak v Praze strávit poslední víkend prázdnin, nabídka je hodně barevná. V Letenských sadech finišuje festival Letní letná, ten nabízí nový cirkus, divadlo, hudbu i program pro děti. Fanoušci popkultury můžou zamířit do Gabriel Loci na Smíchově, kde se koná třetí ročník festivalu Concrunch, zaměřeného na cosplaye, tvorbu, focení a komunitu kolem fantazie a komiksů. V sobotu ožije park Podviní v Praze 9 festivalem Barevná devítka s hudbou ze světa, vůněmi, ochutnávkami a programem na dvou pódiích. A v Letňanech pokračuje interaktivní výstava Harry Potter The Exhibition, kde si návštěvníci vyberou bradavickou kolej a stanou se součástí kouzelnického světa. Jak se dá o víkendu rozloučit s prázdninami v pražské zoo? I to zjistíte na našem webu praha.rozhlas.cz, kde najdete i spoustu dalších tipů. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. V Praze vázne provoz ve Vilzonově směr Holešovice před omezením na Hlávkově mostě, zdržení asi 5 minut. Na jižní spojce silnější provoz směrem z Barandovského na Černý most, asi 5 minut naberete na Lanovém mostě. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, zdržení je v Hartigově i ulici Jana Želivského. Na pražském okruhu je silný provoz směrem z letiště k dálnici D1, asi 10 minut se popojíždí od plzeňské D5 k Ořechu a dálnice D8 z Ústí do Prahy je neprojezdná u Litoměřic. Po požáru nákladního auta je provoz odkláněný na kilometru 45, na dálnici se vrací u Doksan a kolona před odklonem má asi 3 kilometry. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Panic at the Disco na 107,1 FM. Dobrý den vám přejeme. Už za chvíli Olivia Rodrigo nebo třeba Robert Miles. Teď ale vysíláme krátké zprávy. Těsně před 10.30 je pro vás má Anna Hašková.
1: Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1,7 miliardy korun. Je to o 2% více než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ve Zvoncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole. Dnes o tom informovala agentura AP. Vakcina RVBO je ale vyvinutá pro jinou formu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. Dnes bude v Praze a okolí

0: Převážně polojasno, později bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou také přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptáme se Lukáše Millera.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze stále neměná situace, provoz je spíše poklidnější, kolony čekejte ale třeba na magistrále, kvůli četným omezením ve Vilzonově směrem do Holešovice asi 5 minut po pojíždí před zúžením na Hlávkově mostě, 5 minut naberete také na konci Nuselského mostu před Legerovou. Na jižní spojce směrem na Černý most jsou teď nárazové kolony od sjezdu do ulice v Korytech, to znamená na Zahradní město, až k Průmyslové ulici je to na 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu je silný provoz směrem z letiště k dálnici D1, teď asi 15 minut se po pojíždí od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, tam je navíc hlášená i nehoda. A dálnice D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy zůstává neprůjezdná u Litoměřic, je to kvůli rannímu požáru nákladního auta, musí se přeložit náklad z toho vozu a provoz je tak odkláněný na kilometru 45, na dálnici se vrací u Roxan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Hezké dopoledne, 3 a 4 minuty po 10:30 pokračuje páteční vysílání Rádia Praha. Dovedete si představit filmy Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchně nebo Vratné lahve bez písniček? Předpokládám, že jen těžko. Autorem nejen scénářů, ale právě i filmových písňových textů je kdo jiný než Zdeněk Svěrák. Dnes za textařství převezme cenu na soundtracku v Poděbradech, víc už za chvíli, teď Olivia Rodrigo.

0: To byl Rag & Bone Man v dopolední Praze. Tři bratři, Adží Duchové nebo Lotrando a Zubejda. To jsou některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejenom scénář, ale i texty písní. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
1: Adží Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se oze ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to si vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní.
1: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Na pražském okruhu komplikace směrem z letiště k dálnici D1 asi 20 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu. Tam překáží nehoda dvou dodávek v levém pruhu. Na dálnici se dá potom vrátit u Doksan. V Praze vás neprovoz ve Vilzonově, směr Holešovice před omezením na Hlávkově mostě zdržení asi 5 minut, 10 minut se popojíždí i po Nuselském mostě do Legerovy. Na jižní spojce silnější provoz směrem z Barandovského na Černý most. Kolony jsou od Pořelovské až na konec Lanového mostu. Zdržení zhruba čtvrt hodiny. A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená u Litoměřic. Na kilometru 38 odklízí kamion po ranním požáru. Provoz je z D8 odkláněný na Litoměřice, to jest kilometr 45.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
4: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: ještě dokola.
1: Tomáš Klus nás na Rádiu Praha dovedl k dalším aktuálním zprávám. Připravila je kolegyně Anna Hašková, které přeji dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Bylo 11 hodin.
2: Praze 13 začíná festival volného času. Do října nabídne více než 50 akcí pro děti, seniory i rodiče. Policie zadržela 6 lidí, kteří z Egypta pašovali látky k výrobě drog. Ve věku 89 let zemřel norský král Harald. Odpoledne čekejte oblačno, později zataženo a teploty do 32 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Půlmaratonem dnes začíná festival volného času v Praze 13. Do začátku října nabídne více než 50 akcí zaměřených na sport, kulturu a další zájmové obory. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude program vhodný pro děti, rodiče i seniory.
4: Festival je zároveň skvělou příležitostí k setkání s místními kluby, spolky, organizacemi a dalšími, kteří v Praze 13 nabízejí možnosti, jak aktivně trávit volný čas.
2: Nová waldorfská škola bude v Praze 6 ve Vlastině ulici. Založení schválili zastupitelé městské části. Podle její místostarostky pro školství Mariany Čapkové z Prahy sobě bude fungovat od září 2027 v budově zahraniční anglické školy.
5: V tu chvíli už bude odstěhována zahraniční škola Prague British International School, která byla od roku 2007 nájemcem této školní budovy a v minulém roce začala stavět vlastní školskou budovu v Řeporích.
2: Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovalo o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v láhvích od limonády. Celkem policie zajistila 100 gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Informoval o tom norský královský palác. Harald vládl více než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Oblíbený panovník dříve reprezentoval Norsko také v jachtingu. Na trůn teď usedne korunní princ Håkon, po boku mu bude manželka Mette Marit. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy ve volejbale v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety. Už před zápasem měly reprezentantky jisté druhé místo v tabulce a na úvodu utkání to bylo podle kapitánky Michaely Mlinkové znát.
6: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten 5. zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě vybojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý v každý moment, na holky pyšná jako zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
2: V 8. finále se Češky utkají v pondělí v Brně se Švédskem. Odpoledne bude v Praze a okolí většinou oblačno, později zataženo s přeháňkami, místy i bouřkami. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Informace pro řidiče má Lukáš Miller. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne, tak na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je lepší situace u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru už nehodu z levého pruhu odklidili a kolona z plzeňské dálnice D5 se rozjíždí, zdržení 20 minut a zkracuje se. V Praze vázne provoz ve Vilzenově ulici směr Holešovice před omezením na Hlávkově mostě, zdržení asi 5 minut, 10 minut se pojíždí také po Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy a také ve Vilzenově v opačném směru od Bulhara do omezení u hlavního nádraží. Na jižní a štěrboholské spojice silný provoz obou směrně před sjezdem do Průmyslové, pomalej se jede od sjezdu na Štěrboholi i od Lanového mostu, tamto zdržení vždy asi 10 minut. A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u Litoměřic opět průjezdná. Po požáru nákladního auta na 38. kilometru už se dá projet levým pruhem, kolona od sjezdu na Lovosice z kilometru 48 se rozjíždí, zdržení okolo půl hodiny a zkracuje se. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: 9:45 po 11. hodině vám přejeme hezké dopoledne. Po Česku funguje 6 nábytkových bank, ve kterých přijímají třeba také zachovalé věci pro školáky. Mezi dárci jsou jednotlivci nebo firmy, které například likvidují kanceláře. V pražské nábytkové bance mají i zařízení od filmařů nebo z vysokoškolských kolejí. Víc řekneme už za chvíli, do té doby třeba Janet Jackson nebo Imagine Dragons. Tak hezký poslech.
3: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.
0: Give

0: O znění vašeho posledního prázdninového pátku se stará Rádio Praha. Dobrý den. Začátek školního roku neznamená jen sešity, aktovku a penál. Některé rodiny řeší i to, jestli má dítě doma vůbec kde psát úkoly. Právě s tím pomáhá Pražská nábytková banka v Libuši. Přijímá zachovaný nábytek od jednotlivců, ale i firem a předává ho lidem, kteří si nové vybavení nemůžou dovolit. Často třeba samoživitelům, seniorům nebo mladým lidem ze startovacích bytů. Teď se hodí hlavně věci pro školáky. Pochopitelně před začátkem školního roku, tedy psací stoly, židle, lampičky, police nebo knihovny. Ve skladu se objevuje nábytek z kanceláří, studentských kolejí, ale i z filmových ateliérů. Každá věc se vždy nejdřív přijme, roztřídí, zaeviduje a případně opraví. Zájem je přitom velký. Na osobní návštěvu Pražské nábytkové banky se teď čeká až měsíc a půl. A víc se o tématu dočtete i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No, jak to vypadá na pražských silnicích na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je lepší situace u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru už nehodu z levého pruhu odklidili, kolona z plzeňské D5 se rozjíždí, zdržení 20 minut a zkracuje se. V Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na začátku tunelu se srazila dvě osobní auta, musí se proto kličkovat. Začala také regulace a kolony v Dobřížské ulici jsou zhruba na 10 minut. Vás provoz ve Vilzonově směr Holešovice před omezením na Hlávkově mostě zdržení asi 5 minut, 10 minut se popojíždí po Nuselském mostě do Legerovy a také ve Vilzonově od Bulhara do omezení u hlavního nádraží. Na jižní a Štěrboholské spojce silný provoz obou směrně před Průmyslovou, pomalu se jede od sjezdu na Štěrboholy i od Lanového mostu, v zdržení vždy asi 10 minut a dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u Litoměřic opět průjezdná, po požáru nákladního auta na 38. kilometru se dá projet levým pruhem, kolona od sjezdu na Lovosice z kilometru 48 se rozjíždí, zdržení asi půl hodiny a zkracuje se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 11:30, tady jsou krátké zprávy s Anou Haškovou.
1: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by podle policie a BESIPu měli řídit opatrně a nepospíchat. Měli by se plně věnovat řízení a nekoukat do telefonu. Pražský magistrát rozdá na začátku školního roku prvňákům zhruba 17 000 balíčků se školními potřebami. Zamíří do 223 škol a město za ně zaplatí asi 2 miliony 400 000 korun bez DPH. Děti v balíčcích najdou třeba sáček na přezuvky, pastelky, tušky nebo nůžky. Tankovým dnem zítra uzavře Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku letošní návštěvnickou sezónu. Lidem představí techniku z období studené války. Kromě desítek tanků a motocyklů představí i obrněné transportéry nebo letadla. Muzeum se otevře v 9 hodin a 30 minut. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo více než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků

0: uzapříčinilo zřícení ledovce. Odpoledne čekejte většinou oblačno, postupně zataženo s přeháňkami a místy bouřkami. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Lukáš Müller ví, jak to vypadá na silnicích. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu, a to směrem ze Smíchova na Troju. Na začátku tunelu tam se srazila dvě osobní auta, blokují nejprve levý, pak je pravý pruh, musí se mezi nimi nepříjemně kličkovat. Začala tak regulace tunelu, takže kolony jsou aktuálně v Dobřížské ulici, zdržení od Barandovského mostu 10 už skoro 15 minut. Silný provoz tradičně ve Vilzenově ulici, je to kvůli omezení, které jsou na Hlávkově mostě směr Holešovice, zdržení 5 minut, a 5 minut naberete také ve Vilzenově ulici před omezením u hlavního nádraží. Na jižní a Štěrboholské spojice silný provoz obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomalej se teď jede od Spořilovské, také od Běchovic. To zdržení ale není velké, je to asi na 10 minut. Na dálnici D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné z 5. kilometru a až na Pražský okruh Ořechů, tam byla nehoda, ta už je odklizená. To zdržení je asi 30 minut. Dálnice D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy je ulice Měřic opět průjezdná. Po požáru nákladního auta na 38. kilometru se dá projet levým pruhem. Kolona se tam de facto rozjela. Na D8 jsou ale komplikace z Prahy do Ústí u Lovosic na kilometru 48 v omezení. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Kolona je asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Hezké dopoledne, vysokoškolské koleje už jsme v této hodině zmiňovali, ovšem v kontextu Pražské námitkové banky v Libuši. Za chvíli se zaměříme přímo na studentské koleje, většina jich je už plně obsazená. Částky za ubytování se přitom liší i podle místa nebo typu pokoje. Detaily kolem 3:15, ještě předtím třeba David Guetta nebo Charlotte Gott.

0: Posloucháte Rádio Praha. Za zhruba měsíc začne vysokoškolákům v Česku nový akademický rok. Někteří z nich si tak hledají ubytování na kolejích. Většinou už jsou ale zamluvené. Vyplývá to z údajů univerzit, které Český rozhlas oslovil. Cena za noc se může lišit i podle typu pokoje. Podrobnosti má redaktor Richard Webs. Richarde, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Nejvíc univerzit je v Praze. Jak to vypadá s obsazením kolejí tady v hlavním městě?
1: Tak třeba Univerzita Karlova má letos v Praze, Hradci Králové a Plzni k dispozici 11 000 lůžek. Zájem o něj je ale podle mluvčí univerzity Michaely Lagronové vysoký a kapacita je tak teď naplněná. Plno mají třeba i na České zemědělské univerzitě. O zhruba 15% více studentů než v loni chce bydlet i na kolejích Českého vysokého učení technického, kde mají všech zhruba 6,5 tisíce míst také obsazených. Vysoká škola ekonomická v Praze stále ještě studentům místa přiděluje, podle jejich zástupců už ale do začátku semestru žádná volná nebudou.
0: Jak se v Praze liší ceny za ubytování podle typu pokoje?
1: Ceny ubytování jsou různé, nejen podle typu pokoje, ale také třeba podle místa i vybavení. Například u Univerzity Karlovy se cena za noc na jednolůžkovém pokoji pohybuje od 174 do 444 korun. V ceně jsou i všechny poplatky, služby a internetové připojení. Například nejlevnější jednolůžkový pokoj, který nabízí ČVUT, je na Strahovských kolejích a stojí 189 korun na noc. Nejdražší je pak v Bubenči a studenti za jednu noc v něm zaplatí přes 650 korun. Studenty Vysoké školy ekonomické zase vyjde nejlevněji, když si zaplatí jednu postel v třílůžkovém pokoji za 148 korun na noc. Nejvíce zaplatí za samostatný jednolůžkový pokoj, to je kolem 430 korun.
0: A ještě mi, Richarde, řekni jednu věc, jaká je situace mimo hlavní město?
1: Tak třeba na Ústecké univerzitě Jana Evangelisty Purkyně zaplatí studenti od 127 do zhruba 400 korun za noc. Cena se tady odvíjí i od toho, zda má student výpovědní lhůtu nebo ne. Zájem o vysokoškolské koleje v Ústí nad Labem je velký a žádná místa už tam nezbývají. Naopak třeba na univerzitě v Pardubicích jich je volných ještě asi 70 z 1200. A zmíním ještě, že na Jihočeské univerzitě je cena za měsíc od 4,5 do 7,5 tisíce korun.
0: Většina z vysokoškolských kolejí už je plně obsazená. Mluvili jsme o tom s naším kolegou redaktorem Richardem Websem. Richarde, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A my se ještě podíváme na pražské silnice. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na začátku tunelu se totiž srazila dvě osobní auta, musí se proto kličkovat, regulují průjezd tunely a kolony v Dobřížské od Barandovského mostu na asi 15 minut. Vázne provoz ve Vilzonově směr Holešovice před omezením na Hlávkově mostě, zdržení asi 5 minut, 10 minut se popojíždí i po Nuselském mostě do Legerovy a také ve Vilzonově od Bulhara do omezení u hlavního nádraží. Na jižní a Štěrboholské spojce silný provoz obou směrně před Průmyslovou, pomalu se jede od sjezdu na Štěrboholi i od Lanového mostu, zdržení vždy asi 10 minut. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalej se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, tam byla nehoda, ale už je odklizená, zdržení aktuálně půl hodiny. A na D8 komplikace z Prahy do Ústí u Lovosic na 48. kilometru v omezení nehoda dvou aut v levém pruhu, kolona je asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte Rádio Praha, to byl Michal Hrůza, teď je 12 hodin a vysíláme polední zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.

0: Ekonomice se ve druhém čtvrtletí dařilo, pomohlo, že domácnosti více utrácely. Kvůli modernizaci české železniční sítě ubývá signalistů. Bosensko-srbský odsouzený válečný zločinec Mladić bude mít v Srbsku státní pohřeb. Zbytek nečekejte oblačno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973. To je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Mencel ze správy železnic.
2: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
0: U Lánské obory bude nové informační centrum. Návštěvníky seznámí například s historií obory i zvířaty, kteří tam žijí. Projektanti teď připravují potřebnou dokumentaci. Lesní správa Lány chce podle svého ředitele Michala Pernici otevřít nové centrum příští rok na podzim.
3: Zatím je to ve fázi myšlenkového zrodu, kdy máme vlastně projektantku, která má nějakou vizi. Chtěli bychom tam mít něco z historie lesní správy Lány, chtěli bychom tam mít něco o zvěři, vůbec co se tady chová v oboře a vůbec o celém regionu jako takovém, protože jsme vlastně součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
0: Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladić zemřel včera ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Moderní pětibojař Matěj Lukeš postoupil do finále mistrovství světa. Obhájce bronzové medaile v čínském Kuai Yang ovládl semifinálovou skupinu. V šermu byl druhý, v plavání třetí a na překážkové dráze pátý. V závěrečném běhu pak Lukeš o 2 sekundy předstihl Egypťana Aškara. 15. Matouš Tůma mezi elitu neprošel. Semifinálový závod čeká ještě Marka Griče. Během odpoledne bude většinou oblačno, od západu pak zataženo s přeháňkami a místy bouřkami. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: S Lukášem Millerem se podíváme na pražské silnice.
5: Je to tak, hezké poledne, tak v Praze přetrvávají komplikace ve Strahovském tunelu a to směrem ze Smíchova na Troju. Na začátku tunelu se tam srazila 2 osobní auta a musí se mezi nimi kličkovat, regulují tak kvůli tomu průjezd tunely a kolony jsou v Dobřížské ulici od Barandovského mostu, to zdržení okolo 15 minut. Vázne provoz také na Vilzenově ulici směrem do Holešovic, kolony jsou na Hlávkově mostě, tam to zdržení je asi 5 minut, 10 minut se v koloně pojíždí také před Nuselským, na Nuselském mostě před Legerovou, anebo také ve Vilzenově ulici od Bulhara do omezení u hlavního nádraží. Na jižní a Štěrboholské spojice stále silný provoz obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se jede jak od Běchovic, tak od Spořilovské, to zdržení vždy asi 10 minut. Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomaleji se jede od Rudné ze 4. kilometru až na pražský okruh Ořechů, tam byla nehoda, ta už je ale odklizená, zdržení celkově 25 až 30 minut. A na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem jsou komplikace u Lovosic. Na 48. kilometru v omezení nehoda 2 aut v levém pruhu. Kolona je tam stále asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobré odpoledne, ladíte páteční vysílání Rádia Praha. Hodiny ukazují přesně 5 minut popoledně a před námi i v této hodině další muzika, zazní Bloodhound Gang. Taky Adonis. Let me be the champion, carry on the, no more mistakes. a mluvit budeme třeba o tom, že plzeňský Prazdroj zdraží čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 2,6%. Detaily nabídneme už za pár minut.

0: byli američtí rockeři Bloodhound Gang, posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Praha. A teď k dalšímu tématu. Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek a některá lahvová piva. V průměru půjde o zvýšení o necelé 3%, tedy zhruba o desítky haléřů na půl litr. Pivovar to vysvětluje hlavně rostoucími náklady na dopravu a obaly. Podle mluvčího se do cen promítá dražší nafta i vyšší cena hliníku, který je důležitý pro výrobu plechovek. Konečná cena pro zákazníky ale bude záležet na restauracích a obchodech, protože právě ty si určují, za kolik pivo prodají nebo načepují. Prazdroj zároveň připomíná, že potřebuje dál investovat do výroby nových produktů i podpory hospod. U ležáku Pilsner Urquell se cena mění poprvé od roku 2023. A tématu si věnujeme také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Detailnější článek najdete právě tam. Teď se pojďme podívat na pražské silnice. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany se za sjezdem na Litoměřice na 48. kilometru v omezení srazila 3 osobní auta v levém pruhu. V koloně ze 44. kilometru se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechům, je to na půl hodiny. V Praze na začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov se řeší nehoda 2 aut, blokují levá a následně i levý a následně i pravý pruh. Kličkuje se mezi havarovanými auty a v koloně od Barandovského mostu pojedete 20 až 25 minut. Nesouvislá kolona je na jižní a spojce směrem na Štěrboholy. Od sjezdu na Vršovice za Lanový most pojedete asi čtvrt hodiny a zdržíte se i na magistrále v centru směrem na Holešovice. Z Nuselského mostu ke Štvanici je to na asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pastrami popa. Vyhlášený newyorský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami popa. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: tady je odpolední Praha, je 12.30 a nachystány jsou krátké zprávy, připravila je Anna Hašková.
1: Nová waldorfská škola bude v Praze 6 ve Vlastině ulici. Založení schválili zastupitelé městské části. Podle její místostarostky pro školství Mariany Čapkové z Prahy sobě bude fungovat od září 2027. V Sadské na Nymbursku odpoledne odhalí novou sochu svatého Jana Nepomuckého. Bude stát v parku na rohu ulic doktora Sokola a Jindřichova, kde ji požehná kněz. Město za ní zaplatilo zhruba 700 tisíc korun. Socha, která v místě stála původně, je natolik poškozená, že se její oprava nevyplatí. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června a od té doby se o ní rodina nedozvěděla žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí s fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Východní pobřeží Číny ráno zasáhl tajfun Saudel. Úřady v oblasti nařídily evakuaci téměř 900 tisíc lidí a zastavili provoz vlaků i trajektů, informuje o tom agentura Reuters. Jde už o třetí tajfun, který letos zasáhl východočínskou provincii Zhejiang. Meteorologové varují, že tropická cyklóna přinese silné deště i do dalších oblastí. Odpoledne bude v Praze a okolí většinou oblačno, později zataženo s přeháňkami a místy i bouřkami. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na pražské silnice přidá kolega Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Začnu za Prahou na D8 směrem na Drážďany. Za sjezdem na Litoměřice na 48. kilometru se v omezení stále řeší nehoda.

0: tří osobních aut v levém pruhu. Kolona ze 44. kilometru vás zdrží 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 čekejte kolonu od Rudné ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zde je to až na půl hodiny. Přímo v Praze pak problémy na začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov. Řeší se zde nehoda dvou aut, musí se mezi nimi kličkovat. Jezdí se nejprve pravým, pak levým pruhem. Kolona začíná už za Barandovským mostem na Strakovice. Je to až na 25 minut. Na jižní spojce je problém směrem na Štěrboholy, a to u nájezdu z Vídeňské. Srazila se zde před chvilkou dvě osobní auta, blokují pravý částečně střední pruh. Kolona zatím od sjezdu na Pankrác na 10 minut, ale bude ještě narůstat. A následně se pak na jižní spojce zdržíte ještě v nesouvislé koloně od nájezdu od Spořilovské až za Lanový most. Zde je to na dalších 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
3: 4,5 minuty po půl jedné posloucháte Rádio Praha. Dobré odpoledne. Než se rozloučíme, tak spolu stihneme ještě jednu reportáž. Naše létající redaktorka navštívila výstavu mapující díla, ale i ranou tvorbu secesního malíře, grafika a designéra Alfonse Muchy. Podrobnosti už za chvíli, do té doby třeba Adonis nebo Glockenbach a Klok Klok. Hezký poslech.

0: byli American Outdoors, ať už váš den vypadá jakkoliv, děkujeme, že ho trávíte s Rádiem Praha. Když se řekne Alfons Mucha, většině lidí se vybaví zasněné dívky na plakátech v záplavě květin. Jenže Muchův svět byl mnohem širší, zajímal se o architekturu, fotografii, šperky i grafický design. Všechno tohle představuje výstava Mucha v Central Gallery na Staroměstském náměstí. Natáčela tam taky naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: My jsme společně vlastně vstoupili do prostoru galerie. Máme tu kolem sebe nádherná díla Alfonse Muchy.
2: Tak jako každý umělec i Alfons Mucha musel něčím živit. A právě tady tyhle věci, na které koukáme, tak to jsou jeho rané zakázky.
3: Říká kurátorka výstavy Helena Kočíková.
2: Tohle je například zakázka, kdy ilustroval knížku Německé dějiny.
1: Tady na té druhé straně té zdi vidíme vlastně i ukázku toho, jak vzniká litografie, což je vlastně jeden ze způsobů, který Alfons Mucha používal při své práci.
2: Snažíme se u všech autorů, který vystavujeme, tak vlastně přiblížit jejich práci a jejich způsob tvorby a vysvětlit návštěvníkovi například i co znamená a neznamená originál.
1: Tady těch místností je několik, mimochodem musím ještě zmínit jednu věc, a to je vlastně celá ta architektura té výstavy, protože je koncipovaná do přesně toho secesního období. Tady na zemi jsou taky koberce, které tak hezky provázejí jednotlivé místnosti.
2: To gro Muchový tvorby, kterou my tady vystavujeme, tak ty věci, ty plakáty, tak byly dělané, dejme tomu, do domácností, do výzdoby domácností.
1: Jak vlastně se lidé k té tvorbě Alfonse Muchy dostávali? Protože on dělal reklamní plakáty taky.
2: Tak ten jeho přístup byl tak originální a tak revoluční v té době. Začal pracovat úplně jinak než jeho současníci. Ty lidi to natolik oslovilo, že i když se začaly jeho plakáty objevovat na pařížských ulicích, tak vlastně sami ty lidi začaly strhávat a dokonce teda bylo i zaměstnání přímo člověka, který jako se snažil dostávat z těch plakátovacích stěn ty plakáty v nějakém dobrém stavu a pak dál se přeprodávali.
1: Takže tak existovala i oficiální funkce takového legálního zloděje plakátu Alfonse Muchy. Výstava představuje Muchovy ikonické litografie, ale taky fotografie, vzácné dekorativní tisky, šperky i skleněné objekty Muchovy vnučky Jarmily Muchy Plockové. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany se za sjezdem na Litoměřice na 48. kilometru v omezení srazila 3 osobní auta v levém pruhu, v koloně ze 44. se zdržíte kolem 1/4 hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vyjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechu, je to až na 30 minut. V Praze na začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov se řeší nehoda 2 aut, blokují levý pruh a v koloně od Barandovského mostu pojedete 20 až 25 minut. Jižní spojce směrem na Štěrboholi se u nájezdu z Vídeňské srazila 2 auta v pravém pruhu, zasahují i do středního pruhu, kolona začíná už před sjezdem na Pankrác, zdrží vás až 15 minut. A zdržení i na magistrále v centru směrem na Holešovice, z Nuselského mostu ke Štvanici pojedete až 20 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a

0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, vakcíny totiž nedostanou včas. Od dnešní noci nebudou v Praze jezdit tramvaje na konečnou zastávku spojovací. Evropa truchlí nad úmrtím norského krále Haralda. Odpoledne bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Mohou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
2: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
0: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat asi jen 7 až 10 % lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, a to na dobu, kdy bude očkování dostupné. Kvůli opravě trati bude v Praze od dnešní noci přerušený tramvajový provoz v obratišti spojovací. Omezení potrvá do 12. září a dotkne se linek 9, 11, 31 a 98. Dopravní podnik kvůli tomu posílí autobusovou linku 146. Na spojovací bude také dočasná nástupní tramvajová zastávka v Hartigově ulici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Pro řešení mimořádných událostí nebo technický závad budeme mít navíc připravenou zálohu dvou vlaků PX tramvají T3 PLF RP spojených zadními částmi k sobě, které bychom dle provozních potřeb případně nasadili na méně vytíženou linku 19.
0: Středočeští kriminalisté doteď vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajzové ještě růst.
4: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné. A ty úkony jsou teda zahájeny na pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
0: Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karl XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země. Popřál úspěch a štěstí novému králi Norska a svému kmotřenci Håkonovi VIII. Kondoloval také dánský královský pár a Buckinghamský palác. Soustrast na síti X vyjadřila norské královské rodině šéfka Evropské unie Ursula von der Leyenová. Král Harald zemřel dnes ráno, byl mu 89 let. Úřadující mistr fotbalové šance ligy Slavia vstoupí do nové sezony domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve třetím kole Molkapu představí v pražském derby na stadionu Žižkova. Plzeň zavítá na hřiště jiného druholigového soupeře Jihlavy. Rozhodl o tom dnešní los v Praze, který do soutěže zapojil i zbývající prvoligové týmy Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Odpoledne čekejte většinou oblačno, postupně zataženo s přeháňkami a místy bouřkami. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Hezké odpoledne, vracíme se na silnice a jak to teď vypadá, řekne Kuba Vodička, zdravím tě.
6: Ahoj Lenko, hezké odpoledne. Začnu příjezdem do Prahy po D5, kde začíná kolona kousek za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Celé je to na 25 až 30 minut. Lepší zprávu budu mít ze začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov. Zde už se konečně podařilo dořešit nehodu dvou aut. To posledního auto bylo odtaženo před pár minutkami. Jezdí se tak bez omezení. Kolona od Barandovského mostu ze Strakonické přes Dobříšskou se postupně rozjíždí. Zdržíte se stále kolem 15 minut. Problémy jsou na jižní spojce směrem na Štěrboholy. U nájezdu z Vídeňské se srazila dvě auta, blokují pravý, částečně střední pruh. Kolona začíná za Barandovským mostem u nájezdu z Modřan. Zdržení až 20 minut a pomalu pojedete stále přes centrum po magistrále směrem na Holešovice. Zastavíte se poprvé už na Nuselském mostě a ke Štvanici pojedete kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 13. a je pátek 28. A víte co, srpna už se nám blíží, už se nám pomalinku blíží září a další školní rok, tak doufám, že to zvládneme tak pravou nohou. A já mám pro vás další muziku, bude tu Alfarben. Taky Alex Veren. Kateřina Marie Tichá. Nebo teď Pink, hezké odpoledne.

0: Cranberries na Rádiu Praha dozněly mntu po čtvrt na dvě a já mám pro vás tip, mám pro vás pozvánku. Každý den pro vás máme jeden hudební pořad a dnes v 21 hodin to bude pořad s Iliou Kučerou mladším a ten hudební pořad se jmenuje Roky náš, to znamená nářez rockové muziky. Nenechte si to ujít na Rádiu Praha dnes v 21 hodin. Sledujeme situaci na silnicích. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se u nájezdu z Vídeňské srazila dvě auta v pravém pruhu. Zasahují i do středního pruhu. Kolona začíná za Barandovským mostem u nájezdu od Modřanské a je to na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na čtvrtém kilometru. Pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechu. Je to na 30 minut. Pomalu se také jede na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 15 minut a zdržíte se na magistrále přes celé centrum ve směru na Holešovice. Z Nuselského mostu ke Štvanici je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
1: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Na 13.30 je tu Anička.
1: Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat více policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Zastupitelé Prahy 6 schválili architektonický návrh takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí. 7-patrové budovy postaví soukromý developer. Měly by tam být například obchody, kanceláře a byty. Část prostor by mohla využívat Vysoká škola chemicko-technologická. Městská část by tam také mohla mít své kulturní centrum. Vedení Milovické rezervace nechalo upravit dřevěnou vyhlídkovou věž poblíž Ostravské ulice. Návštěvníci z ní pozorují divoké koně, pratury a zubry. Místo nestabilních nášlapných stupínků tam jsou pevné dřevěné schody. Pozorovatelna je tak přístupnější a bezpečnější. V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole. Dnes o tom informovala agentura AP. Vakcina Ervebo je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci a někteří obyvatelé. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700.

0: lidí. Během odpoledne bude většinou oblačno, od západu pak zataženo s přehánkami a místy bouřkami. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: 3 minuty po 1:30 opět na silnice. Kubo, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne. V Praze máme problémů aktuálně více než dost. Bouralo se třeba nově ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína před nájezdem na Novopacku, kde se srazila 2 auta. Kolona začíná už na úrovni Cínovecké. V samotném sjezdu zdržení minimálně 15 minut. Nehoda se stále řeší na jižní spojce směrem na Štěrboholi u nájezdu z Vídeňské, kde se srazila 2 auta v pravém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Pankráce. Zde je to asi na 10 minut. Následně pak na jižní spojce čekejte kolonu od sjezdu na Strašnice až k Průmyslové asi na 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 začíná stále kolona na úrovni Rudné zhruba na 4. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechu. Zde je to stále na 25 až 30 minut. Problém je aktuálně také v tunelu Blanka směrem na Smíchov. V připojovacím pruhu od Letné se odtahuje nepojízdné nákladní auto. Kolona v samotném tunelu na 10 až 15 minut a pomalu se plní i Novopacká před tunelem. A zdržíte se stále i na magistrále přes celé centrum směrem na Holešovice. Z Nuselského mostu ke Štvanici pojedete minimálně 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Letošní léto bude bezesporu patřit k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné odpoledne, Prince a Gold, posloucháte Rádio Praha. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit jednoznačně k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. Je přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašně, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Rádio Praha, co se děje? Co se děje?
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh. K Ořechu je to na 30 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se před nájezdem na Novopatskou srazila dvě auta, kolona z Cínovecké je na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se u nájezdu z Vídeňské srazila také dvě auta, v pravém pruhu několik minut se zdržíte v kratší frontě aut. Následně na jižní spojce čekejte kolonu od sjezdu na Vršovice k Průmyslové, tady je to na 15 minut. A problém je také v tunelu Blanka směrem na Smíchov. V připojovacím pruhu od Letné se odtahuje nepojízdné nákladní auto, kolona jak v tunelu, tak na Nové Poltavské a v Holešovičkách. A to zdržení je až 20 minut. A zůstává zdržení i na magistrále ve směru do Holešovic přes celé centrum z Nuselského mostu ke Štvanici, je to na 20 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: AM McDonald, teď už máme 14 hodin, posloucháte Rádio Praha a další zprávy, tentokrát s Mirkem Kasanem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji. U silnic bude v příštích dnech víc policejních hlídek. Policie zadržela a obvinila 6 lidí, kteří z Egypta pašovali látky k výrobě drog. Jezero vzniklé po sesuvu části ledovce u čínsko-nepálské hranice začalo přetékat, hrozí další povodeň. A bude oblačno s teplotami až 32 stupňů, postupně zataženo s přehánkami, místy s bouřkami i silnými, později s deštěm. Zítřek bude už bez srážek, ale přinese ochlazení.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Zaměří se hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování povolené rychlosti. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
1: Řidiči by proto měli za volant sedat odpočatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Ve Vlastině ulici v Praze 6 bude nová waldorfská škola. Její založení schválili zastupitelé městské části. Fungovat bude od září 2027 v budově zahraniční anglické školy. Pokračuje místostarostka pro školství Mariana Čapková z Prahy sobě.
4: V tu chvíli už bude odstěhována zahraniční škola Prague British International School, která byla od roku 2007 nájemcem této školní budovy a v minulém roce začala stavět vlastní školskou budovu v Řeporích.
1: Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak drogy vyráběli a prodávali, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila 100 gramů pervitinu a dalších látek. Většině z obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Srdeční ničivá povodeň má na kontě bezmála 470 potvrzených obětí. Další 100 lidí ale záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi ale nejsou žádní Češi. Fotbalisté pražské Sparty v hlavní fázi Evropské ligy přivítají na Letné AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Určil to los v Monaku. Venku se Spartané utkají s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Armédia. Viktorie Plzeň čeká doma Benfica Lisabon, Union Saint-Gilloas, Jagiellonia Bialystok a Levski Sofia. Vycestuje naopak na stadiony Realu Sociedad, Ferencvároše, Bournemouthu a Lillestrømu. Soupeře zná taky Jablonec v konferenční lize, který na stadionu Střelnice přivítá Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venku se utká s Freiburgem, Trabzonsporem a Rigou. Odpoledne bude v Praze zpočátku většinou oblačno, postupně zataženo s přehánkami, místy s bouřkami i silnými, které později začnou přecházet do deště. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 32 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů, bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: 5 minut po 14. Vracíme se na silnice a slovo už má Kuba Vodička. Jak to vypadá na silnicích, Kubo?
5: Hezké odpoledne. Provoz postupně housne, problémy čekejte třeba na D1 za Prahou, pokud míříte směrem na Brno. Od pražského okruhu z 10. kilometru se vytvořila nesouvislá kolona, která pomalu jede až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. Celý úsek aktuálně pojedete už kolem půl hodiny a ten provoz stále housne. Na příjezdu do Prahy po D5 stále čekejte velmi silný provoz od Rudné ze 4. kilometru, pomalu se jede až na pražský okruh, kde kolona pokračuje k Ořechu, i zde je to celé asi na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se u nájezdu z Vídeňské stále řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu, kolona je jen kratší, zdržívá se několik málo minut. Následně ale pak na jižní spojce čekejte kolonu od sjezdu na Vršovice až k Průmyslové, zde je to už minimálně na čtvrt hodiny a stále se zdržíte také na průjezdu centrem po magistrále směrem do Holešovic. Nesouvislá kolona z Nuselského mostu až do omezení u Štvanice je až na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 6 minut po 14. A jaká bude muzika? Bastille. Budou tu i Madonna a Kylie Minogue. Nebo Adele a její Hello. Teď Daša, krásné odpoledne.

0: moje.
1: Bastille a Of The Night, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme krátce před čtvrt na tři. Pokud jste během týdne hlasovali pro hit týdne, tak výsledky si můžete vyslechnout na Rádio Praha v neděli v 9 večer. A samozřejmě budeme potom rádi, když od pondělí do čtvrtka na našem webu praha.rozhlas.cz budete opět hlasovat. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Začneme na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno. Čekejte velmi silný provoz za Prahou. Od pražského okruhu z 10. kilometru se jede stále v nesouvislé koloně až za Mirošovice do omezení na 23. kilometru a je to na 30 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona u 4. kilometru. Popojíždět budete samozřejmě až na pražský okruh k Ořechu a tady je to zdržení také 30 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se u nájezdu z Vídeňské srazila dvě auta v pravém pruhu. Od sjezdu na Pankrác je to na 10 minut. Následně se na jižní spojce popojíždí ještě od sjezdu na Strašnice k Průmyslové a to je na 15 minut. A zdržení zůstává i na magistrále.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

0: Adele dospívala na Rádiu Praha, teď už pro vás máme zprávy na 14.30, je tu Mirek.
1: Dobré odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od ledna návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by pak činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se stavějí odboráři, zaměstnavatelé i odborníci. Do Česka odpoledne dorazí bouřky. Budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí až do zítřejšího rána. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Navazují na tradici slavností královny Elišky. Návštěvníci uvidí víc než stovku různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů horkovzdušných balonů. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Od poloviny května na krvácivou horečku zemřelo přes 2700 lidí. Nejvyšší českou fotbalovou soutěž po 6 letech opouští řecký obránce Marios Pourzitidis. Po konci v pražské Dukle podepsal smlouvu v gruzínském Dynamu Tbilisi. 27-letý hráč odehrál v české lize 143 utkání. Do Dukly přišel loni v lednu po angažmá v Liberci. V Praze bude odpoledne zpočátku většinou oblačno, postupně zataženo s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, které později začnou přecházet v déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 32 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů, bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice. Kubo, jak to vypadá?

0: Hezké odpoledne. Velmi silný provoz čekejte na dálnici D1 za Prahou, pokud se chystáte směrem na Brno. Auta se aktuálně zastavují už na úrovni sjezdu na Čestlice na 8. kilometru a v nesouvislé koloně se jede až na 23. kilometr na most Šmejkalka do omezení za Mirošovicemi. Celý úsek vám zabere minimálně půl hodiny. Silný provoz také na příjezdu do Prahy, a to po dálnici D5, kde začíná stále kolona za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru. Pomalu se popojíždí až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Celé vám to zabere 25 až 30 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy popojíždí stále kolona, ta začíná u sjezdu na Vršovice, pomalu se jede až k Průmyslové, je to asi na 15 minut. A zdržíte se stále výrazně i v celém centru na magistrále směrem do Holešovic. Auta se zastavují poprvé už na Nuselském mostě, pomalu se pak jede v nesouvislé koloně až do omezení u Štvanice. Celý úsek pojedete asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme 4 minuty po 2:30 a za chvíli tu bude Petr Jungmann a jeho perný den, co se stalo 28. srpna, což je dnešní den, tak to vám řekne Petr už za chvíli.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte silný provoz i za Prahou. Od Pražského okruhu z 10. kilometru se jede v nesouvislé koloně až za Mirošovice do omezení na 23. kilometru. Celý úsek pojedete kolem 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Popojíždět budete na Pražský okruh k nájezdu od Úřechu až v tuhle chvíli je to zdržení 30-minutové. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi popojíždí v koloně nebo budete popojíždět v koloně od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku. Za sjezd na Dolní Počernice je to na 20 minut. A stále se zdržíte i na magistrále ve směru na Holešovice a to přes celé centrum z Nuselského mostu do omezení u Štvanice je to na 20 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
7: Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 15. a ve studiu je Mirek Kasan. Krásný den.
1: Hezké odpoledne. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Vakcíny totiž nedostanou včas. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové derby Sparty a Slavie. Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. A bude oblačno, postupně zataženo s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, později s deštěm. Zítřek už bude beze srážek, ale ochladí se z dnešních 32 na 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
1: Proti chřipce se v Česku podle Romana Chlípka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem předem na dobu, kdy bude očkování dostupné. Na nedělní derby mezi Spartou a Slavií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi fotbalovými pražskými S skončil na jaře předčasně, potom co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slavie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
1: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Českému rozhlasu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
1: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo ale jít i o vraždu. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let, informoval o tom norský královský palác. Harald vládl víc než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Na trůn teď po něm usedne korunní princ Håkon. Moderní pětibojař Matěj Lukeš postoupil do finále mistrovství světa. Obhájce bronzové medaile v čínském městě Kuejiang ovládl semifinálovou skupinu. V šermu byl druhý, v plavání třetí a na překážkové dráze pátý. V závěrečném běhu pak Lukeš o 2 sekundy předstihl Egypťana Aškara. 15. Matouš Tůma mezi elitu neprošel. Semifinálový závod ještě čeká Marka Griče. Odpoledne bude v Praze zpočátku většinou oblačno, postupně zataženo s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, které budou později přecházet v déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Zítra se ochladí, naměříme nejvýš 25 stupňů. Bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice a slovo má opět Kuba Vodička. Jak to vypadá?
7: Příjemné odpoledne, velmi silný provoz, stále čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, auta se zastavují kousek před Pražským okruhem na 10. kilometru a nesouvislá kolona se pomalu sune až za Mirošovice na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometru, celý úsek vám stále zabere 25 až 30 minut. Velmi silný provoz čekejte také na příjezdu do Prahy, a to po dálnici D5, kde se výjíždí do kolony za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru. A kolona stále velmi pomalu popojíždí až na Pražský okruh kousek za nájezd od Ořechu. I zde se zdržíte více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi také dlouhá kolona, a to od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Celý úsek je na více než 20 minut. A stále budete pomalu popojíždět také na magistrále směrem do Holešovic, a to přes celé centrum Prahy z Nuselského mostu do omezení u Štvanice. Je to aktuální na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a čeká nás další dobrá muzika. Amy Van House. I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Bude tu i Teddy Swims. Nebo teď Robin Čulz. Krásné odpoledne.

0: House dospívala přesně minutu po čtvrt na čtyři na rádiu Praha. Dnes je pátek 28. srpna a nesmí chybět večerní hudební pořad. Tentokrát v 21 hodin to bude Rok je náš s Iliou Kučerou mladším. Na rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a slovo už má Kuba Vodička. Jak to vidíš, Kubo?
1: Hezké odpoledne. Velké problémy jsou hlavně kolem Prahy, třeba na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Čekejte stále nesouvislou kolonu od Pražského okruhu zhruba z 11. kilometru a pomalu se jede až na most Šmejkalka do omezení za Mirošovicemi na 23. kilometru. Celý úsek vám aktuálně zabere až půl hodinu. Problémy jsou také na příjezdu do Prahy po D5. Zde celé odpoledne popojíždí dlouhá kolona od Rudné. Auta se zastavují mezi 5. a 4. kilometrem a velmi pomalu se jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje ke sjezdu na Ořech. Aktuálně je to celé asi na 35 minut. Pomalu se jede také na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Auta se zastavují kousek před sjezdem na Vršovice. Pomalu se pak jede přes Lanový most až na Štěrboholskou spojku k nájezdu od Dolních Počernic. Zde je to až na 25 minut. A pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrát za zdržení zhruba na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: A i teď máme zprávy na 15.30, stále posloucháte Rádio Praha.
1: Dobré odpoledne. Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů čekají silnější provoz. Lidé by měli podle policie a BESIPů řídit opatrně a nepospíchat. Hlídky se zaměří na rychlost, používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období v loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiče na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Na středověkém Helvštíně na Přerovsku dnes začíná světové setkání uměleckých kovářů. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Ruské noční útoky zabily nejméně 2 lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, informoval o tom šéf tamní oblastní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zaútočili víc než 10x na 2 okresy. Útoky poškodily několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol pak zasáhli supermarket a správní středisko. Sobotní zápas 6. kola fotbalové šance ligy mezi pražskými Bohemians a Mladou Boleslaví se bude hrát v náhradním termínu. Kádr hostů totiž zasáhla hromadná střevní viróza. O odložení informovala Ligová fotbalová asociace. Nový termín utkání zatím není známý. V Praze bude odpoledne zpočátku většinou oblačno, postupně zataženo s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, které později začnou přecházet v déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 32 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů, bude polojasno až oblačno.

0: jasno, večer začne oblačnosti přibývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Kuba. Krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Problémy jsou aktuálně ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Kousek před sjezdem na Prosek se srazila 3 osobní auta v levém jízdním pruhu. Kolona rychle narostla už do Cínovecké ulice. Ke sjezdu na Čakovice čekejte zdržení 15 až 20 minut. Silný provoz stále očekávejte na dálnici D1 za Prahou. Po pojíždí se v nesouvislé koloně od Pražského okruhu z 11. kilometru až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. Celý úsek sezení na Šmejkalce na 23. kilometr, celý úsek stále zhruba na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 také stále popojíždí kolona, ta začíná za sjezdem na Rudnou kolem 3. kilometru, pomalu pak pojedete až na Pražský okruh k nájezdu od Ořechu, celý úsek je zhruba na 25 minut. Pomalu pojedete také na jižní spojice, a to v obou směrech, směrem na Štěrboholy, kolona od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku k nájezdu od Dolních Počernic, zde je to na 25 minut. A v opačném směru, tedy směrem na Smíchov, na jižní spojice kolona před Barandovským mostem od sjezdu na Vídeňskou je zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Bahalovou.
2: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce. S Lenkou

Co nás čeká už za pár minut, v Praze 14 na Jahodnici vznikne nová základní škola pro 540 žáků. Podrobně už za pár minut, teď poetika.

0: Poledne Leona Lois dospívala přesně 3:45. Rádio Praha stále s vámi. Praha bude mít další školu, tentokrát vznikne na Praze 14 na Jehodnici a bude pro 540 žáků. Tamní radní a vedení hlavního města slavnostně zahájili výstavbu, samotné práce začnou na podzim a škola bude stát necelých 760 milionů korun. První žáci do školy nastoupí v září roku 2028.
1: Jsme konečně rádi, že se něco hnulo, že se poklepalo na základní kámen a že vyroste konečně nová kapacita pro děti.
2: Říká obyvatel Jahodnice Tomáš, který chce za pár let zapsat svoji malou dceru na chystanou základní školu.
1: Těch míst je tady strašně málo, takže každý takovýhle místo je pro nás vlastně jako úplně ideální. Když ta kapacita není, tak je to prostě docela náročný. No. A jezdit třeba 80 km na Černý most a okolí, jako nic moc. No.
2: Podobně vnímá situaci také obyvatel Martin. Kvůli bytové výstavbě v Praze 14 podle něj roste i poptávka po místech na školách.
3: Výstavba tady v posledních letech je poměrně masivní a samozřejmě ty děti tady se začaly tím pádem objevovat, když jsme se tady začali objevovat my, takže potřeba, aby právě tady ta místní samospráva na to reagovala a tu školu tady prostě potřebuje.
2: Základní škola na Jahodnici bude mít 18 učeben pro 9 ročníků. Součástí bude i jídelna, tělocvična s volejbalovými hřišti, společné venkovní prostory a atrium. Skoro celou třípatrovou budovu dělníci sestaví z takzvaných modulů, vysvětluje architekt Jan Sochor, který školu navrhoval.
4: Představte si kontejnery větší velikosti než ty menší lodní a ty jednotlivé kontejnery jsou vyrobeny v továrně a pak už se to jenom přiveze sem na stavbu a sešroubuje se to dohromady.
2: Pro nadcházející školní rok nechala radnice Prahy 14 postavit v nedaleké ulici Travná dočasnou modulární školu o 6 třídách. Ta nabídne přechodné řešení do otevření základní školy na Jahodnici v září roku 2028, říká místostarostka městské části Mária Ševčíková z ANO.
5: Do 2 let by měla být postavěna tady plnohodnotná základní škola a ty žáci přistoupí už do ty velké školy.
2: Stavební práce mají stát bezmála 760 milionů korun. Z toho 350 milionů zatím získala městská část od hlavního města. Vedení Prahy 14 předpokládá, že by magistrát v příštích letech mohl pokrýt i zbylé náklady. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Co se děje v Praze?
0: Co se děje na silnicích, to už nám řekne Kuba Vodička. Hezké odpoledne.
7: Příjemné odpoledne. Silný provoz stále očekávejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno. Auta zpomalují už u Pražského okruhu kolem 11. kilometru. V nesouvislé koloně se pak jede až do omezení na Šmejkalce za Mirošovice na 23. kilometr. Celý úsek vám zabere stále kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se stále zastavuje provoz kousek před Pražským okruhem, aktuálně kousek za 2. kilometrem. Pomalu se pak jede k nájezdu od Ořechu, zdržíte se 20 až 25 minut. Na jižní spojce stále velmi silný provoz směrem na Černý most. Do kolony vjedete u sjezdu na Vršovice, pomalu se jede přes Lanový most až na Štěrboholskou spojku k nájezdu od Dolních Počernic, je to asi na 25 minut. A velmi silný provoz aktuálně také ve Kbelské směrem do Hloubětína před nájezdem na Novopatskou. Kolony začínají už v Cínovecké u sjezdu na Čakovice, zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
9: Baví vás rok?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
11: Rok je náš.
12: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
11: Rok

0: Krásné odpoledne, 16 hodin, Rádio Praha stále s vámi a teď už další zprávy s Mirkem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přejeme. Policisté varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu. Kvůli modernizaci české železniční sítě ubývá signalistů. Česko pošle na pomoc Nepálu 2,5 milionu korun, rozhodl o tom ministr Macinka. Během odpoledne se bude postupně zatahovat, čekejte přeháňky, místy bouřky i silné, později déšť. Naměříme až 32 stupňů. Zítřek bude už beze srážek, ale přinese výraznější ochlazení.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz. Čekají, že se lidé budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
3: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
1: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni v červenci a v srpnu při nehodách zemřelo 90 lidí. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnicích aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, která prochází modernizací. Co s nimi bude, říká dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
4: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
1: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy půdy, vyvolané zhroucením části ledovce. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 538 lidí, stovky dalších se pohřešují. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český Červený kříž. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladić bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladić zemřel včera ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu. Odpykal si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Kanoista Martin Fuksa je po třetí v řadě mistrem světa na kilometrové trati. Ve finále na šampionátu v Poznani útočil ze zadních pozic a nakonec dojel ve stejném čase jako Maďar Fejes, který má také zlato. Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru čtvrtá. Přestože skončila těsně za stupní vítězek, byla po závodě dojatá štěstím.
5: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do pátého místa a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tato brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
1: Závod kajakářek na 1000 metrů vyhrála Maďarka Cikošová, stříbro bere Španělka Pelachsová. Na bronzovou dánku Knudsenovou ztratila Betlachová 1,35 sekundy. Po zbytek odpoledne bude v Praze zpočátku většinou oblačno, postupně zataženo s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, které později začnou přecházet do deště. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů, bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: 5:16 po zprávách se vracíme na silnice a jak to vypadá, to už nám řekne Kuba.
7: Příjemné odpoledne. Velmi silný provoz a stále čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, pokud míříte směrem na Brno. Auta se zastavují na úrovni Pražského okruhu kolem 11. kilometru a v nesouvislé koloně pojedete až na 23. kilometr do omezení za Mirošovicemi. Celý úsek vám stále zabere až půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 čekejte zdržení před nájezdem od Ořechu. Kolona začíná jak před D5 na okruhu, tak na samotném konci D5 před okruhem. V obou případech je to až na 25 minut. Silný provoz také na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Kolona začíná aktuálně před sjezdem na Vršovice. Pomalu se pak jede za Lanový most až na Štěrboholskou spojku k nájezdu od Dolních Počernic. I zde je to na 20 až 25 minut. A silný provoz stále očekávejte také ve Kbelské směrem do Hloubětína, to před nájezdem na Novopatskou. Kolony začínají už v Cínovecké u sjezdu na Čakovice a je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Na Rádio Praha nás čeká další dobrá muzika. Budou tu třeba Andrea Bocelli a David Guetta. So we say hey. Zpěvačka Chappell Roan.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď pro vás máme jeden tip, secesní svět Alfonze Muchy. Tak ten můžete vidět v Centrál galerii. Je tu nová výstava a podrobnosti najdete na praha.rozhlas.cz.
1: Centru Starého města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Teď pohled na silnice. Kubo, jak to vypadá?
1: Hezké ráno, situace se moc nemění, velké problémy, stále čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, kde je provoz opravdu velmi silný a v nesouvislé koloně budete popojíždět od pražského okruhu z 11. kilometru až na mostě Šmejkalka na 23. kilometr za Mirošovice, celý úsek je stále zhruba na půl hodiny, tak s tím určitě počítejte. Pomalu se jede ještě na pražském okruhu směrem na D1, kolony popojíždí před nájezdem od Ořechu, aktuálně se auta zastavují na konci D5, je to zhruba na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy čekejte kolonu, která začíná kousek za nájezdem ze Spořilovské, pomalu pak pojedete přes Lanový most až na Štěrboholskou spojku do omezení, které je před sjezdem na Běchovice, zdržení kolem 20 minut a silný provoz stále také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína před nájezdem na Novopatskou, vše je to pouze provozem, ale popojíždí se už z Cínoveckého sjezdu na Čakovice, je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Zpěvačka Chapel Roan dospívala v 16.30, jsou tu krátké zprávy s Mirkem.
1: Dobré odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od ledna návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by pak činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se stavějí odboráři, zaměstnavatelé i odborníci. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Na třetím majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou. Celkový majetek první stovky nejbohatších Čechů meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Od poloviny května na krvácivou horečku zemřelo přes 2700 lidí. Fotbalisté Sparty a Plzně budou mít v hlavní fázi Evropské ligy dva společné soupeře. Utkají se s anglickým Bournemouthem a norským Lillestrømem. Letenští narazí také na další anglický tým vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Viktorka mimo jiné přivítá Benfiku Lisabon. Odpoledne bude v Praze postupně zataženo s přeháňkami, místy s bouřkami i silnými, které později začnou přecházet v déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů. Bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vracíme se na silnice. Kubo, jaké máš pro nás novinky?
3: Hezké ráno, moc se toho nemění, silný provoz.
0: No Kubo, ráno už není, už je odpoledne.
3: Pardon. Měl jsem 4 ranní předtím, tak jsem...
0: Rozumím.
3: Každopádně na výjezdu z Prahy po dálnici D1 stále nesouvislá kolona, trošku se zkracuje, začíná až za Pražským okruhem, aktuálně kolem 12. kilometru, pomalu pojedete až za Mirošovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. To zdržení se také trošku zkrátilo, aktuálně je zhruba na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 stále popojíždí kolona mezi koncem D5 a Ořechem, zde je to na 15 až 20 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy také pojedete pomalu, a to skoro od sjezdu na Spořilovskou, a pomalu se jede přes Lanový most až na Štěrboholskou spojku, kde je stále omezení před sjezdem na Běchovice, zdržení 15 až 20 minut a silný provoz stále také ve Kbelské směrem do Hloubětína před nájezdem na Novopatskou. Zastavíte se na sjezdu z Cínovecké, je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Na Rádiu Praha budou už za chvíli tipy od Jirky Štefla a tentokrát pozve třeba na pivní festival. Zůstaňte s námi.

0: Tata Boys a třetí osoba, teď máme minutu před 4:45, je tu Jirka Štefl a jeho tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Tubus metra mezi Rajskou zahradou a Černým mostem ožil pivním festivalem Metro Beer Fest. Těšit se tam můžete na pestrou nabídku pivních speciálů z řemeslných mini pivovarů. Nechybí tam ani street food, od šťavnatých burgerů přes mexické a asijské speciality až po tradiční dobroty. O atmosféru se tam postará i pestrý hudební doprovod. Vstup na Metro Beer Fest je zdarma a vydat se na ně můžete do sobotního večera. V parku Podviní zase bude akce Barevná devítka. Multižánrový festival nabízí vystoupení desítek hudebníků, ale taky jídlo z celého světa. A nebo si užijte poslední prázdninovou sobotu na zahradě Umělecko-průmyslového muzea, kde si můžete dát piknik s rodinou nebo přáteli a jen tak odpočívat u fontány. Na děti i dospělé čekají hry a tvůrčí aktivity, při kterých si vyzkoušíte výrobu papíru, ozdobíte vlastní vázu nebo si naaranžujete květiny. A víc typů z Prahy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Kuba Vodička. Krásné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 se postupně zkracuje kolona, která po pojíždí před omezením u Šmejkalky před 23. kilometrem. Aktuálně se auta zastavují u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru, to zdržení aktuálně 15, maximálně 20 minut. Zdržíte se také na dálnici D8 za Prahou směrem na Drážďany. Brzdí se za sjezdem na Novou Ves na 22. kilometru a pomalu se jede na 26. kilometr, kde se řeší nehoda dvou aut a projíždí se jen jedním pruhem, je to také asi na 20 minut. A na Pražském okruhu stále silný provoz se směrem na D1 mezi D5 a Ořechem, zdržení 15 až 20 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi stále kolona od sjezdu na Spořilovskou a pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku do omezení před Běchovicemi. Zde je to na 15 až 20 minut a silný provoz stále také ve Kbelské směrem do Hloubětína mezi Cínoveckou a nájezdem na Novopatskou se zdržíte až 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a

0: Tak to byla Mika na Rádiu Praha. Máme tady 17. hodinu, je čas na další dnešní zprávy, které připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemné páteční odpoledne.
1: Díky Petře, dobré odpoledne všem. Po dobu takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí schválili zastupitelé Prahy 6. V Praze 13 začíná festival volného času. Do října nabídne víc než 50 akcí pro děti, rodiče i seniory. Rakouská policie stále pátrá po dvou zlodějích šperků z Vídeňského muzea. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Večer začne oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zastupitelé Prahy 6 schválili architektonický návrh takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí. Sedmipatrové budovy postaví soukromý developer. Měly by tam být například obchody, kanceláře a taky byty. Část prostor by mohla využívat Vysoká škola chemicko-technologická. Městská část by tam mohla mít své kulturní centrum. Pokračuje starosta Jakub Stárek z ODS.
3: Celý návrh respektuje návrh Antonína Engla, který je zhruba 100 let starý, s tím, že se jedná o dva stavební blochy a vlastně průhled a průchod skrze prodloužení ulice Technická. To znamená, tam, kde jsou teď farmářské trhy, tak tam bude prostor například znovu pro farmářské trhy nebo některé další aktivity.
1: Kdy stavba takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí začne, není jisté. Developer chce požádat o stavební povolení příští rok. Půlmaratonem právě v těchto chvílích začíná festival volného času v Praze 13. Do začátku října nabídne více než 50 akcí zaměřených na sport, kulturu a další zájmové obory. Podle mluvčí 13. městské části Lucie Steinerové bude program vhodný pro děti, rodiče i seniory.
4: Festival je zároveň skvělou příležitostí k setkání s místními kluby, spolky, organizacemi a dalšími, kteří v Praze 13 nabízejí možnosti, jak aktivně trávit volný čas.
1: Stát v červenci vybral na mýtném přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loňského roku. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z Vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za víc než 90 milionů korun. Policie uvedla, že jeden z podezřelých má zřejmě střelnou zbraň. Dva lupiči si po příchodu do muzea zakoupili vstupenky a prošli si výstavní sály. Jeden z mužů pak kladivem rozbil vitrínu se šperkem a oba i s lupem utekli. Tváře podezřelých zachytili bezpečnostní kamery. Policie záznamy vyhodnocuje a vyslýchá svědky. Na nedělní derby mezi Spartou a Slávií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slávií skončil na jaře předčasně, po tom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
1: Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku v první polovině noci místy s bouřkami, ojediněle i silnými. Kránou budou srážky ustávat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Kuba Vodička.
6: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 stále očekávejte nesouvislou kolonu. Ta začíná za sjezdem na Velké Popovice kolem 15. kilometru. Pomalu pojedete až do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr, zdržení až 20 minut. Zdržíte se za Prahou také na D8 směrem na Drážďany. Brzdí se už za sjezdem na Novou Ves na 21. kilometru. Pomalu pojedete až na 26. kilometr, kde je nehoda, projíždí se pouze jedním pruhem. I zde je to asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 zdržení před nájezdem od Ořechu z konce D5 je to na 15 až 20 minut. Na jižní spojce se popojíždí také pomalu, a to směrem na Štěrboholy. Kolona začíná u nájezdu ze Spořilovské, pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku do omezení před sjezdem na Běchovice. Zdržení také až 20 minut. A problém je aktuálně na Strakonické směrem z centra před nájezdem na Barandovský most. V levém pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Kolona z Dobřížské od tunelu Mrázovka na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební menu po 17. hodině. Purple Disco Machine a Chromeo. Pak třeba Robin Schulz a Fastboy. A taky společně Liam Payne a Rita Ora. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný.

0: Máme 17:45, pojďme se opět podívat na dopravu, jak to při pátku vypadá, tak to už nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Problémy čekejte hlavně na výjezdech z Prahy po dálnicích. Nejdelší kolona je aktuálně na D8 za Prahou směrem na Ústí nad Labem, kde komplikuje provoz nehoda, a to na 26. kilometru za sjezdem na Mělník. Projíždí se jen jedním pruhem, kolona aktuálně začíná už na 20. kilometru, zdržíte se kolem půl hodiny. Problémy jsou také na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Nesouvislá kolona začíná u sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Pomalu pojedete až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr, zde je to asi na 20 minut. Problémy jsou ještě na Strakonické směrem z centra, a to kousek před Barandovským mostem, kde stále blokuje levý jízdní pruh nepojízdné osobní auto. Kolony jsou nejen v celé Dobřížské, ale začínají už v tunelu Mrázovka, zdržíte se asi čtvrt hodiny, a pomalu pojedete ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Kolona začíná v tuto chvíli u sjezdu na Strašnice. Pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Běchovice, kde je dopravní omezení, zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé kalhoty a šedé tričko. Informace o hledaném vězni volejte na linku 158. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně kvůli extrémnímu suchu. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v 10%. Po ničivé povodni a sesuvech půdy je v Nepálu pohřešováno nejméně 1924 lidí. V aktualizované bilanci to podle agentury Reuters uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof. Počet potvrzených obětí vzrostl na 547. Češi mezi nimi podle našeho ministerstva zahraničí nejsou. Nejvyšší českou fotbalovou soutěž po 6 letech opouští řecký obránce Marios Purzitidis. Po konci v pražské Dukle podepsal smlouvu v gruzínském Dynamu Tbilisi. 27-letý hráč odehrál v české lize 143 utkání. Do Dukly přišel loni v lednu po angažmá v Liberci. V Praze bude večer a v noci zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, zpočátku místy s bouřkami, ojediněle i silnými. Kránu budou srážky ustávat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat a naměříme nejvýš 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A po zprávách jako vždy doprava a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Na dálnici D8 za Prahou směrem na Ústí nad Labem komplikuje provoz nehoda za sjezdem na Mělník. Na 26. kilometru se řeší srážka 2 aut, průjezdný pouze 1 pruh. Kolona začíná kousek za 20. kilometrem, zdržíte se stále až 30 minut. Silný provoz čekejte také na výjezdu z Prahy po D1. Nesouvislá kolona popojíždí od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru až na most Šmejkalka do dopravního omezení na 23. kilometru. Zde je to na 15, maximálně 20 minut. Problémy jsou stále na Strakonické směrem z centra. Před Barandovským mostem blokuje levý jízdní pruh nepojízdné osobní auto. Kolona už z konce tunelu Mrázovka asi na 15 minut. Zdržíte se ještě na pražském okruhu směrem na D1, popojíždí se od D5 k Ořechu, v tuto chvíli je to také asi na 15 minut. A na jižní spojce směrem na Štěrboholy vjedete do kolony u sjezdu na Strašnice, pomalu pojedete až na Štěrboholskou spojku do omezení u sjezdu na Běchovice, zdržení až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Filmy Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchni nebo třeba Vratné láhve. Autorem nejenom scénářů, ale právě i filmových písňových textů je Zdeněk Svirák. Dnes se za textařství převezme cenu na soundtracku v Poděbradech a podrobnosti k tomu řekneme už za chvíli.

0: Tak tolik zpěvačka, také herečka Cher, které letos bylo 80 let a dopisuje svoje paměti. Příští rok by se kniha měla dostat na trh, no třeba se dočkáme i české verze. Tři bratři, Adží Duchové nebo Lotrando a Zubejda, to jsou některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejenom scénář, ale také texty písní. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
1: Adží Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín.
1: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Praha žije festivaly.
0: A teď dopravní informace a Kuba Vodička.
5: Hezké odpoledne. Problémy stále čekejte na výjezdu z Prahy, respektive kousek za Prahou na D8 směrem na Ústí nad Labem. Za sjezdem na Mělník se na 26. kilometru stále řeší nehoda dvou aut a projíždí se pouze jedním pruhem. Auta zpomalují už kolem 20. kilometru, čekejte zdržení 20, maximálně 25 minut. Zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na D1, kde se popojíždí od D5 k Ořechu. V tuto chvíli je to asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu je nově problém také směrem na letiště, a to kousek za nájezdem od Zličína. Před 25. kilometrem se srazil kamion s osobním autem a průjezdný zůstal pouze levý pruh. Kolona má zatím asi kilometr, je na 10 minut, ale pomalu narůstá, tak dojíždět opatrně. A na Strakonické směrem z centra komplikuje stále provoz před Barandovským mostem nepojízdné osobní auto v levém pruhu. Kolona z tunelu Mrázovky asi na čtvrt hodiny a musí se proto také regulovat vjezdy do tunelu. Jak z Patočkovy ulice, tak z Novopatské od Troji. Před vjezdy čekejte zdržení dalších asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Švédští Roxette nedávno v Liberci ve Scii na Benátské, teď jsme si je dali na rádiu Praha. Je přesně 18 hodin, jsou tady další dnešní zprávy ve studiu Mirek Kasan. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Od dnešní noci nebudou v Praze jezdit tramvaje na konečnou zastávku spojovací. Zastupitelé Prahy 6 schválili založení nové waldorfské školy. Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Zítřek tropickým dnem nebude, naměříme nejvýš 25 stupňů a bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli opravě trati bude v Praze od dnešní noci přerušený tramvajový provoz v obratišti spojovací. Omezení potrvá do 12. září a dotkne se linek 9, 11, 31 a 98. Dopravní podnik kvůli tomu posílí autobusovou linku číslo 146. Na spojovací bude taky dočasná nástupní tramvajová zastávka v Hartigově ulici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Pro řešení mimořádných událostí nebo technický závad budeme mít navíc připravenou zálohu dvou vlaků PX tramvají T3 PLF RP spojených zadními částmi k sobě, které bychom dle provozních potřeb případně nasadili na méně vytíženou linku 19.
1: Ve Vlastině ulici v Praze 6 bude nová waldorfská škola. Její založení schválili zastupitelé městské části. Fungovat bude od září 2027 v budově zahraniční anglické školy. Pokračuje místostarostka pro školství Mariana Čapková z Prahy sobě.
4: V tu chvíli už bude odstěhována zahraniční škola Prague British International School, která byla od roku 2007 nájemcem této školní budovy a v minulém roce začala stavět vlastní školskou budovu v Řeporyjích.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. Do budoucna je navíc potřeba počítat s tím, že to tak bude vypadat stále častěji. A navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
5: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
1: Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona VIII. Dopoledne se sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a taky osobní motto Vše pro Norsko. Stejné používali jeho otec, dědeček i pradědeček. Panovníka při setkání doprovázela dcera Ingrid Alexandra, která je novou korunní princeznou. Korunní princ Håkon se stal norským panovníkem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno po vážných zdravotních obtížích. Bylo mu 89 let. Informuje o tom BBC. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa v závodu na 1 kilometr. Zlato v polské Poznani získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase. Na ceremoniálu se tak hrály dvě hymny.
6: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady té olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
1: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na 4. místě sekundu a 35 setin za bronzovou Dánkou Knudsenovou. Vyhrála Maďarka Cikošová před Španělkou Pelachsovou. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Večer a v první polovině noci místy ještě s bouřkami, ojediněle i silnými. K ránu budou srážky ustávat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po 18. hodině, to nám zaktualizuje Kuba Vodička.
8: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po D8 čekejte stále problémy směrem na Ústí nad Labem. Za sjezdem na Mělník na 26. kilometru se stále řeší nehoda dvou aut a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona začíná kolem 22. kilometru, zdržení do 15 minut. Ta kolona se pomalu zkracuje. Na Pražském okruhu se bouralo směrem na letiště. Za nájezdem od Zličína se skoro na 25. kilometru srazil kamion s osobním autem. Průjezdný je pouze levý jízdní pruh, kolona z 23. kilometru je aktuálně zhruba na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte také směrem na D1, a to mezi D5 a Ořechem, zde je to už ale maximálně na 10 minut. A problém je stále na Strakonické směrem z centra před Barandovským mostem, kde levý pruh blokuje nepojízdné osobní auto. Kolona začíná na konci tunelu Mrázovka, zdržíte se až čtvrt hodiny a regulují se proto také vjezdy do tunelu jak z Patočkovy ulic, tak z Nové Povltavské od Troji. Před tunely čekejte zdržení dalších asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update. Pražští hasiči.
1: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
1: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu nás naše létající redaktorka Sabina Vosecká zavede na výstavu Alfonze Muchy. Lidé s aplikací Pitlítačka budou moci v Praze častěji využívat sdílená kola zdarma, řekneme podrobnosti. A už za chvíli tady budou informace o modernizaci tratě Praha-Kladno. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update.
1: Na české železnici ubývá signalistů, zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují vyhybky, nahrazují počítače. Aktuálně správa železnic zaměstnává 973 signalistů, to je o 173 méně než před 4 lety. A brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují.
2: Já jsem analogový člověk v digitálním světě, takže pro mě tohle je zlatá věcička.
3: Signalista Ota obsluhuje hradlový přístroj u stanice Praha Veleslavín. Zhruba 30 let dojíždí do práce z Olomouce.
2: Je to zajímavá práce. Hlavně teda to brzo skončí, že tady tohleto.
3: Bude to podle vás chybět, ten lidský dohled přímo u té tratě?
2: Tak je to o tom, že když se něco pokazí, tak tady tím, že to můžeme mechanicky zabezpečit, aby se nic nestalo, tak se dá jezdit. Když prostě jim tam zhasnou počítače, tak je tma a prostě se nejezdí.
3: Provoz vlaků ve stanici Praha Veleslavín řídí výpravčí, kterému pomáhají dva signalisté na obou stranách nádraží. Vysvětluje dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
4: Výpravčí určí, odkud, kam a jaký vlak pojede a zavolá to tím signalistům a signalisti na základě toho příkazu od výpravčího můžou postavit tu vlakovou cestu.
3: A dodává, že po plánované modernizaci trati tady nebudou signalisté potřeba.
4: My snažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a někteří třeba mladší, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího.
3: V úseku z Prahy do Kladna v současnosti pracuje celkem 30 signalistů. Popisuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Počet signalistů vlivem modernizací zabezpečovacího zařízení postupně klesá, ale stále patří mezi nejpočetnější profese na železnici. Celkem jich je 973, což oproti roku 2022 představuje pokles o 173 zaměstnanců.
3: Přestavba trati by měla být hotová do roku 2030. Z Veleslavína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A z železnice jdeme zpátky na silnice. Jaká je teď doprava, to už nám řekne Kuba Vodička.
6: Hezké odpoledne, provoz pomalu slábne, ale máme stále několik problémů. Začnu na D8 za Prahou směrem na Ústí nad Labem, kde stále komplikuje provoz na 26. kilometru za sjezdem na Mělník nehoda dvou aut. Kolona z 21. kilometru stále na 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se za nájezdem od Zličína na 25. kilometru řeší stále srážka kamionu s osobním autem. V tuto chvíli jsou dány už pouze do pravého pruhu. Dva pruhy průjezdné, kolona z 23. kilometru od D5 asi na 15 minut. A na Strakonické budu mít lepší zprávu. Směrem z centra před Barandovským mostem bylo před pár minutami odtažené už nepojízdné auto. V tuto chvíli kolony od tunelu Mrázovka se dávají do pohybu, zdržení už maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Čtyři bezplatné jízdy na sdílených kolech denně budou od ledna moci využívat lidé s dlouhodobými kupóny v aplikaci Pitlítačka. Doposud měli k dispozici každý den jenom dvě výpůjčky zdarma. Nová smlouva mezi magistrátem a provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky. Hlavní město za službu zaplatí 50 milionů korun.
2: Pan Martin zrovna zaparkoval vypůjčené kolo u stanice metra B Křižíkova.
3: Mám 2 jazdy denně zadarmo, takže proto to využívám. 2 změny každý den, několikrát.
2: Díky dlouhodobému kupónu v Pitlítačce bude mít od ledna denně zdarma jízdy 4.
3: Čím já s tím lepší, teraz ještě jak je teplo, tak chodím do práce, z práce na bajku, sem tam si dám a chodzu, ale ten bajk je super, takže 4 budu mám vše.
2: Každý týden bude moct využít maximálně 10 bezplatných jízd. Nárok na ně podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů budou mít jen dospělí do 65 let.
4: Jezdci na kolech do 18 let musí jezdit helmou, a protože provozovatelé nedokážou jednoduše zajistit, aby sdílená kola byla vybavena přilbou, tak z tohoto důvodu jsme to omezili na tu skupinu od 18 let.
2: Od konce roku 2021 využilo bike sharing zdarma v Praze přes 100 000 lidí. Podle Beránka vyšší počet bezplatných výpůjček vyžadovali sami uživatelé.
4: Někdy zkrátka dobře máte potřebu po tom městě během jednoho dne přejet i vícekrát, a to ten současný režim dvou bezplatných výpůjček neumožňoval.
2: Kolik lidí sdílená kola využívá, si všímá i paní Lucie, která prodává u metra Křižíkova zmrzlinu.
5: Hodně lidí to docela využívá a i tady na tom místě docela jo. Lidi sem chodí, půjčujou si a zase vracejí hodně.
2: Ona sama po Praze na kole nejezdí.
5: Ta doprava v Praze je taková komplikovanější, těch aut je tady hrozně moc.
2: Nová smlouva mezi magistrátem a provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky. Hlavní město za službu zaplatí 50 milionů korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte páteční pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Zastupitelé Prahy 6 schválili architektonický návrh takzvaného čtvrtého kvadrantu na Vítězném náměstí. 7-patrové budovy postaví soukromý developer. Měly by v nich být obchody, kanceláře a taky byty. Část prostor by mohla využívat i Vysoká škola chemicko-technologická a městská část by tam mohla mít své kulturní centrum. Kdy stavba začne, zatím není jisté. Letiště Václava Havla odbavilo za červenec přes 1 900 000 cestujících, meziročně o skoro 1,9% víc. Od začátku roku do konce července pak ruzyňské letiště odbavilo přes 10 130 000 cestujících, což představuje meziroční nárůst o víc než 5%. Lidé nejčastěji z Prahy cestovali do Řecka, následovali Španělsko a Velká Británie. Vyplývá to ze statistik na webu letiště Praha. Půlmaratonem dnes odpoledne začal festival volného času v Praze

0: Žižkov. Rozhodlo o tom dnešní losování v Praze. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku místy s bouřkami, ojediněle i silnými. K ránu budou srážky ustávat. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Večer začne oblačnosti přibývat a naměříme nejvýš 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A teď dopravní informace a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Provoz v Praze už se poměrně sklidnil. Problémy máme pouze na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Směrem na letiště se bouralo za nájezdem od Zličína kolem 25. kilometru. Srazil se zde kamion s osobním autem. Stojí už pouze v pravém pruhu. Průjezdné tak dva pruhy. Kolona od D5 už se vesměs rozjela. Zdržíte se jen krátce, ale určitě dojíždějte opatrně. V opačném směru na D1 zas popojíždí kolona. Ta začíná za nájezdem od D5. Pomalu se jede až ke sjezdu na Barandov, kde se aktuálně řeší nová nehoda přímo v samotném sjezdu do ulice k Barandovu. I zde je to ale tak na 10 minut a pomalu pojedete ještě v Bělohorské ulici směrem z centra, kde brzdí provoz křižovatka na Vypichu od Břevnovského kláštera, ale zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
5: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.
5: To nejlepší.

0: Máme 28. srpna na rádiu Praha, je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín a o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobraterský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Pražský advent.
1: Když se řekne Alfons Mucha, většině z nás se vybaví zasněné dívky na plakátech v záplavě květin. Jenomže Muchův svět byl mnohem bohatší. Zajímal se o architekturu, fotografii, šperky i grafický design. Vše to představuje výstava Mucha v Central Gallery na Staroměstském náměstí. Natáčela tam naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: My jsme společně vlastně vstoupili do prostoru galerie. Máme tu kolem sebe nádherná díla Alfonse Muchy.
3: Tak jako každý umělec si Alfons Mucha musel něčím živit. A právě tady tyhle věci, na které koukáme, tak to jsou jeho rané zakázky.
4: Říká kurátorka výstavy Helena Kočíková.
3: Tohle je například zakázka, kdy ilustroval knížku Německé dějiny.
2: Tady na té druhé straně té zdi vidíme vlastně i ukázku toho, jak vzniká litografie, což je vlastně jeden ze způsobů, který Alfons Mucha používal při své práci.
3: Snažíme se u všech autorů, který je vystavujeme, tak vlastně přiblížit jejich práci a jejich způsob tvorby a vysvětlit návštěvníkovi například i co znamená a neznamená originál.
2: Tady těch místností je několik, mimochodem musím ještě zmínit jednu věc, a to je vlastně celá ta architektura té výstavy, protože je koncipovaná do přesně toho secesního období. Tady na zemi jsou taky koberce, které tak hezky provázejí jednotlivé místnosti.
3: To gro Muchový tvorby, kterou my tady vystavujeme, tak ty věci, ty plakáty, tak byly dělaný, dejme tomu, do domácností, do výzdoby domácností.
2: Jak vlastně se lidé k té tvorbě Alfonse Muchy dostávali? Protože on dělal reklamní plakáty taky.
3: Tak ten jeho přístup byl tak originální a tak revoluční v té době. Začal pracovat úplně jinak než jeho současníci. Ty lidi to natolik oslovilo, že i když se začaly jeho plakáty objevovat na pařížských ulicích, tak vlastně sami ty lidi začaly strhávat a dokonce teda bylo i zaměstnání přímo člověka, který jako se snažil dostávat z těch plakátovacích stěn ty plakáty v nějakém dobrém stavu a pak dál se přeprodávali.
2: Takže tak existovala i oficiální funkce takového legálního zloděje plakátu Alfonse Muchy. Výstava představuje Muchovy ikonické litografie, ale taky fotografie. Vzácné dekorativní tisky, šperky i skleněné objekty Muchovy vnučky Jarmily Muchy Plockové. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A pojďme se opět podívat na dopravu. Informace má Kuba Vodička.
5: Hezké odpoledne. Opatrně, pokud jedete po Pražském okruhu směrem na D1 a sjíždíte do ulice k Barandovu, přímo ve sjezdu stojí nepojízdné osobní auto, musí se objíždět protisměrem. Každopádně kolona, která se tvořila, už se skoro rozjela, zdržíte se od sjezdu na Ořech maximálně do 10 minut v nesouvislé koloně a kratší kolonu pak čekejte ještě na magistrále směrem z Holešovic do centra, kde se stále popojíždí mezi Florencií a muzeem, ale i zde zdržení maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pastrami pop-up. Vyhlášený newyorský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
0: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: A pojďme se podívat na počasí. V noci bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami a mohou být ty bouřky i silné, tak je třeba s tím počítat. Teploty v noci 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra v sobotu přes den už bude polojasno až oblačno, nebude už pršet nebo jenom výjimečně a nejvyšší denní teploty 23 až 25 stupňů.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. I heard what you said.

0: Máme tady 19. hodinu, je tedy čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný páteční večer.
1: Hezký večer, Petře. Policisté varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta pašovali látky k výrobě drog. Bosensko-srbský odsouzený válečný zločinec Mladić bude mít v Srbsku státní pohřeb. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Večer začne oblačnosti přibývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz, kdy se lidé budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
3: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
1: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni v červenci a v srpnu při autonehodách zemřelo 90 lidí. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dózách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila 100 gramů pervitinu a dalších látek. Většině z obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Tankovým dnem zítra uzavře Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku letošní sezónu. Návštěvníkům představí techniku z období studené války, kromě desítek tanků i obrněné transportéry, motocykly a letadla. Pokračuje mluvčí Vojenského historického ústavu Praha Jiří Reichl.
4: Návštěvníkům se představí technika používaná státy východního i západního bloku od 40. do 80. let minulého století. Mohou se tak mimo jiné těšit na těžký tanky S3 a tanky T-34, to bude na jedné straně a na té západní straně M60 Patton či Leopard 1A1.
1: Muzeum v Lešanech se zítra otevře v 9:30 dopoledne. Organizátoři očekávají vysoký počet návštěvníků a žádají je, aby využili k dopravě autobusy nebo vlaky. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě posledního odpočinku rozhodnou pozůstalí. Mladić zemřel včera ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu. Odpykal si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Fotbalisté pražské Sparty v hlavní fázi Evropské ligy přivítají na Letné AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Určil to los v Monaku. Venku se Spartané utkají s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Arménia. Viktorie Plzeň čeká doma Benfica Lisabon, Union Saint-Gilloise, Jagiellonia Bělystok a Levski Sofia. Vycestuje naopak na stadiony Realu Sociedad, Ferencvároše, Bournemouthu a Lillestrømu. Soupeře zná tak Jablonec v konferenční lize, který na stadionu Střelnice přivítá Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venku se utká s Freiburgem, Trabzonsporem a Rigou. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Večer a v první polovině noci místy i s bouřkami, ojediněle i silnými. Kránu budou srážky ustávat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě doprava a Kuba Vodička.
5: Hezký podvečer. Provoz v Praze už se zcela uklidnil. Dá se říci, že v Praze ani v okolí už nejsou žádné výraznější problémy a kratší kolony čekejte prakticky už jen na magistrále v centru Prahy, a to třeba mezi Florencí a muzeem směrem do centra, anebo v opačném směru před omezením u Štvanice v obou případech, ale zdržení jen kolem 5, maximálně 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 19. hodině tady bude Benson Boone, Camila Cabello, a třeba Teddy Swims. A já jsem Petr Zejček, přeji vám příjemný večer.

0: 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednem z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

ovlivňovat. Jako vždy skončí to hlasování až v pondělí, tedy poslední srpnový den na 30. ve 12 hodin. A potom večer, podle toho, co tedy bude úspěšnější z hlasování, potom zahrajeme ve vinilu po 9. hodině večer. A jaká je tedy nabídka, jaké jsou možnosti? Dermot Kennedy, album The Weight of the Woods, anebo Olivia Rodrigo a deska, která se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vypadáš docela smutně na to, jak moc si zamilovaná v překladu. Tak zatím stále vede, včera to bylo jenom ohlas, teď už jsou to, myslím, 3 hlasy, Dermot Kennedy nad Olivií Rodrigo. Ale jak říkám, času je ještě poměrně dost přes celý víkend, takže hlasujte. Dermot Kennedy versus Olivia Rodrigo. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak to byla Dusty Springfield na rádiu Praha. Teď už je čas na metropolitní tipy, které pro vás jako vždy připravil Jirka Štefl.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Tubus metra mezi Rajskou zahradou a Černým mostem ožil pivním festivalem Metro Beer Fest. Těšit se tam můžete na pestrou nabídku pivních speciálů z řemeslných mini pivovarů. Nechybí tam ani street food od šťavnatých burgerů přes mexické a asijské speciality až po tradiční dobroty. O atmosféru se tam postará i pestrý hudební doprovod. Vstup na Metro Beer Fest je zdarma a vydat se na ně můžete do sobotního večera. V parku Podviní zase bude akce Barevná devítka. Multižánrový festival nabízí vystoupení desítek hudebníků, ale taky jídlo z celého světa. A nebo si užijte poslední prázdninovou sobotu na zahradě Umělecko-průmyslového muzea, kde si můžete dát piknik s rodinou nebo přáteli a jen tak odpočívat u fontány. Na děti i dospělé čekají hry a tvůrčí aktivity, při kterých si vyzkoušíte výrobu papíru, ozdobíte vlastní vázu nebo si naaranžujete květiny. A víc tipů z Prahy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na

0: Tramvaje v Praze nebudou od dnešní noci 2 týdny jezdit na konečnou zastávku spojovací. Porucha vlaku komplikuje provoz na železniční trati z Prahy do Berouna. Povodně v Nepálu a Tibetu už mají přes 580 potvrzených obětí. Zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat a naměříme nejvýš 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli opravě trati bude v Praze od dnešní noci přerušený tramvajový provoz v obratišti spojovací. Omezení potrvá do 12. září a dotkne se linek 9, 11, 31 a 98. Dopravní podnik kvůli tomu posílí autobusovou linku číslo 146. Na spojovací bude taky dočasná nástupní tramvajová zastávka v Hartigově ulici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Pro řešení mimořádných událostí nebo technický závad budeme mít navíc připravenou zálohu 2 vlaků PX tramvají T3 PLFRP spojených zadními částmi k sobě, které bychom dle provozních potřeb případně nasadili na méně vytíženou linku 19.
0: Provoz vlaků na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informují na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu očekává národní dopravce asi za hodinu. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že ministra někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Víc se dozvíte na serveru irozhlas.cz. V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdily nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale museli dnes záchranáři krátce přerušit kvůli hrozbě další záplavové vlny.
3: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Český rozhlas.
0: Fotbalisty Slávie čeká ve třetím kole MOL Cupu výjezd na stadion třetiligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v malém pražském derby hostit Spartu a Plzeň nastoupí na hřiště dalšího druholigového týmu Jihlavy. Dnešní los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku domácího fotbalového poháru taky Hradec Králové, Jablonec a Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, zpočátku místy s bouřkami, ojediněle i silnými, k ránu budou srážky ustávat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A krátce z dopravy. Momentálně už je průjezd bez větších komplikací, pouze máme hlášené porouchané vozidlo na 13. kilometru brněnské dálnici D1 a mělo by to být ve směru na Prahu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A tady už je nabídka muziky po 20. hodině. Jungle. Sabrina Carpenter. A třeba Ed Sheeran. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný páteční večer.

0: Její tvář znali miliony diváků, její jméno ale dlouho zůstávalo v pozadí. Jennifer Coolidge, které je právě dnes 65 let, proslavila na přelomu tisíciletí role Stiflerovy mámy v komediích Prci, prci, prcičky.
1: Mr. Finch, are you trying to seduce me?
2: Yes, ma'am, I am.
3: Stačilo několik scén a Jennifer Coolidge se na dlouhé roky stala pro celý svět Stiflerovou mámou. V komedii z roku 1999 hrála svůdnou matku jednoho z hlavních hrdinů a pomohla tehdy spopularizovat výraz MILF, tedy ve slušném překladu označení pro sexy a přitažlivou mámu.
4: To je Stiflerova máma?
2: Jo.
4: Ty vole, nemůžu uvěřit, že taková pěkná ženská splodila Stiflera.
2: Cože?
3: Jennifer Coolidge bylo v době premiéry téměř 38 let. Za sebou už měla studium herectví i roky v jednom improvizačním souboru. Původně přitom toužila po vážných rolích a chtěla být dramatickou herečkou, jako její velký vzor Meryl Streepová. Místo toho přišly ale hlavně komedie.
5: Oh my God, you look like the 4th of July. It makes me want a hot dog real bad.
3: Třeba Pravá blondýnka, kde si zahrála manikérku Polet po boku Reese Witherspoonové. Podobnou roli měla také v komedii Klik, život na dálkové ovládání. Objevila se také v seriálech Joey nebo Dvě socky. Coolidge se tak stala jednou z nejvýraznějších amerických komediálních hereček vedlejších rolí, do kterých ji Hollywood na dlouhou dobu uzavřel. Změna přišla až v roce 2021. V oceňovaném hitu Bílý lotos dostala roli bohaté, osamělé a emocionálně nevyspytatelné Tani, která zoufale touží po lásce a zároveň je neuvěřitelně sebestředná. Postavu přímo pro ní napsal tvůrce seriálu Mike White a Coolidge v ní mohla vedle svého typického komediálního projevu ukázat i mnohem vážnější polohu.
6: Bože, vážně to bylo 90 minut, uteklo to tak rychle.
7: Chvíli jste usnula.
6: Pro boha, vím to, protože se mi zdálo, že jsem na vrcholu nádherné hory někde v Ázii.
7: To je hezké.
6: A vzala jsem si kyanit.
3: Tania se objevila v prvních dvou řadách seriálu a s Jennifer Coolidge se po 60 stala jedna z nejvýraznějších televizních hereček své generace. Za Bílý lotos získala mimo jiné 2 ceny Emmy a Zlatý globus. Aktuálně herečka, která má zálibu ve sbírání bizarních obrazů a sama jim říká špatné umění. Natáčí pokračování úspěšného Minecraftu a chystá se také návrat k roli Polet ve třetí Pravé blondýnce. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
8: Praha je kulturou.
9: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
9: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Weight of the Woods. Nebo Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo a You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo. Koho si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku.

budou tady třeba Uriah Heep, také australští Midnight Oil, němečtí Rammstein a z českých Luhů a Hájů sahneme třeba po jedné věci od Oty Baláže. Takže i dnes bude samozřejmě Rock je náš v režii kolegy Ilji Kučery mladšího.

0: Města, obce a kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky milionů korun. Tyto peníze jim ale většinou skoro nic nevydělávají. Upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. Podle ní většina samospráv nechává peníze ležet jen na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Zájem třeba o výhodný termínovaný účet České národní banky je nízký, hlavně kvůli náročné administrativě.
1: Letos jsme to vyhodnotili, že nějaké cash flow, v našem případě 20 milionů, jsme na ten termínovaný účet vložili.
2: Říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Menšímu městu asi s 5000 obyvateli se takový účet vyplatí. Peníze, které zrovna nepotřebuje, se na něm budou postupně zhodnocovat a bude je možné využít později. Jenže jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že jsem musel fyzicky jet za pracovnicí České národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
2: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
2: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
4: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online, tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžné bankovnictví, že se za půl přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
2: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městysů a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
5: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky. Komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
2: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě. Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové derby Sparty a Slavie. Srbský minister spravedlnosti oznámil, že válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb. Kanoista Martin Fuchsa je potřetí mistrem světa na kilometrové trati. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Večer začne oblačnosti přibývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slávií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slávií skončil na jaře předčasně, po tom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
0: Policie pátrá po 38letém vězni, který dnes uprchl z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Odsouzený byl za majetkovou trestnou činnost. Hledaný Petr Kocek měří zhruba 175 cm, má hubenou postavu, hnědé oči a tmavě hnědé vlasy. Naposledy měl na sobě černé kalhoty a šedivé tričko. Podle dostupných informací není hledaný vězeň ozbrojený a nebezpečný. Jakékoliv informace o něm můžou lidé hlásit na lince 158. Tankovým dnem zítra uzavře Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku letošní sezónu. Návštěvníkům představí techniku z období studené války, kromě desítek tanků i obrněné transportéry, motocykly a letadla. Pokračuje mluvčí Vojenského historického ústavu Praha Jiří Reichl.
3: Návštěvníkům se představí technika používaná státy východního i západního bloku od 40. do 80. let minulého století. Mohou se tak mimo jiné těšit na těžký tanky S3 a tanky T-34, to bude na jedné straně, a na té západní straně M60 Patton či Leopard 1A1.
0: Muzeum v Lešanech se otevře v 9:30 dopoledne. Organizátoři očekávají vysoký počet návštěvníků a žádají je, aby využili k dopravě autobusy nebo vlaky. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími státními poctami. Oznámil to srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić. O místě pohřbení rozhodne rodina. Datum pohřbu zatím není známé. Mladić zemřel včera ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykal si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
4: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladićova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v Unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladić se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 tisíc muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Český rozhlas.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na trati 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem, který zajel na tisícinu sekundy stejný čas. Celkově 5. světové zlato Martin Fuchsa vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
5: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
0: Ve finále kajakářek na kilometru byla Barbora Betlachová 4. Vyhrála Maďarka Cikošová. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, zpočátku místy s bouřkami, ojediněle i silnými. K ránu budou srážky ustávat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat a naměříme nejvýš 23 až 25 stupňů.

0: jsme začali. Tak teď se vrátíme do minulosti a ještě navíc domů. Tady je kapela Pumpa a její pohruška Takhle budu zlej.
1: Rok je náš.
2: Rok je náš.

Tohle byla americká kapela Wasp a jejich písnička Eldorado. No a teď je nachystána jedna čerstvá novinka. Britská skupina Kula Shaker vydala nové album nazvané Warm Slayer. Od roku 1996 je to v pořadí její 8. album. No a my si tuhle novinku představíme titulní písní Warm Slayer.

0: Slayer, jedna novinka ze současné anglické rockové scény. A my ve Velké Británii ještě chviličku zůstaneme, ale vrátíme se do hluboké minulosti až do roku 1971 za kapelou Uriah Heep a její písničkou Tears in My Eyes.
1: Rock je náš.

0: 90. To byl hitmaker, skladatel, zpěvák a klávesista Ota Baláš. A po tuzemském funky roku teď trochu holandského symphonic roku, nebo chcete-li symphonic metalu. Tady je slavná holandská kapela tohoto žánru, kapela Within Temptation, v čele se zpěvačkou Sharon Den Adel. A my si ji poslechneme v písni See Who I Am.
1: Rádio Praha. Rok je

tohle s ním Symphonic Rocku, nebo chcete-li Symphonic Metalu, teď trochu muziky zvané emo, a to ve finské podobě. Přichází zpěvák Ville Valo a jeho domovská kapela Him, a tu uslyšíme ve skladbě Right Here in My Arms.

0: Němečtí Rammsteine nás mlžnou písní Nebel doprovodili až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Pročeš? Za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rádio Praha. Rok je náš.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: Je 22 hodin. Dobrý večer. Policisté čekají o víkendu na českých silnicích silný provoz, v terénu proto bude víc hlídek. Od dnešní noci nebudou v Praze jezdit tramvaje na konečnou zastávku spojovací. Ukrajinská armáda má víc než strojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. A zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat a naměříme nejvýš 25 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
2: Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend, kdy se hodně lidí vrací z dovolené nebo z chalupy. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie i BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
3: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení. Všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni. Myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně. A také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
2: Kvůli opravě trati bude v Praze od dnešní noci přerušený tramvajový provoz v obratišti spojovací. Omezení potrvá do rána 12. září a dotkne se linek 9, 11, 31 a 98. Dopravní podnik kvůli tomu posílí autobusovou linku číslo 146 a v Hartigově ulici zhruba 80 metrů za křižovatkou zřídí nástupní zastávku spojovací. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Pro řešení mimořádných událostí nebo technický závad. Budeme mít navíc připravenou zálohu dvou vlaků PX tramvají T3 PLFRP spojených zadními částmi k sobě, které bychom dle provozních potřeb případně nasadili na méně vytíženou linku 19.
2: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dodávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním až začátkem listopadu. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Zároveň dodal, že pro seniory vakcíny k dispozici budou. Proti chřipce se v Česku podle Romana Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který tak mírně snížil původní odhad července, kdy předpokládal 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě nebo ubytování. Další příčiny růstu naší ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermiet.
5: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
2: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Volodymyr Zelenský to řekl ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
6: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
2: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle prezidenta Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Pražskou Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora týmu po jarním hostování v Chetafe přestoupila do Ferencvároše. Novým kapitánem Sparty se po odchodu slovenského lídra Lukáša Haraslína do Saúdské Arábie stal její 23-letý odchovanec, ofenzivní záložník Adam Karabec. Jeho zástupcem bude defenzivní univerzál Patrik Vidra. Sparta to oznámila na svém webu. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, zpočátku místy s bouřkami, ojediněle i silnými. Kránů budou srážky ustávat. Postupně se ochladí na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer.
2: Na Rádio Praha.

0: začíná pořad Leonardo Plus, který věnujeme osobnostem ze světa vědy, dnes speciálně medicíny. Pozvání přijal chirurg Martin Fried. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Budeme se věnovat novým poznatkům v oboru výživy a léčby obezity. Co nového lékařská věda ví o působení takzvaných ultrazpracovaných nebo průmyslově zpracovaných potravin na naše tělo, na naše zdraví? Jaké účinky má takzvaný semaglutid, látka, na které je založena moderní metodika léčby obezity? Tak to jsem vybrala alespoň dva body, které se budou týkat první části našeho pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Pane profesore, téma, kterým otevřeme, vlastně by mělo být blízké nebo aspoň trochu známé nám všem, protože osvěta v té oblasti pracuje průběžně. Ale přesto, podle nejnovějších studií, jsme se dozvěděli, že ty ultrazpracované potraviny poškozují všechny důležité orgány v našem těle. Tak to je takový možná opravdu budíček, alarm. Co tomu říkáte vy jako lékař, chirurg, odborník, který se léta zabývá léčbou obezity?
1: Ty potraviny, které dneska máme k dispozici a můžeme si koupit a nebo nějakým způsobem jiným obstarat, abychom je mohli jíst, můžeme rozdělit velmi zhruba do 3 až 4 skupin. Ta první skupina jsou ty takzvané neprocesované nebo minimálně procesované potraviny, ovoce, zelenina a takové ty úplně běžné potraviny, do kterých se ve své podstatě nepřidává nic, kromě té podstaty, která je sama tvoří.
0: Dá se to třeba trochu i zjednodušit tak, že to je mnohdy to, co si neuvaříme doma my sami, co si prostě nakoupíme a je to nějak už předzpracované.
1: Ano, do těch procesovaných nebo ultraprocesovaných potravin se potom přidávají různé ingredience. Do té druhé skupiny těch procesovaných potravin se přidává především sůl, nějaké oleje a podobně. A pak nastává ta fáze těch ultraprocesovaných potravin. A to jsou potraviny, které opravdu obsahují něco, co bychom asi těžko sami doma nebo i v obchodě hledali, což jsou různé zvýrazňovače chuti, barev, máme tam různé stabilizátory. Prostě jsou to přídavky, které se do těch potravin přidávají proto, aby například ty potraviny hodně dlouho vydržely v uvozovkách čerstvé, nebo se do těch potravin přidávají proto, aby zvýraznili tu chuť a tudíž, aby člověk měl velmi brzy touhu jíst znova.
0: Čili jíme očima.
1: Jíme očima, ale jíme i těmi chuťovými buňkami a právě ty zvýrazňovače chuti a podobně, nebo zvýrazňovače barvy, to je na oči a zvýrazňovače chuti jsou na ty chuťové buňky, způsobují to, že sníme té potraviny mnohem více, než bychom jí snědli tehdy, když by nebyla tímto způsobem upravená.
0: Ono při běžném schonu si mnozí z nás ani třeba neuvědomují, že to, co konzumujeme, není ideální, není vhodné. Takže z toho, jak poslouchám to vaše vysvětlení, tak možná ty pestré barvy můžou být tak trochu vodítkem, že tam jsou nějaká ta aditiva, umělá sladidla, barviva, možná dokonce mikroplasty?
1: Možná. Dneska hodně těchto věcí a informací můžeme si přečíst na etiketách těch potravin, na těch obalech. Nicméně musíme si říct, že ty etikety a to písmo bývá povětšinou velmi malé, i když má nějakou předepsanou velikost, ale bývá velmi malé. A navíc, upřímně řečeno, když máme udělat velký nákup, tak kdo z nás bude každou potravinu, než ji strčí do nákupního koše, studovat z hlediska složení. I když to lze a určitě to není nic špatného, protože člověk se může vyvarovat takových těch nejkřiklavějších věcí.
0: Možná by se hodil nějaký skener, že? Který by jako dokázal odečíst větším písmem to, co jako v té potravině je. Když už jste se dotkl té myšlenky toho marketingu. Ta studie z časopisu Lancet, což je tady prestižní lékařský časopis a týká se těch ultrazpracovaných potravin, se právě dotýká i téhleté záležitosti a dotýká se i věcí, jako je marketing těch nezdravých potravin. Autoři toho článku doporučují omezit reklamy zaměřené na děti nebo zakázat tyhle ultrazpracované potraviny ve veřejných institucích. institucích typu školy, nemocnice. Co tomu říkáte?
1: Já nejsem moc velký přítel zákazů a příkazů, ale z druhé strany asi férově a objektivně informovat toho spotřebitele, co si kupuje, je velmi důležité. Chtěl bych taky možná říct, že ty ultrazpracované potraviny nejsou žádnou novinkou. Bramborové lupínky a solené arašídy a spoustu dalších věcí tady máme po několik desítek let, ale hlavním problémem je ta skladba té naší stravy. Protože jestliže se celá posunuje směrem těmto typům potravin, pak je to špatně. Z druhé strany, pokud ty potraviny konzumujeme čas od času, tak ve své podstatě se nic tak dramatického a špatného neděje.
0: Ano, když prostě výjimečně na nějaké párty si člověk dá trochu bramburku, tak z toho se úplně z pohledu odborníka na léčbu obezity nestřílí, ale v okamžiku, kdy je to, řekněme, nějaká každodenní součást našeho jídelníčku, tak pak je alarm.
1: Ano. Já zastávám tento názor v případech nutričních, zastávám tento názor a velmi podobný třeba v případech obézních, nemocných obezitou, kteří se léčí jinými metodami, že nejhorší je tomu člověku zcela zakázat nějakou potravinu. O to větší chuť a hlad na to bude mít. Takže přesně, pokud si i tyto potraviny konzumujeme s mírou a občas, nic se neděje.
0: Možná stojí za to pokusit se o nějaké srovnání, byť nemáme vysloveně tabulky teď před očima, ale uvažovali jsme o tom, když jsme se připravili na náš pořad, v Británii nebo ve Spojených státech ty průmyslově zpracované potraviny tvoří více než polovinu obvyklého jídelníčku. Mě to docela překvapilo. Sice to máme spojeno třeba, nevím, ještě člověk dívá na filmy z toho prostředí, tak se s tím často setká, ale stejně, jak je to u nás? Jíme zdravěji nebo ne?
1: Podle dostupných údajů Česko patří, dejme tomu, někam do průměru té Evropy, co se týče skladby potravy a zastoupení těch ultraprocesovaných potravin. Pokud se nemýlím, je to někde mezi 30-35%, na rozdíl od těch Spojených států a Británie, kde to přesahuje 50 nebo jde k 60%.
0: Tedy ty průmyslově zpracované potraviny tvoří 30-35% našeho jídelníčku.
1: Ano.
0: Českého.
1: Ano, českého.
0: A tam jsme na průměru Evropy.
1: Tak.
0: Které části obyvatel, kdybyste si udělal prostě třeba to věkové spektrum nebo obyvatele města, venkova, něco takového, existují na to nějaké, k tomu nějaké informace, studie, které části obyvatelstva se tedy nejčastěji týká tohle riziko?
1: To riziko se týká například dětí, které jsou velmi vnímavé na různé reklamy, to je ten marketing v těch ultrazpracovaných potravinách, a tam bych byl proto omezit ten vliv reklamy na děti. Opravdu je pak velmi těžké dítěti odmítat něco, když jde do samoobsluhy nebo do nějakého obchodu a vidí tam potravinu, na kterou neustále slyší reklamy a jejich idoly propagují, ty dětské idoly propagují tyto potraviny, tak to je jedna skupina obyvatelstva. Druhá skupina je potom lidí s nižšími příjmy, a to zejména proto, že ty ultrazpracované potraviny jsou levnější, jsou připravené tak, aby dlouho vydrželi, čili je velmi jaksi snadné a je velmi pohodlné ty potraviny nakoupit, ale především je to snadné nebo pohodlnější z hlediska finančního. A tam se dostáváme do situace, kdy vlastně si můžeme položit otázku, jak tomu na pomoci, aby třeba tyto potraviny nebyly tak lákavé pro tu skupinu obyvatelstva s nižšími příjmy.
0: Právě, já jsem o tom taky přemýšlela, co by pomohlo. Zaujalo mě, že jsem se dočetla, že neziskové organizace, které pracují obyvateli nějakých znevýhodněných oblastí, že třeba říkali, jak ohromně pomohlo to, že dělají pro děti školní snídaně. Jednoduchá věc, jako že se to dítě nasnídá nějak tak zdravě, tak pomohla školní docházce výrazně a děti se taky cítí víc jako nějak přijaté, takže to mělo hned vícero efektů. Nebo nějak pracovat s těmi rodinami, že by třeba, nevím, sociální pracovníci nebo prostě ti lidé, kteří přicházejí nejčastěji do kontaktu s rodinami v těch vyloučených lokalitách, takže by měli možnost nějaké edukace právě rodin v téhle věci.
1: Já jsem pro a jsem zastánce takové edukace, i když musíme si z druhé strany říci, že taková edukace je věc velmi dlouhodobá a lidé ji stěžka přijímají. Víme to například, když už jsou třeba nemocní obezitou, kteří přicházejí pro nějakou radu a teď ty rady dostanou od nutričních terapeutů a od dalších, od lékařů a podobně, ale byly udělány studie, které hodnotí, kolik si ten člověk toho odnáší z takové konzultace, a bylo zjištěno, že po první konzultaci tohoto typu si odnáší zhruba asi 17% z toho, co slyšel. To je jedna stránka věci.
0: A to jsme možná všichni na tom tak jedním uchem, tam druhým uchem ven, jo?
1: Tak. A druhá věc je ještě, že vlastně vy musíte bojovat i proti tomu, pokud chcete edukovat, že ty potraviny, ty ultrazpracované potraviny, jsou velmi, velmi chutné. To znamená, tam je dvojí věc minimálně. A k tomu se přidává ještě ta ekonomická stránka.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Mým hostem tohoto pořadu je dnes chirurg Martin Fried, který se specializuje zejména na léčbu obezity.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nezdravá výživa tedy souvisí s epidemií obezity, ale i cukrovky druhého typu, srdečními nemocemi, a dokonce depresemi. Jaká prevence je na místě? Protože v tom okamžiku, kdy už tedy jste v té situaci, že přijde ten budoucí pacient, člověk s obezitou, tak už tu prevenci jsme zřejmě zmeškali.
1: Záleží ale také na fyzické aktivitě dotyčného člověka nebo těch skupin obyvatelstva, a tam je důležité říct, že se nejedná o žádnou závodní atletickou činnost. Úplně v té pohybové aktivitě, zejména pro začátek, pro nějaké zahájení té pohybové aktivity, stačí obyčejná chůze. Například si prodloužit denní chůzi o 500 metrů, 500 kroků, o 1000 kroků je úžasný začátek.
0: Kolikrát to slyšíme, vidíte? Jsme stejní.
1: Pořád jsme stejní. Musíme si také uvědomit, že ta fyzická aktivita by měla být dosažitelná, jak ve smyslu toho, co vlastně k ní potřebuji, jak chůzi nepotřebujete vůbec nic. A za druhé musí být dosažitelná i z hlediska fyzických schopností toho člověka, protože nemocní obezitou musí vydávat mnohem větší energii, aby udělali stejný pohyb nebo ušli stejnou vzdálenost jako jejich neobézní protějšky. Čili tam musíme být velmi opatrní a vlastně indikovat, doporučovat fyzickou aktivitu tak, abychom toho člověka neodradili.
0: No, čili on může být brzo vyčerpaný a úplně s tím skončit.
1: Ano, to je jedna věc. A druhá věc je, když někomu doporučím, aby pětkrát nebo třikrát za týden chodil do nějakého fitness centra, tak je téměř jasné, že tam chodit nebude.
0: Obezita je nemoc. Už, myslím, osvěta v tomhle směru je poměrně rozsáhlá, velká, víme to. A jaký vliv, jaký podíl na jejím rozvoji mají naše geny a má náš způsob života, jako kdybyste to měl porovnat?
1: Já si myslím, že je to zhruba na půl. Asi tak, kde opravdu ta genetická výbava člověka hraje svoji roli, a bylo to několikrát již opakováno, že ta genetická výbava lidská je uspůsobena určitým obdobím hojnosti a obdobím hladu z minulosti, tisíce let zpátky, kdy opravdu bylo pro toho člověka velmi důležité v době hojnosti se dobře najíst a co nejvíc té energie si uchránit v těle, to znamená opravdu tloustnout, přibrat něco, protože pak měl mnohem větší šanci na to přežít v období hladu, protože z těch zásob mohl čerpat. A tuto genetickou informaci a zátěž si neseme spolu pořád dál, a bohužel se teda začala kombinovat s mnoha dalšími faktory životního způsobu, životního stylu, ať už právě zmíněnou nízkou fyzickou aktivitou, vysedávání u počítačů, nebo například i tím, že máme neustále k dispozici a možnost jít koupit ultrazpracované potraviny, ty různé zmražené, instantní záležitosti, a máme možnost si je jít koupit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve své podstatě. A takže kdykoliv mám chuť, hlad, tak se můžu sebrat a jít si něco koupit, pokud už to nemám doma v lednici.
0: No a téhle situaci medicína přišla na pomoc s poměrně účinným lékem. Já jsem viděla takové grafy, myslím, že to bylo buď nějakých mezinárodních studiích, které ukazovaly, jakým průlomem je, začala být moderní léčba založená na látce zvané semaglutid. Posluchači možná budou spíš znát ty komerční názvy léků, kde je účinnou látkou, totiž léků Ozempic nebo Wegovy, které se jako právě podávají pacientům s obezitou. Jaký je princip účinku toho semaglutidu, co dělá?
1: Tak princip účinků ve své podstatě je několikerý. Jde především o to, že svým způsobem zvyšuje produkci inzulínu ve slinivce břišní a ten má zase vliv na snížení hladiny cukru v krvi. Dále tyto látky mají i vliv na zvýšení takzvané inzulínové vnímavosti tkání toho těla a v neposlední řadě ty látky, a já velmi zjednodušuji, ale tyto látky mají vliv i na rychlost vyprazňování žaludku, to znamená, že zpomalují vyprazňování žaludku a člověk se cítí déle nasycený. Takže tyto látky se používají nejenom pro léčbu obezity, naopak jenom některé z nich mají oficiální určení, že pro léčbu obezity a pro redukci váhy, jiné z nich se používají zejména při léčbě diabetu druhého typu a jako vítaný vedlejší účinek těchto látek bývá snížení hmotnosti váhy toho člověka.
0: Jak tenhle ten moderní typ léků ovlivnil váš obor léčbu obezity, protože já to vidím jako opravdu i podle množství těch článků, které vycházejí, že to zásadní bylo.
1: Zásadní to je a já, přestože jsem chirurg, takže inklinuji k tomu raději nemocné operovat, tak musím říct, že jsem tyto léky přivítal, protože já je nevnímám jako konkurenty, ale vnímám je jako vítané pomocníky při léčbě obezity. Vysvětlím to asi tak, že jestliže chceme někoho a potřebujeme někoho léčit obezitou, tak buď mu může nasadit relativně velké dávky léků, které byť jsou velmi účinné, tak nejsou prosty některých vedlejších možných účinků a navíc se musí podávat celoživotně. Tak buď jsem odkázán na takovýto způsob léčby, anebo mu můžu provést nějakou například velkou operaci, která mu zasáhne do zažívacího traktu, aby zredukoval svoji váhu. A tyto léky umožňují nyní velmi dobře spolupracovat a vlastně použít obojí přístup, ale ve sníženém množství nebo ve sníženém dávkování těch léků a chirurgické léčení například v mnohem méně agresivních invazivních operacích a spojit tyto účinky dohromady a získat vlastně stejný výsledek, ale se zásadním snížením vedlejších účinků obou těchto léčebných postupů.
0: Jsou pacienti, pro které ten semaglutid není vhodný, kdo by se měl dávat pozor?
1: Tak absolutní kontraindikace, existuje jich jenom málo a je to například prokázaná alergie na tu látku. Jinak samozřejmě potom je nutné začínat s nižší dávkou a zvyšovat ty dávky, aby se vidělo, jak ten organismus na toto farmakum reaguje.
0: A tam si to myslím také musí pak už brát celý život. Je to tak, když už někdo začne s tím Ozempikem nebo Wegovy, tak už musí u toho zůstat.
1: Pokud ty účinky mají přetrvávat, tak u toho musí zůstat. Obezita totiž jako taková je definována jako onemocnění, ale jako chronické onemocnění a se sklonem k relapsu, to znamená k opakování se, k návratu. Takže vlastně i když je ten člověk obézní, vyléčený nebo diabetik, je takzvaně v remisi, tak pořád zůstává diabetikem, v současné době bez diabetu, nicméně je pořád třeba jej sledovat a brát nějakou látku nebo mít ten operační zákrok, který vlastně zajistí totéž.
0: Podle nejnovějších zjištění vědců ten semaglutid, který je součástí tou účinnou látkou ve zmíněných léčivech, chrání také srdce. Dokonce jako pomáhá se záněty, aniž by to ale vlastně předpokládalo tu nutnost schodit váhu. Tak to mě přišlo taky dost jako zajímavé, že se zaradují i kardiologové. Jak zásadní zjištění to je z vašeho pohledu?
1: Určitě jsou léky a semaglutid do nich patří, že poskytují určitou ochranu srdečnímu svalu a vůbec oběhové soustavě. Nicméně, aby zase jsme všechno dali do správného úhlu pohledu a perspektivy, neznamená to, že bychom měli léky, které umožní člověku mít vysokou nadváhu nebo obezitu, sedět u televize, opět zjednodušuji, jíst ty čipsy nebo brambůrky a podobně, sledovat nějaký pořad a přitom nemít komplikace ve smyslu té nadváhy, obezity a nebo komplikace spojené s tím. Ano, tyto léky svým způsobem ochrání určitou část populace nebo sníží výskyt těch příhod kardiovaskulárních, ale neznamená to, že by to byla magická pilulka nebo magická injekce, která umožní chovat se zcela normálně, běžně, to znamená, jak to vedlo k onemocnění obezitou a přitom být chráněn a být na tom zdravotně velmi dobře.
0: Ale přesto tohle je, myslím, taková výborná věc medicíně, když se na to přijde, že po čase nějak používání léku na určitého typu pacientů se najednou zjistí, že já nevím, někdo třeba má roztroušenou sklerózu a ta věc výrazně pomůže. To si myslím, že jako je pozoruhodné a stojí to za zmínku, takže ty kombinace, jak často bývají ty vaši pacienti komorbidně, jinak se to říká, ano, že mývají více komplikací jako jiného druhu.
1: Mývají velmi často, to znamená, že s tou obezitou se opravdu váží další závažné komplikace. A k ním bezesporu patří cukrovka druhého typu, patří k ním i vysoký krevní tlak, patří k ním například i, což se ne tak často zmiňuje, velmi obtížné otěhotnění u mladých žen, které by si přáli otěhotnět, ale ta obezita je spojena tedy s touto infertilitou a patří k ním i bohužel zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění.
0: No takže potom tahle pomocná léčba i chirurgovi dává nějakou berličku, nějakou pomoc v tom postupu, pokud tedy je tak strašně obtížná ta samotná změna životního stylu. To je podstata věci, že jo?
1: Ano, podstata věci je mít možnost tomu člověku nemocnému obezitou pomoci k tomu, aby byl schopen změnit ten životní styl. A jsou přístupy, ať už tedy například zmiňovaná farmakoterapie, nebo bariatrická metabolická chirurgie, a nebo jejich kombinace, což je momentálně si myslím to nejlepší, co existuje, jsou přístupy, které tomu nemocnému velmi zjednoduší změnu toho životního stylu a hubnutí bez zásadních pocitů hladu a chuti k jídlu. Což ty pocity hladu a chuti k jídlu jsou jedny z těch nejzávažnějších, které vlastně vedou zpátky toho člověka i po redukci váhy k tomu, aby znova začal přibírat. Takže to jsme dneska schopni velmi dobře ovlivnit a snížit tyto pocity.
0: Svůj čas pořadu Leonardo Plus věnoval profesor Martin Fried, chirurg, odborník na léčbu obezity. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání.
0: Mluvíme o širších souvislostech tohoto onemocnění, o prevenci, a vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Jaderná elektrárna je ohromný a opravdu složitý kolos. Nezměrná energie, se kterou pracuje a všichni využíváme, však vyžaduje neustálou kontrolu. A právě tomu, jak takový stroj řídit a kontrolovat, se věnuje můj dnešní host Adéla Chalupová. Adéla je operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Kromě toho taky člověk, který o jádru mluví srozumitelně na sociálních sítích i pro děti ve školách. Takže se pobavíme nejen o tom, co jí k energetice vedlo, ale v čem vidí její budoucnost. Adélo, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Adélo, kdybys měla svojí babičce nebo nějakému dítěti vysvětlit, co vlastně v práci děláš, jak bys to řekla?
3: Já pracuji jako operátorka sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín. Pracuji na blokové dozorně na velíně jaderné elektrárny, kde jsou různá tlačítka, budíky, různé signalizace. Je to místo, odkud se řídí právě celá jaderná elektrárna a mým úkolem je hlídat tam všechny parametry. Některé mám před sebou neustále, takže neustále sleduju, některé průběžně procházím. No a v případě, že by třeba se nějaký vychýlil, tak mým úkolem je potom to řešit a nějak zasáhnout. Kromě toho, že tedy sleduji provoz jaderné elektrárny, tak máme i denní plán, ve kterém pravidelně vychází různé zkoušky bezpečnostních systémů, přejíždíme čerpadla, přečerpáváme nádrže, opravdu ty činnosti můžou být různorodé, takže to je ta moje hlavní podstata práce, dohlížet a řídit tu jadernou elektrárnu. Je to práce hodně zodpovědná, ale možná právě to mě na ní baví.
2: No to jsem se chtěl zeptat, co tě na tom baví, jestli je to právě ta zodpovědnost nebo možná klid. Já si představuju, že v tom Velíně je to vlastně dost v klidu, nebo si v tom nacházíš ještě nějakou jinou radost?
3: Mě hodně fascinuje ta technologie samotná, ten asset, co zatím je. Takže když jdu třeba se podívat na strojovnu, tak jsem vždycky fascinovaná, jak obrovská ta zařízení jsou. Ono člověk, když jenom mačká tlačítka na té blokové dozorně, tak si často neuvědomí, že na druhé straně protékají tisíce tun páry, tisíce tun vody. A je to opravdu komplexní, jak ty si říkal, obrovské zařízení. A také mě tam baví to, jak se ta elektrárna neustále posouvá, že je to opravdu inovativní prostředí, zavádíme různé novinky, zavádíme AI, použití dronů, takže technik ve mně se raduje a také lidé. Člověk, když pracuje s dobrou partou, tak se vždycky do té práce rád vrací.
2: Kolik vás v té partě je?
3: V té partě jsme čtyři, já jako operátorka sekundárního okruhu, potom mám primaristu, vedoucího blokové dozorny a vedoucího reaktorového bloku a spolu s námi tam ještě spolupracují strojníci, kteří obchází ta zařízení, kontrolují je na místě. Takže zhruba třeba stovka lidí na té elektrárně musí být non-stop, musí tam být ranní, odpolední, noční a dohlížet na to, že všechno funguje tak, jak má.
2: Ty jsi zmiňovala primární okruh a sekundární okruh. Můžeš nám to možná přiblížit, abychom se v tom zorientovali, co to vlastně znamená a v čem se to liší?
3: Jaderná elektrárna má základní tři okruhy. Ten primární, samotným srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor, kde tedy se vyrábí pomocí štěpení teplo. To se potom převádí přes tepelný výměník, přes parogenerátor do toho sekundárního okruhu. Já mám na starosti právě sekundární okruh, který hlavně vyrábí elektřinu a potom zase vrací přes kondenzátor kondenzovanou vodu zpátky do parogenerátoru. Takže je to ten okruh, který vyrábí elektřinu. No a potom máme třetí okruh chladicích věží, který slouží tady k odvodu toho přebytečného tepla. Ten shodou okolností taky řídím, takže v podstatě řídím i ten sekundární, i ten třetí chladicí okruh.
2: To je ta továrna na mraky. Ty věže, co všichni vidí, že?
3: Přesně tak. A není to kouř, to je důležitý zmínit.
2: Je to opravdu vodní pára.
0: Žárovky s Janem Lukačevičem.
2: Co všechno vlastně hlídáš a když jsi zmiňovala ty tlačítka, kolik jich tam je, já si dovedu představit, že si asi pamatuješ celou tu stěnu, víš, kolik jich tam je, nebo máš nějaké manuály, takže ty by ses vracela spíš k nim.
3: Dám si to za úkol je spočítat. Upřímně přesné číslo nevím, ale jsou to opravdu stovky tlačítek. A během té směny já kontroluji víceméně všechno. Já kontroluji ty hlavní parametry, ty mám neustále před sebou, ty vedlejší pravidelně procházím, ale ono, jakmile se nějaký parametr odchýlí, tak přijde zvukový alarm, signalizace, takže o tom člověk hned ví. Takže není to tak, že bych tam jenom seděla a dívala se na ta čísla, ale mohu dělat jiné činnosti právě podle toho denního plánu, můžu třeba dělat různé zkoušky bezpečnostních systémů, ale pořád současně sledovat ten stav elektrárny a pořád dávat pozor na to, kdyby nějaký alarm přišel.
2: Co se tam vlastně všechno může pokazit? Ty jsi zmiňovala, že teda zazní alarm, něco se rozbliká. Co si můžou naši posluchači a posluchačky představit jako chybu, které dojde?
3: Jako každá lidská činnost, tak nic není bez chyby. Samozřejmě, že nějaké problémy se vždycky mohou objevit, nic není stoprocentní. Běžně to může být třeba, že vypadne nějaké měření, že to může být nějaká diagnostika. Pokud je to něco většího, tak je stejně tak potřeba být na to připraven. Takže běžně se to nestává.

0: normální nebo havarijní stavy.
1: A kdyby si to srovnala s nějakými jinými simulátory, byla jsi někdy v leteckém simulátoru?
0: Nebyla jsem v leteckém simulátoru, ale nedávno jsme měli přednášku, jak to řeší piloti, od pana Petra Kousala, což je pilot, a musím říct, že ten workflow nebo i řešení problému v letectví a v jaderné energetice je hodně podobný, že máme přesně dané postupy, jak pro ten normální provoz, tak i pro abnormální stavy, pro havarijní stavy, a stejně i piloti mají postupy, mají checklisty, kde kontrolují různé parametry a podle toho postupují.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Posloucháte Žárovky na Českém rozhlase Dvojka a mým hostem je dnes Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Adélo, když jsi byla malá, asi jsi úplně nepředstavovala, že budeš operátorkou v jaderné elektrárně, nebo snad jo?
0: To jsem si nepředstavovala ani ve 20, abych pravdu řekla. Já jsem vystřídala různé sny, chtěla jsem být astronautka, potom letuška a nakonec jsem chtěla dělat řídící letového provozu, takže jsem se skutečně po střední škole hlásila na řízení letového provozu, ale bohužel jsem tam špatně vyplněla přihlášku a tu záložní jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Takže jsem tam nastoupila a ze začátku to hodně dřelo, ale potom, co jsem měla možnost pracovat se školním reaktorem nebo vidět Temelín a Dukovany, tak mě to tolik nadchlo, že už jsem nikdy nepřemýšlela o letectví a myslím si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ono na tu pozici operátora je potřeba splnit přesný psychologický profil, na základě kterého nás vybírají, takže ta práce mi byla v podstatě nabídnuta vzhledem k tomu, jak se chovám v nějakých situacích.
1: No a jaký teda ten profil je a jak se člověk musí chovat, když je operátor nebo operátorka?
0: Myslím si, že když se půjdeš podívat třeba na simulátor, tak tě překvapí, jak klidní ty lidé jsou, že opravdu i v těch nejdramatičtějších situacích my ty věci musíme hodně promyslet, správně zanalyzovat a potom teprve začít tu situaci řešit.
1: Propisuje se to nějak i v osobním životě, že klidně řešíš všechny situace, nebo se to vždycky tak jako přepne a Adéla operátorka je jiná než Adéla mimo elektrárnu?
0: Doma Adéla furie není. Musím říct, že jsem taková hodně klidná i v tom osobním životě, že jako nedělám úplně nějaký emoční výlevy a tak. A to si myslím, že máme na té elektrárně hodně podobné.
1: Když jsi zmínila ty emoce, říkáš to třeba, když jsi na nějakém večírku při představování, já jsem operátorka v jaderné elektrárně, co na to lidi říkají, jak reagují?
0: Většinou se nejdřív tak zaseknou, zamyslí a pak říkají, a může to bouchnout?
1: No a může.
0: Nemůže.
1: To mě navádí možná k další otázce, jaký je vlastně nejčastější mýtus v té jaderné energetice, s kterým se setkáváš? Jsou to třeba ty výbuchy? Je to něco, k čemu se lidi vrací, nebo panují ještě nějaké jiné mýty, které tě štvou?
0: Myslím si, že je spoustu mýtů a nechci říct, že mě štvou, spíš se snažím vždycky vyslechnout a potom třeba na to odpovědět z toho mého pohledu, z těch znalostí, co mám já. A je pravda, že jaderná energetika má to neštěstí ve vnímání společnosti, protože jsme zažili Three Mile Island, zažili jsme Černobyl, Fukushimu a ta rizika jaderné elektrárně jsou. Jako v každém lidském odvětví prostě ta rizika existují, ale často lidi neznají třeba rizika jiných odvětví, že třeba v chemickém průmyslu vznikla vlastně v Indii, v Bhopalu jedna z největších tragédií a zemřeli 10 000 lidí a že ta rizika často jsou mnohem větší než třeba u té jaderné energetiky. A stejně tak i jiné zdroje energie, třeba uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje. Když se reálně podíváme na statistiky, jaká jsou rizika, tak ta jaderná energetika vychází nejlíp. A připomíná mi to hodně i tu leteckou dopravu, kdy lidé se často bojí nastoupit do letadla, protože poletí 10 kilometrů nad zemí, ale ta rizika, ta jsou někde v současnosti 10^-4, 10^-5 a je to...
1: To možná můžeš vysvětlit, co to znamená, když je riziko 10^-4 pro někoho, kdo se neorientuje v řádech matematických?
0: Je to pravděpodobnost, když nastoupíte do letadla, s jakou pravděpodobností se stane nějaká havárie. A ta čísla jsou mnohem, mnohem nižší, než například pokud člověk nastoupí do automobilu, kde v podstatě tam přicházíme do styku s mnohem vyššími

0: fyziky a stejně je to tak i u těch jaderných elektráren.
1: Český rozhlas dvojka, žárovky.
2: Já jsem si to teď rychle vypočítal a zkusím, jestli mi to potvrdíš. 10 na minus čtvrtou je riziko 1 k 10 000 a 10 na minus pátou 1 ke 100 000, že se může něco stát.
0: Teda. Přesně tak.
2: A i to, co se stane, vlastně pořád není zásadní průšvih. Nebo by to už teda byl zásadní průšvih, když to 1 ku 100 000.
0: To už jsou opravdu jako havárie. Na druhou stranu třeba i to letectví a i jaderná energetika, tak to jsou v podstatě high reliability industries, to znamená, že tam sebemenší chyba, sebemenší taková událost, která by přišla, jako třeba Černobyl nebo Fukushima, tak by v podstatě položila celý průmysl. A myslím si, že i to jádro, i to letectví si to uvědomuje a proto vynakládá takové úsilí, aby se nic podobného nestalo. Že opravdu ty bezpečnostní opatření, i to školení personálu je na velmi, velmi vysoké úrovni a nejsem si jistá, jestli v nějakém odvětví takhle vysoká jsou.
2: No, když to takhle popisuješ, hned jsem klidnější. Mě by zajímalo zároveň na té tvojí cestě, co byly nějaké zásadní milníky, kromě té chyby v přihlášce, co tě nejvíc posunulo směrem k té operátorce a jestli třeba tam byl nějaký člověk, který tě inspiroval nebo provedl tím procesem.
0: Já jsem byla přijatá na základě těch psychotestů, že to ke mně v podstatě tak nějak přišlo, pochybně podané přihlášce, ale jsem moc ráda, že to takhle dopadlo a opravdu, když jsem viděla tu jadernou elektrárnu, vlastně dodnes, když jedu na jadernou elektrárnu, tak z toho mám neskutečný respekt a jsem moc ráda, že se na něčem takovém můžu podílet. A lidé, co mě inspirují v podstatě denodenně, jsou lidé, kteří mě obklopují, ať už je to ten primarista VBD nebo náš VRB, jsou to lidé, ke kterým velmi vzhlížím a kteří jsou mojí inspirací třeba na té cestě dál. A musím říct, že i moje maminka určitě sehrála velkou roli v tom, že mě vždycky podporovala. Že když jsem řekla, budu studovat jaderné inženýrství, tak mi neřekla, ty ses úplně zbláznila, ale naopak mě v tom hezky podpořila. Takže to díky patří taky.
2: Pozdravujeme maminku. Každopádně já bych se zastavil ještě u takového malého detailu. Ty jsi zmiňovala školní reaktor, to znamená na fakultě jaderně fyzikálně inženýrské mají školní reaktor. Jak taková věc vypadá? O kolik je třeba menší než ten opravdový reaktor? A jaké má parametry?
0: Je mnohem, mnohem menší. Nedokážu říct, jaké má rozměry školní reaktor na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské. A ten výkon má opravdu minimální. Tepelný, téměř nulový, elektrický, ten vůbec nemá, že? Ale dal by se to přirovnat k rychlovárné v konvici v podstatě. Na druhou stranu ty experimenty, co se na tom dělají, tak dobře popisují tu neutroniku, co v jaderném reaktoru potom funguje. Takže člověk si tam může zkusit měřit různé parametry, měřit toky neutronů. Mohli jsme se dokonce vyzkoušet ten jaderný reaktor řídit, takže hýbat tyčema nahoru dolů, to už člověk v provozu reálném neudělá, protože na tom temelíně se snažíme neustále udržovat 100% výkon.
2: Říká Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Adélo, když se odpojíš od reaktoru, pomyslně nebo i úplně doslova, co děláš ve svém volném čase?
0: Já hodně odpočívám u sportu, takže do práce pravidelně jezdím na kole. Taky vždycky mám bezva nápad na začátku roku přihlásit se na nějaký běh. A celkově ty sporty mi hodně pomáhají vyčistit hlavu, ale i kultura, divadlo, výstavy. Mám ráda v podstatě cokoliv.
2: A běháš rychle? Už jsi běžela někdy půlmaraton?
0: Neběžím, neběhám vůbec rychle, bude to potupný, ale užiju si to.
2: A na jaký čas míříš?
0: Na 2 hodiny.
2: To je slušný. Kromě sportu se taky věnuješ popularizaci vědy, potažmo jaderné energetiky. Co tě k tomu vede? Takhle jít z kůží na trh, jak na sociálních sítích nebo ve školách?
0: Ze začátku to byly hlavně moji přátelé, že se ptali, a co na té elektrárně děláš a nevybouchne to a jak taková práce vypadá. A já jsem si říkala, jak to, že to neví. A pak mě právě napadlo, že přes ty sociální sítě, že by to mohla být dobrá cesta, jak ukázat, co dělám zajímavého. Občas tam dávám právě třeba nějaké příběhy z elektrárny nebo nějaké zajímavosti, nějaká fakta. a překvapuje mě, že to lidi zajímá. Takže hlavně tohle a mimo právě sociální sítě jezdím na základní školy, na střední školy vysvětlovat, jak energetika funguje. Tam to není zaměřené vyloženě na jádro, ale povídáme tam i o fotovoltaice, o větrných elektrárnách a o jaderných elektrárnách. No a ty děti, když potom mají to srovnání, tak často říkají, že jim to otevřelo oči, nebo že jaderné energetice důvěřují mnohem víc, anebo dokonce, že by chtěli na jaderné elektrárně pracovat. A z toho mám největší radost.
2: A stalo se ti někdy, že by pak za tebou někdo přišel, že teda už nemá strach z jádra, nebo že by ti to později napsal na sítích? Byl jsem na vaší přednášce u nás ve škole nebo někde na nějaké veřejné přednášce a díky za změnu názoru.
0: Stává se to právě, že ta jaderná energetika je zahalená trošku takovým neznámem, nebo lidi se bojí těch rizik, která třeba často nejsou úplně podložená reálnými riziky, a stává se mi, že za mnou potom přijdou děti nebo i dospělí, že třeba se jim změnil trošku názor na věc, anebo že je to víc baví, že se o tom chtějí víc zjišťovat.
2: V souvislosti s tím mě napadá, jestli je u jádra něco, co ty považuješ za důležité, ale lidi to vlastně moc neví, jestli je nějaký buď neznámý fakt, který by pobavil, nebo něco, co bys chtěla, aby si o jádře načetli, nebo co bys jim takhle mohla sdělit.
0: Všechno je zajímavé. Jádro je totiž zajímavé, ale často mě překvapují i ty mýty, nebo jak lidé to vnímají, ať už se to týká rizika ohledně jaderných havárií, anebo i třeba skladování vyhořelého paliva nebo jaderných odpadů. To si myslím, že je takový velký mýtus, co lidé mají, protože toho jaderného odpadu je opravdu minimum a myslím si, že to dokážeme velmi bezpečně skladovat. Třeba vyhořelého paliva máme za celou dobu života Temelína zhruba 60 souborů a plánujeme v budoucnosti vystavět hlubinné úložiště v České republice. A třeba takovou zajímavostí je, že před 2 miliardami let v Gabonu fungoval přírodní jaderný reaktor. Ten reaktor se nacházel v ložisku, které bylo bohaté na uranovou rudu. Jak do té uranové rudy natekla voda, tak se rozběhla štěpná řetězová reakce samovolně. Později se ta voda zahřála, odpařila, ten reaktor se zase odstavil a takhle tam v té gabonské poušti fungoval jaderný reaktor několik milionů let a v současnosti právě se používá průzkum tady toho místa na to, abychom odhadli, jak se bude chovat to hlubinné úložiště, které vystavíme. A zjistilo se, že ty radionuklidy nejenom, že se nepřemístily o kilometry, oni se nepřemístily ani o centimetry. Takže není důvod se třeba obávat, že když budeme mít někde hlubinné úložiště, které bude navíc přísně sledované, velmi složitě inženýrsky navržené, takže ty radionuklidy se nám někam rozutečou do životního prostředí, protože ty radionuklidy to nedělají.
2: Tak moc krát děkujem za uklidnění. Doufám, že všichni pečlivě poslouchají, dělají si poznámky, až zase někdo bude mluvit o nebezpečnosti jádra. V souvislosti s tím mě ale možná napadá taková doplňující otázka. Ty jsi zmiňovala soubor palivových článků. Jak si to člověk může představit? Je to jako krabice nebo je to velké jak lednice? Má to nějaký příměr představitelného předmětu?
0: No, já jsem mluvila o skladovacím souboru, to jsou ty sudy. Ale palivový soubor, to je ta struktura našeho paliva. Ono palivo uranové je ve formě malých tabletek oxidu uraničitého. Jsou to malé tabletky, které jsou umístěné do zirkoniových tyčí. A ten soubor se potom skládá třeba z 263 takových tyček. Ty tyče jsou zhruba 4 metry dlouhé a mohou mít tak 30 cm třeba v průměru. A zase v tom reaktorů jich je více než 100. To palivo není ani tekuté, ani tam neházíme přímo uranovou rudu, je naopak zpracované tady do těch palivových souborů, které se potom snadno přepravují, snadno se přemisťují a pravidelně vyměňujeme v tom reaktoru.
2: A ten odpadový soubor, to je tedy nějaký barel?
0: Přesně tak, ten skladovací soubor, to je potom v podstatě takový sud, do kterého se umístí použité palivo po tom, co prošlo jaderným reaktorem. Ten sud je velmi speciální, je z velmi tlusté oceli a má několik úrovní, kde se sleduje jejich těsnost. Takže my tady ty sudy máme umístěné v našem skladu použitého paliva jsou pod přísným dohledem, měří se tam jak radioaktivita, tak i teploty a právě těsnost toho souboru.
2: Díky za vysvětlení a doplnění. Nabízí se jedna otázka. Je nějaké téma, které bys popularizovala, kdybys nemohla popularizovat jadernou energetiku nebo energetiku obecně?
0: V současnosti bych se do ničeho jiného úplně nepouštěla, protože 24/7 řeším jadernou energetiku, takže se necítím dostatečně kompetentní popularizovat něco jiného. Ale na druhou stranu, kdybych tehdy před lety si vybrala tu leteckou dopravu, tak bych asi vysvětovala lidem, jak fungují letadla.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Ráno by si zdala první kávu nebo šla zaběhat?
0: Kávu.
2: Kdybys mohla řídit jiný velký stroj než turbínu, bylo by to tramvaj nebo letadlová loď?
0: Letadlová loď, já mám ráda výzvy.
2: Do práce autem nebo na kole?
0: Na kole.
2: Spíš modulární nebo velký reaktor?
0: Budu věrná Temelínu, takže velký, ale malým modulárním reaktorům moc fandím.
2: Nosíš radši batoh nebo kabelku?
0: Batoh.
2: Spíš yoga nebo box?
0: Yoga.
2: Příroda nebo město?
0: Příroda.
1: Žárovky.
2: Adel, vy máte směnový provoz. Ty jsi zmiňovala stovku lidí. Jak se vlastně k tobě chovají tvoji kolegové? Kdo je tam za toho tvrďáka?
0: Já jsem za toho tvrďáka. Ne, já musím říct, že mě přijali velmi dobře, až jsem z toho byla překvapena. Naopak mě hnedka začaly zvát na společný akce, takže každý pondělí hráváme florbal, jezdíme spolu i na dovolený, jezdíme spolu na různé výlety, takže si myslím, že to funguje hodně dobře a přestože ze začátku byly takové obavy, ježiši, ženská na elektrárně, jako ženská na lodi, to nosí smůlu, tak si myslím, že nenosí smůlu a že to dobře funguje.
2: Já myslím, že nosíš štěstí celé vaší partě. Jak často se operátor do té elektrárny zase dostane? Protože to se asi nedá dělat úplně nepřetržitě.
0: My pracujeme na směny, ranní, odpolední, noční a máme hodně specifický režim právě proto, abychom nebyli příliš unavení, takže ve finále za ten týden napracujeme nějakých 36 hodin a vždycky začínáme ranní, potom máme 2-3 dny odpolední, pak máme noční, takže jdeme 7 dní v kuse většinou a potom máme nějaký volno, abychom to rozdýchali a potom zase začínáme ranní, odpolední, noční.
2: To zní jako náročný program. Každopádně ti přeju, aby si dál nosila vaší směně hodně štěstí a dál měla dost energie do popularizace nejen jaderné energetiky. Díky moc, že jsi dorazila.
0: Moc děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste Žárovky s Adélou Chalupovou, operátorkou jaderné elektrárny Temelín a loučí se s vámi Jan Lukačevič.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
4: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
3: S Lenkou Vahalovou.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: upozorňuji, že v následující epizodě řešíme případ, který spojuje obžalobu z vraždy, pokus o sebevraždu a závažné duševní potíže matek po porodu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Americký soud rozplétá jeden z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let.
2: Lindsay Clancy, who strangled her three children to death.
1: Soudní řízení s matkou, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí.
3: Teď soud rozhoduje, jestli v době činu trpěla těžkou poporodní psychózou.
1: Lindsay Clancyová se poté pokusila zabít skokem z okna a po pádu ochrnula.
4: Čeká jí tak buď doživotní vězení nebo pobyt psychiatrické léčebně.
0: Měla mít halucinace a slyšet mužský hlas. Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. Jaké všechny potíže se u Lindsay Clancyové měly po porodu objevit a jak nastavit pomoc matkám, aby skutečně fungovala? Ptám se Kristýny Hrdličkové, psycholožky z Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pátek 28. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Možná nejbolavější trestní kauza posledních let, která, jak píší The New York Times, rozděluje americkou veřejnost. Co přesně se mělo v lednu 2023 odehrát v domě zdravotní sestry Lindsay Clancyové a jejího manžela Patricka Clancyho v Massachusetts?
5: Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. A ta největší otázka, o kterou se momentálně přou, je, zda byla Lindsay v době toho činu příčetná nebo ne.
0: V momentě, kdy její manžel šel pro léky a pro večeři, tak v ten moment ona vzala gumu na cvičení podle obžaloby a tedy uškrtila své tři děti ve věku tří,
5: od 8 měsíců,
0: 5 let a 8 měsíců vlastně.
5: A následně se pokusila o sebevraždu.
0: Že si podřezala žíly na zápěstí, na krku a vyskočila ze druhého patra teď u soudu, protože si poranila míchu, sedí na kolečkovém křesle. Obhájce Clancyové nepopírá, že k tomu usmrcení jako takovému došlo, ale brání se tomu, že šlo o naplánovanou vraždu, což se tedy Lindsay snaží prokázat prokuratora a žalobci. Podle jednoho z forenzních psychiatrů, kteří vypovídali u soudu ve městě Plymouth, Clancyová v té době měla takzvané imperativní halucinace. Co to je?
5: Halucinace jsou porucha vnímání, kdy vy cítíte, slyšíte, vidíte podnět, který ale ve skutečnosti není přítomný. Ty sluchové halucinace jsou jeden z typů, vypadají tak, že vy slyšíte zvuky nebo i celé věty, které ale ve skutečnosti tam nejsou, ale vy jste skutečně bytostně přesvědčení o tom, že tam jsou. Imperativní halucinace jsou jeden z těch typů a jsou to hlasy, které nějakým způsobem vám vlastně přikazují to, co máte dělat.
0: Lindsay tvrdí prostřednictvím svého obhájce, protože ona nevypovídala u toho soudu, že měla slyšet hlas muže, který jí měl něco takového tedy přikazovat. Dokonce potom týden, potom co se to odehrálo v lednu 2023, měla komunikovat se svým dnes už bývalým manželem a tvrdit mu, že ten hlas jí říkal, že pokud to neučiní v ten den, tak už na to nebude prostor. Měla si prý myslet podle jednoho z těch psychiatrů, kteří vypovídali u soudu, že svým dětem pomáhá, že spolu půjdou do nebe. Jakými duševními potížemi měla trpět?
5: To je něco, na čem se ani přizvení znalci u toho soudu nemohou úplně shodnout. Vypadá to téměř jednoznačně, že Lindsay musela trpět velice závažnou formou depresivní poruchy, se kterou se léčila dlouhodobě. Pokud se nepletu, tak určité duševní obtíže měla už po porodu prvních dvou dětí a k těm nejzávažnějším pak došlo právě po porodu nejmladšího syna a dlouhodobě se snažila získat a i čerpala vlastně nějakou odbornou zdravotní péči. A to, co se tam dále zvažuje, je ale i bipolární porucha a obhájci zmiňují i takový pojem, který je poporodní psychóza.
0: Jakými fázemi si prošla od toho porodu? Co o tom víme? Protože chodila do několika ambulancí, vystřídala několik medikací.
5: Přiznám se, že nemám úplně přesnou tu časovou osu, co Lindsay vše vystřídala, ale můžu mluvit spíš obecně, kdy pokud se nepletu, tak řada z té její péče byla čerpána vlastně pouze vzdáleně, ve smyslu třeba nějakých online konzultací. Nicméně asi měsíc před tím zabitím tak byla i hospitalizována. To znamená, že toho typu té péče vystřídala spoustu a to, co se u soudu hodněkrát zmiňovalo, tak bylo i to časté střídání medikace a hlavně časté střídání těch odborníků. Takže to je něco, co bylo taky hodně diskutováno. Myslím si, že je diskutováno i teď, třeba v rámci odborné veřejnosti. Zda to třeba není něco, co mělo nebo mohlo být podáno jinak.
0: A hodně se mluví teda o poporodní depresi, poporodní psychóze. Je mezi tím rozdíl, co vůbec si pod tím mám představit?
5: Poporodní deprese, to je asi nejčastější diagnóza, se kterou se ženy po porodu mohou setkat a dotýká se zhruba 10 až 15% všech žen. Deprese je stav, který může mít různé vážnosti. V tom nejzávažnějším stavu se jedná o trvale smutnou, depresivní, pochmurnou náladu, neschopnost radovat se, prožívat radost a potěšení z čeho. Přidávají se k tomu somatické příznaky, jako jsou problémy se spánkem, nechutenství, obrovská únava nebo naopak velká agitace a pak i nějaké pocity třeba viny, bezmoci, pocity odpovědnosti za ty špatné věci. V kontextu toho poporodního období ty pocity viny pak můžou mít hlavně podobu toho, že si přijdete, že jste špatná matka. A v těch právě nejzávažnějších stavech, které jsou v případě depresí velice vzácné, ale pokud se objeví, tak velice nebezpečné mohou být a to jsou právě až ty psychotické stavy.
0: To je právě ten případ toho, kdy máte ty halucinace,
5: přesně
0: kdy
5: tak.
0: Slyšíte ty hlasy?
5: Ano, psychóza je vlastně stav, kdy vy nejste v kontaktu s realitou. Halucinace, jak jsem řekla, to, že vnímáte podněty, které ve skutečnosti nejsou přítomné, je jeden z těch projevů a další jsou bludy, což už je opravdu nějaké bludné myšlení, kdy vy věříte v situaci, věříte představě, příběhu, který není reálný, ale navzdory jakýmkoliv důkazům, které jsou vám předložené, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí.
0: A co je spouštěš těch věcí všech? Že se to děje po tom porodu tolika ženám?
5: Snažíme se to zjistit dlouho. Těch příčin asi může být celá řada. Je pravda, že to období těhotenství a poporodu je rizikové a to především z důvodu hormonálních změn. Takže konkrétně třeba po porodu dochází k velice rychlému poklesu hormonů. Je to spojené s tou fyzickou únavou, s vyčerpáním, třeba i s nedostatkem spánku, případně třeba s nějakými zánětlivými procesy v těle, že to jsou nějaké biologické mechanismy, o kterých věříme, že můžou u určitých žen, které jsou třeba na tyhle propady citlivější, způsobit i ten jejich propad v náladě a nějaké případně duševní problémy.
0: Zároveň tedy to může být zapříčiněné i tím, že třeba, a stát se to může, a je to asi celkem běžné, že zrovna vaše dítě nebude chtít spát, hodně křičí, vy jste z toho potom mnohem víc vyčerpaná než třeba jiné matky, takže se něco takového u vás rozvine?
5: Může to být takový bludný kruh vlastně. Vy třeba sama můžete mít už nějakou predispozici k tomu, že na tohle budete náchylnější, to znamená, že pak se to spojí s tím třeba opravdu málo spícím náročnějším miminkem, to znamená, že méně spíte a ten nedostatek spánku zase vede k té větší úzkosti, k té větší podrážděnosti, která zase vede k tomu, že méně spíte a už se toho nemáte jak dostat.
0: A ptám se na to z toho důvodu, že Lindsay si vedla deník a v něm si zapisovala různé poznámky z toho, jak spí nebo nespí její 8měsíční syn a právě řešila ten spánek velmi často, dokonce ona sama trpěla insomnií i možná jako vedlejší účinek těch různých medikací.
5: Tady je to pak vždy otázka i toho, zda bylo dřív slepice nebo vejce, protože může být to zhoršení toho duševního stavu důsledkem nedostatku spánku, ale také to může být i následek toho, že už tam byly nějaké ty duševní problémy a ten spánek se pak jenom zhoršoval.
0: U soudu taky vystupovali odborníci, kteří naopak tvrdili, že si nemyslí, že zrovna jenom ten den měla a mohla slyšet ten hlas, který měl něco takového nakázat. Že to se obyčejně neprojevuje. Pokud to tak ale skutečně bylo, že měla ty halucinace, možná měla bludy a možná slyšela někoho, kdo jí nakazoval něco takového vykonat, mohla to ovládat nebo ne?
5: vždycky závisí na míře, konkrétně ty imperativní halucinace, které vás navádí k tomu, co máte udělat, tak zpravidla vás navádí k něčemu, co byste jinak neudělal. A další věc je, že je slyšíte, a jiná věc je takzvaná compliance s těmi hlasy. Protože ne každý člověk, který je okamžitě slyší, tak jde okamžitě splnit to, co mu říkají. Naopak je poměrně běžné, že jste z toho nejdřív zmatení, že se tomu nějakým způsobem bráníte. Mm-hmm. A jestli budete následovat to, co vám říkají, tak záleží na velikém množství faktorů, do kterých asi není potřeba, abych tady zacházela. Nicméně v případě té skutečně hluboké duševní poruchy, kdy slyšíte, věříte věcem, které nejsou reálné, ale váš mozek to nedokáže vyhodnotit jinak, tak samozřejmě nad sebou máte velice, velice omezenou kontrolu a proto je na místě v takových případech právě posuzovat tu příčetnost, protože jsou dokumentovány případy, kdy lidé právě pod vlivem nějakých bludů a halucinací dokázali udělat strašné věci nejenom druhým, ale třeba i sami sobě a takové, které jsou pro nás třeba úplně nemyslitelné.
0: Zmiňovala se o intruzivních myšlenkách, o myšlenkách, které sdílela i se svým manželem, že se bojí, že svým dětem může ublížit. To je něco, co je taky běžné, že člověku se to vrací, že člověk se toho nemůže zbavit.
5: A je možná dobré tohle na tomhle místě odlišit právě od těch halucinací, o kterých jsme mluvili. Protože intruzivní myšlenky je něco, co vás napadá. Je to myšlenka, kterou nechcete, spíš ta naše okamžitá reakce je, jak je vůbec možný, že mě něco takového napadlo. Chci se jí zbavit a často to verbalizuje ty naše nejhorší možné představy. Mm-hmm. Intruzivní myšlenky jako takové opět nejsou důkazem nějaké závažné patologie. Mm-hmm. Naopak to je něco, co napadá občas většinu lidí a v případě třeba nových rodičů, ty intruzivní myšlenky kolem jejich novorozených dětí jsou opět poměrně typické, abych dala nějaký příklad. Prostě se vám myhne hlavou, když stojíte s tím miminkem na schodech, co by se stalo, kdybyste s ním najednou teď upadli. Mm-hmm. Napadne vás, že byste to dítě prostě mohli tímhle způsobem zabít nebo nějak zranit. Ale neznamená to, že to je věc, kterou chcete udělat. Bráníte se tomu tímhle způsobem. To je důležité i pro to posuzování nějaké další péče a jenom proto, že někdo se na vás třeba obrátí s těmihle myšlenkami, s tímhle strachem, tak není potřeba se na toho člověka dívat jako na někoho, kdo to udělá. Není to varovný signál, že ten člověk by skutečně chtěl svému dítěti ublížit. Jo. Takže zatímco intruzivní myšlenka je vaše myšlenka, tak halucinace je vnější podnět, který vy registrujete, který vy slyšíte, jakože k vám promlouvá někdo cizí.
0: Když teď obhajoba říká, že volala o pomoc, která se jí nedostala, není to lichý argument, když víme, že skutečně jako do těch zdravotních středisek docházela?
5: Já bych také neřekla, že se jí nedostala pomoc, ale zdá se, že ta pomoc prostě nebyla účinná. Takže se spíš můžeme bavit o tom, jaká jiná forma pomoci mohla nebo nemohla pomoci.
0: A možná byla i špatně teda cílená. Teďka mimochodem, jak ona, tak i její bývalý manžel separátně tedy nezávisle na sobě žalují některá ta zdravotnická střediska, ke kterým Lindsay docházela, volala i na různé tísňové linky.
5: Mně na tom asi přijde nejnápadnější to, kolik vlastně těch různých poskytovatelů péče vystřídala. A je možné, a teď samozřejmě je to taková situace, kdy po bitvě je každý generál, ale já osobně bych třeba přemýšlela nad tím, zda se dostatečně dařilo předávat ty informace, zda tam byla dodržena nějaká kontinuita péče. Když pokaždé mluvíte s někým jiným, tak on nemůže sledovat, jak se ten váš zdravotní stav vyvíjí, jaká je ta jeho trajektorie v čase. A další velice zajímavé je to opravdu časté střídání těch psychofarmak, protože na většinu třeba antidepresiv se říká, že potřebujete tak 4 až 6 týdnů na to, abyste vůbec byli schopni zaznamenat nějaký účinek, aby se dali vypozorovat ty případné vedlejší negativní účinky a antidepresiva třeba mají i takovou vlastnost, že paradoxně vám třeba určitou chvíli může být o trochu hůř, než vám začne být líp, než si vlastně ta chemie vašeho mozku zvykne na ten nový stav. Takže to rychlé střídání léků jenom proto, že za týden nezabrali a není mi lépe, taky možná nebyla úplně dobrá strategie, ale já tu její konkrétní složku samozřejmě neznám.
0: Já si tak taky říkám, co měla dělat, ale víc, pokud skutečně trpěla takto závažnými duševními obtížemi a skutečně se snažila dovolat nějaké pomoci, jestli to třeba ten systém neměl dřív podchytit, možná už v zárodku.
5: Mm-hmm. Kdybychom se bavili třeba skutečně o té poporodní psychóze, což je otázka, jestli v případě Lindsay je nebo není relevantní, protože to je stav, který se vlastně rozvíjí velice krátce po porodu, až 50% žen, to je do 3 dnů po porodu, naprostá většina pak do 4 týdnů po porodu. A to je opravdu závažný stav, který vyžaduje okamžitou klinickou intervenci, protože se právě může rozjet do těch psychóz, těch halucinací, těch bludů, které jsem popisovala, a žena pak může být nebezpečná sobě nebo svému miminku.
0: A to znamená, že tenhle ten stav, který vy popisujete a který by teda vyžadoval nějakou akutní pomoc, tak ten se liší od té deprese, o které jsme se
5: bavili. Ano, liší se třeba už jenom tou dobou nástupu. Pro diagnózu deprese vy potřebujete, aby ty příznaky přetrvávaly alespoň 2 týdny. A ten nástup těch depresivních příznaků může být pozvolný, postupnější. Zatímco poporodní psychóza zpravidla nastupuje velice rychle, a to i v řádu několika hodin. Naprostá většina případů se pak rozvine zpravidla třeba i do 3 dnů po porodu, to znamená i v porodnici máte šanci vlastně ten stav zachytit. Naprostá většina případů se pak rozvíjí zhruba do 4 týdnů po porodu a odlišuje to právě ta přítomnost těch psychotických příznaků, což je vlastně základ pro tu poporodní psychózu. Je to charakteristické takovou jako dezorganizací, dezorganizovaným myšlením. Ta nálada může být buď velice zvýšená, euforická, máte pocit, že jste úplně na vrcholu, všechno dokážete, nic není problém, nebo naopak můžete být velice podezíravý vůči svému okolí, nedůvěřivý, anebo se propadáte i do té špatné nálady, ale napojují se na to právě ty popsané halucinace, ty napojené bludy. Zatímco depresivní porucha je skutečně porucha nálady, která je charakterizována právě tou dlouhodobě trvale posmutnilou náladou, pocitu bezvýznamnosti, neschopnosti radovat se, únavy, ale pouze v těch výjimečných, nejzávažnějších případech jí můžou doprovázet právě i ty popsané psychotické příznaky.
0: A že by se poporodní psychóza objevila tak dlouho po porodu, těch 8 měsíců, kdy došlo teda k tomu usmrcení těch dětí, to je možné nebo ne?
5: To je velice zvláštní.
0: To je velice zvláštní, protože my tu mluvíme vlastně o dvou odlišných věcech, buď poporodní psychóza nebo poporodní deprese s psychotickými projevy.
5: Přesně tak. To, o čem ještě další z těch přizvaných expertů mluvili, tak je bipolární porucha, která by v tomhle případě z mého pohledu dávala větší smysl, a to z toho důvodu, že právě ta poporodní psychóza, ačkoliv třeba některá zahraniční literatura mluví o pozdním nástupu, tak těch 8 měsíců je něco, nad čím se domnívám, že by jako se podivila většina lidí. Problém té diagnózy je ten, že ona to v podstatě není oficiální diagnóza, která by se v těch diagnostických manuálech objevovala. A to dává právě ten prostor pro to, že každý řekne třeba ten časový údaj o trošku jiný. A momentálně se odborná veřejnost tak jako trošku pře o to, zda by to měla být samostatná kategorie, a nebo zda to můžeme považovat třeba za první epizodu právě té bipolární poruchy s nástupem těsně po porodu vlastně.
0: Ta pomoc po tom porodu, abychom se k ní vrátili, jaká by měla být, abychom dokázali těm nejhorším možným stavům předejít?
5: Měla by být časná, měla by být plošná. Já bych řekla, my se tady bavíme o opravdu výjimečném případu. Z naší zkušenosti, třeba v České republice, tak se mi chce říct, že ty nejzávažnější případy dokážeme docela dobře zachytit. Mimo jiné právě proto, že často začnou už i v té porodnici. To znamená, že máte daleko větší šanci, že si jich nikdo všimne. V České republice drtivá většina všech žen stále ještě rodí v porodnici, to znamená, že jste v kontaktu s nějakým zdravotnickým zařízením. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale měly by proto existovat doporučené postupy. Zdravotníci by měli vědět, co dělat, a adekvátně pak odkázat na dalšího specialistu, který ten případ posoudí a řeší. To, co je problematické, jsou spíš takové ty plíživější stavy, protože ačkoliv existují nějaké rizikové faktory, tak ty duševní obtíže se opravdu mohou vyskytnout u každé ženy, ačkoliv tam v minulosti v anamnéze žádnou historii takových obtíží neměla. Aha. A pokud začínají spíš právě plíživě, pokud se neobjeví třeba na začátku hned v té plné míře, nebo se třeba rozvíjí později, když na tu ženu začne dopadat to, že je poprvé sama s dítětem, partner se vrací po 14 dnech do práce, je tam to nevyspání, únava, ty pocity, že to nezvládáte, nebo nevíte, jestli to zvládáte. A v tu chvíli vy vlastně úplně moc v kontaktu nejste. Respektive zdravotníci se vás pak ptají na to miminko, pak jdete na kontrolu konci šesti nedělí a ta matka z toho už tak trošku začne vypadávat. Takže první, co bychom měli začít dělat, je, že se opravdu proaktivně budeme ptát a budeme se ptát všech.
0: Ale od ledna jsou teďka možné 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To je velká pomoc?
5: Je to velká pomoc. Já to vnímám hodně pozitivně i z hlediska právě té nějaké návaznosti péče. Bylo by úplně skvělé, kdyby žena vlastně měla porodní asistentku, která ji zná i v průběhu toho těhotenství a pak ji doprovází dál právě po porodu. Porodní asistentky se taky domnívám, že jsou v Česku dost nevyužité z hlediska svých pravomocí. Oni se využívají především v rámci té péče o to fyziologické těhotenství a porod, ale právě i nějaká ta psychosociální péče si myslím, že je obrovské pole, kde můžou právě velice dobře zapůsobit a jsou právě v té první linii. Je to často ten první kontakt, nějaký důvěryhodný člověk, kterého ta žena má, takže by mohla být schopna a bylo by to skvělé, kdyby byla schopna, kdyby k tomu byla třeba vyškolena, jak si všímat těch rizikových signálů.
0: A to bychom taky ale museli mít těch porodních asistentek mnohem víc, než jich máme, ne?
5: A ještě se stojí za zmínku naše iniciativa z Národního ústavu duševního zdraví na tomhle místě, protože to, co jsem popisovala, ten časný záchyt, tak to může umožnit plošný screening, dotazník těch duševních obtíží, který v tuhle chvíli působí už ve 47 porodnicích v České republice. A je to právě to zjišťování hned po porodu plošně u všech žen, jak na tom zdravotně jsou po té psychické stránce. Dostanou vyhodnocení, možnost nějakých kontaktů, kam se v případě potřeby obrátit a možnost vyplňovat ten dotazník opakovaně. A v části z těchto porodnic tak fungují i koordinátorky podpory, což je vlastně telefonická taková, řekněme, krizová pomoc na telefonu, respektive ne krizová ve smyslu krizových linek, kam můžete 24/7 kdykoliv zavolat, ale můžete se s tou ženou domluvit na telefonátu a ona vás vlastně může trošku provést tou situací, zjistit, co vás trápí, nabídnout nějakou tu emoční podporu a případně vyhodnotit, jestli už by nestálo za to vás odkázat někam dál. A to je něco, na čem my momentálně pracujeme, aby to právě nebylo jenom v těch vybraných porodnicích, ale aby to byla služba taky hrazená ze zdravotního pojištění, dostupná úplně všem.
0: Předkládání důkazů u soudu na východním pobřeží Spojených států skončilo, výslech svědků rovněž tak, došlo i na závěrečné řeči, teď to bude projednávat porota. Linci Klenciové hrozí doživotí, případně tedy psychiatrická detence. Nutno teda v této souvislosti dodat, že její bývalý manžel jí neviní, že se za ní naopak postavil. Taky demonstrují stovky žen v růžovém oblečení před soudní místností. Její obhájce to vidí jako referendum o ženském zdraví. Vnímáte celý ten soudní proces jako nějakou širší debatu o pochopení matek a toho, čím si procházejí po porodu? Protože se možná o tom prostě málo mluví.
5: Ano, a vidím v tom i pozitiva, i negativa. Pozitiva proto, že se do společnosti dostávají pojmy, které do té doby třeba neznali, šíří toto povědomí o tom, co se dít může. Na druhou stranu se vždycky trochu leknu, když určité téma, které je potřeba destigmatizovat, se do společnosti dostane nějakým takhle strašně závažným případem. A to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že se k duševnímu zdraví matek v rodičovství po porodu dá rovnítko k usmrcení dětí, což prostě není to, co se děje. Jak jsem řekla, poporodní deprese až 15% všech žen a v žádném případě tady nemáte 15% žen, které by trpěly bludy, halucinacemi a snažili se zabít své děti. To je prostě výjimečný případ. Právě i proto se mu dostává takové mediální pozornosti a byla bych ráda, kdyby se pak ta veřejná debata stočila nejenom k těmhle nejzávažnějším tragédiím, ale obecně k tomu tématu jako takovému.
0: Dobrá, tak já doufám, že jsme v tom pomohli. Tak moc díky, že jste přišla.
5: Já děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska řešili případ Linci Klenciové, který obletěl svět. Mluvila o něm psycholožka Kristýna Hrdličková z Národního ústavu duševního zdraví. Závěrem dodám, že pokud jste v tomhle příběhu našli momenty, u kterých třeba pociťujete, že sami něco takového prožíváte, pokud se necítíte dobře a máte pocit, že byste si o tom potřebovali s někým promluvit, tak určitě můžete zavolat na některou z dostupných krizových linek, kde vás vyslechnou, kde vám pomůžou. K dispozici je například linka první psychické pomoci s číslem 116 123. Naslyšenou v pondělí.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo? Koho si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
3: Krásné páteční dopoledne ze studia radiožurnálu Sport přejeme v klasickém složení. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů, po mé pravici vítá Martina Charváta. Martine, krásný pátek.
4: Hezký den.
3: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Jiří Ježek. Jirko, i tobě přeju krásný den.
5: Krásný den a hezký začátek víkendu.
3: Pojďme začít, už teď hlásíme začátek víkendu, ano. Ty jsi optimista jako vždycky. Pojďme začít tématem, které si včera nadhodil ty. Tak pojď ho představit a co tě k tomu vedlo?
5: No, já teďko poměrně na konci prázdnin jezdím hodně po České republice a sleduju, kolik lidí na svém autě nebo za svým autem veze kola. A vlastně jsem si říkal, že to je docela zajímavá myšlenka tohleto téma zvednout a zeptat se třeba našich posluchačů, jak převážejí svoje kola, ať je to třeba na víkend nebo na nějakou delší dovolenou. Jestli používáte takové ty nosiče, které se připevní třeba na tažnou kouli, na to tažné zařízení za auto, nebo jestli pořád ještě fungují zahrádky na kola, jestli vozíte kola, jak jsem je vozil nejradši já, to znamená uvnitř auta, že prostě se sklopí zadní sedačky a to kolo se tam položí, aby se nemuselo rozebírat. A vždycky jsem měl auto, kde se mi vešly minimálně dvě kola takhle napoloženou, mezi to jsem dal deku a to bylo asi pro mě to nejjednodušší a dělám to nejradši, protože to kolo pak nemusím mít, ale viděl jsem i zajímavá řešení třeba na kabriu, což už je jako taková jako fajnovina, že jsou takové ty přícucné, jak bych tomu řekl, takové ty disky, které se tím pod tlakem přilepí na tu kapotu a je tam jenom prostě uchycení na vidlici, podobná věc se přichytí na zádu, na zadní kolo a je to snadno onímatelné a všichni kamarádi, kteří to mají, nejenom na kabriu, ale může to být třeba na těch skleněných střechách aut, tak říkají, že s tím může jet člověk i po dálnici a že to je jako docela pevné. Tak jak vy, pánové, tak vozíte?
3: Pokud byste vy chtěli zareagovat na tuhle výzvu Jiřího Ješka, tak nám klidně zavolejte do studia 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do radiožurnálu Sport. Martine, jak vozíš kolo, když ho někam vozíš?
4: Já, když to Jirka nadhodil, tak jsem si říkal, zmíním přesně tu záležitost, kterou jsem viděl u Ivety Miculičové, české BMX závodnice, která to má přesně takhle přicucnuté na kabriu přes takové obrovské přísavky. Viděl jsem ji, jak to tam instaluje a je to vlastně úplně jednoduché. Je to prostě, vezmeš, jako když se dávaly takové ty voné panáčky na tu, na cucku, jakoby pod zrcátko, jo?
5: Nebo skláv se takhle nosí, že jo?
4: No, nebo skláv se takhle nosí a vlastně úplně stejně to drží a působí to jednoduše. Vozil jsem to v kufru, ale tam je jako problém, že už tam kromě těch kol nic moc nedáš, no. A jakmile vlastně se dostaneš do fáze, že tam potřebuješ dostat i věci pro děti a tak. Nebo to dítě samotný taky. Tak jsem se potom dostal k tomu, co jsi zmínil úplně na začátku, tedy na kouli velmi jednoduchý materiál a velmi jednoduše technicky udělané to, že tam máš držák. Viděl jsem až na tři kola, možná existuje i navíc, ale jo. Viděl jsem až na tři kola a i docela dobře se to tam dá i pevně jako uchytit.
3: Já jsem měl tenhle za autem na kouli natažné zařízení a vždycky mě to trochu obtěžovalo, protože na rozdíl od tebe nebydlíme v rodinném domě a je potřeba prostě tuhle velikou těžkou věc někde skladovat. V našem případě to bylo ve sklepě a ten přístup do našeho sklepa je takový jako hodně špatný, když to řeknu, takže prostě je potřeba tam přes dveře, přes mříže, je to úzké a vždycky mě to strašně štvalo to vynášet. A navíc, protože bydlíme tam, kde bydlíme, tak nebylo vždycky úplně jisté, že jak tam člověk zaparkoval, že tam vůbec je místo za tvým autem, abys to tam nasadil, jo. Takže to vlastně bylo takové logisticky neúplně snadné a když loni jsme měnili auto, tak jsem tohle využil jako jeden z podpůrných argumentů a dopadlo to tak, že máme dodávku a tam tedy jsme na tom, co ty si vlastně zmiňoval, já otevřu zadní dveře a kola vkládám dovnitř a prostě mi to jako spoří strašně moc nervů a starostí a říkal jsem si, že když vlastně všechna auta jsou čím dál větší, tak já si ho teda aspoň kromě do šířky a do délky si ho zvětším i do výšky, protože ono už je to opravdu jedno a je to jako strašně pohodlné, je tam jenom tak jako takhle celá dávat dovnitř. Moc se mi to líbí.
5: No právě, jako pro mě to je nejlepší varianta, tím, že my nemáme ze Soňou děti, takže vždycky ty kola můžeme dát dozadu a mezi to se ty tašky vždycky nějakým způsobem vejdou, ale tady ty nosiče na to tažní zařízení, na tu kouli, je přesně jak jsi říkal ty, Martina, jako snadno montovatelný, poměrně, když už jako to člověk přinese k tomu autu, ale já mám vždycky problém a to mám jenom jednu nohu, ale vždycky si omlátím holeň, vždycky mám nějaký modřiny, protože mě se to prostě vždycky blbě nese, ať udělám cokoliv a musím tím manipulovat mezi dveřma a než to zvednu, je to poměrně těžký, my máme ten nosič na ty tři kola, který používáme třeba speciálně při tom cyklohandy maratonu, kdy je potřeba to kolo rychle při tom střídání těch závodníků rychle sundat, rychle nandat a vždycky se u toho člověk ušpiní, protože jak dává ty příchytky těch jednotlivých rávků předního zadní kola, tak u toho zadního kola se vždycky dotkneš tou čistou rukou toho špinavého řetězu. Jasně. Pokud ho nemáš teda navoskovaný nějak speciálně, což já pořád používám jako klasický olej, tak...
3: Přejdi. Budeš čistý.
5: Jo, ale jako už i můj kamarád, zdravím Radka, můj kamarád ze základky, který nejezdí na kole tak dlouho jako já, tak mi na poslední výšce vysvětloval, jaký to má pojem.
3: No, konec špinavého řetězu, přejdi na vosk.
5: Navoskovat jednou za měsíc řetěz. Další téma na příští kilometry možná.
4: Já jsem nedávno nadával i na tu klasickou zahrádku, jak se to vozilo velmi pravidelně. Někdo to stále takhle vozí, ať už kvůli tomu, že to auto zkrátka třeba vzadu nemá kouli, což je
5: třeba
4: to
5: profesionální
4: podstatné.
5: Týmy to takhle vozí.
4: Nebo,
5: někdo
4: nebo ale těm to nenandevám. A vlastně si u toho člověk uvědomí, jak je to vlastně hrozně složitý u těch hobby kol, která jsou jako poměrně dost těžká. A i kola pro malé děti jsou vlastně nesmírně těžká a zvedat to nad hlavu, navíc to kolo pro ty děti, když si ještě řekneš, no tak to je malé, dám to doprostřed. Dotáhnout to tam doprostřed, když máš 1,85 m třeba, tak to je teda docela síla.
5: Navíc jako s čím dál větším rozšířením elektrokol, tak dávat 20-kilový horský elektrokol
3: ani nejde,
5: na střechu,
3: ne?
5: To podle mě ani nejde. Že by si z toho člověk na dálnici udělal kabrio nechtěně a ty kola postrácel.
3: Jsem viděl, že takhle, když holky společně vyráží a dávají kola nahoru a nebo v zimě, tak si potom vozí v tom autě schůdky, no, aby vůbec se tam jakoby nahoru, aby se tam dostali, aby tam dosáhli, ale je teda pravda, že jak ty jsi zmiňoval, že jsi se přitom taky vždycky praštil, já teda taky, to je prostě moje, jako já nejsem šikovný člověk a vždycky si připadám, teď mi to připomnělo, probíhá Vuelta, když třeba některý z těch závodníků má problém a chce vyměnit kolo, tak vždycky u něj zastaví ten mechaničák, že jo, a teď vyskočí ten mechanik a to jsou prostě lidi, kteří to mají natrénované, přesně vědí, kde to kolo je, mají na to papíry a občas se stane, že s ním vyskočí i ten sportovní ředitel, který to auto řídí a je to vždycky, mi to přijde, že to je v dobré míře, on chce pomoct, ale vždycky to dopadne tak, že ten člověk tam překáží. On prostě jednak vlastně neví, co má dělat, protože ten mechanik to obstarává a takhle si vždycky připadám já. Já nevím, jakoby, které kolo teď si mi to tam nesedí, že jo, teď přesně všechny ty pásky, takže já jsem to vyřešil a kola jdou do kufru ze zadu, krásně, je to paráda.
4: Ještě musíš, že jo, srovnat pedály, přesně. Aby se ti náhodou nekřížily, aby ti to nešlo tady do drátu a když to jde do drátu, tak si říkáš, ježišmarja, ať to nedrncá, pak ti to drncá, že jo, tak ty už za tím volantem víš, jak ti to tam mezi těmi dráty vybruje doleva doprava.
3: A vlastně ještě jeden tenhle ten podpůrný argument, ale já nemůžu přesvědčovat lidi, ať si koupí jiné auto, to samozřejmě není řešení pro každého, ale to, co nás k tomu taky vedlo, je, že ta kola prostě přes den, v noci je to asi trošku jinak, ale přes den v tom autě prostě nejsou vidět a jsou tam v bezpečí, no, protože všechny tyhle ty systémy na upevnění kola jsou dělané jenom na to, aby vám to kolo neuletělo, ale my velmi často, když jezdíme někam na víkendy třeba s kamarády, kteří taky mají děti a pak se vracíme, tak vlastně to nedělní ráno je takové vždycky nějaké zdlouhavé, člověk třeba opouští to ubytování, ale ještě někde chce zůstat, protože jsme na pěkné místě prostě na Šumavě a teď představa, že třeba přejedete na nějaké centrální parkoviště na Modravě, jdete už třeba jenom na jídlo, ale vlastně ta hezká kola byste nechali za tím autem na zámeček, který prostě je jako hodně symbolický, tak i tohle pro mě bylo, že prostě ta kola jsou schovaná, no.
5: To je další argument, ano, správný. A když se vrátíme právě k těm nosičům na to tažní zařízení za to auto, což je možná dneska podle mě nejpoužívanější, když to na těch dálnicích vidím, tak má to možná oproti té zahrádce maličkou výhodu, že to kolo pak člověk nemusí mít od much a od toho hmyzu, protože je to schované přece jenom za tím autem, ale když prší nebo když je nějaký prach, tak prostě ten zvířený prach za tím autem, to stejně ty kola jsou špinavá oproti tomu, když je máme vevnitř, ale někdo prostě tu šanci nemá a zvlášť, když se jede na dovolenou a máme vzadu dvě děti a ještě k tomu jako tašky a tak dále, tak pak je to samozřejmě těžký. Ale s tím nosičem zádu zase ještě jdou určitý věci, na který člověk nesmí zapomenout, to znamená přendat tu SPZ-ku z auta na to místo na tom nosiči, zkontrolovat, jestli fungují brzdová a směrová světla.
3: Klaxon troubí.
5: A třeba mě překvapilo teď, když jsem se na to včera díval, že třeba do Itálie člověk ještě na těch kolech, na tom zadním kole, který je naposled vidět, tak na něm musí mít 50x50 reflexní desku. Stejně tak nějak to chtějí nejenom v Itálii, ale snad se o tom uvažuje ve Španělsku a v Portugalsku. Takže i tohle to na to je potřeba myslet. A zase přendávat tu SPZ-ku taky je to prostě 5 minut, člověk tam tentokrát si neomlátí holeně, ale nechty si zlomí, takže já nevím, buď jsem taky nešikovný, možná by se mohli poprosit mohla by se poprosit Pavla Horváta, aby nám přinesl chrániče na holeně, to určitě doma nějaký ještě bude mít. A ano.
4: Jak to mám jenom ještě jednu historku, jak zmiňuješ ta negativa, tak velká část aut už má různé senzory podél aut.
5: Další věc,
4: ano. Ty musíš vypnout ty senzory.
3: Jinak to pořád pípá.
4: Jinak to pořád pípá, ale navíc auto, které máme my, tak ti potom jako nedovolí couvat. No a nám se to jednou nedařilo vypnout, ale potřebovali jsme couvat. A můžeš couvat takovou tou rychlostí, že to jakoby nikdo nepozná, takový to něco mezi 0,5 až 1 kilometrem za hodinu a potřebuješ odsouvat třeba 4 metry. Jo.
5: A mezi tím ti tam zaparkuje šnek, protože je rychlejší, že?
4: Je to docela možné. A navíc se nám párkrát stalo, že ono to auto, jakoby když poznáš, že couváš, ale vlastně nesmíš couvat, protože to máš zablokované, tak ti tam hodí jakoby tvrdou brzdu.
5: Taky se mi to stalo.
4: Takže to s náma zašlo takhle házet, no, musíme si najít prostor, jak to zkrátka udělat tak, aby nic takového nenastalo.
3: A teď pojďme tedy zapojit i vás, protože to vypadá, že se taky možná chcete podělit o svoje pěkné historky, tak pojďme na to, krásné ráno, slyšíme se.
1: Tomáš, ještě jednou dobré ráno, já nemám historku, ale chtěl jsem jednou věcnou poznámku ohledně těch nosičů.
3: Ano.
1: Když si vlastně přehodíte SPZ-ku nebo registrační značku na nosi, tak ji nemáte na autě. A když natrefíte na policistu, který bude mít špatnou náladu, tak dostanete pokutu.
5: To jsem chtěl zmínit, to je ano, Tomáši, to je správná informace. No.
1: Bacha na to, nechte se začít udělat třetí SPZ-ku, stojí tu 600.
3: To jsem chtěl říct, oficiálně se to má řešit takhle, ne? Že by člověk si měl nechat přidělat další a ta by třeba nastálo byla na tom nosiči.
1: Přesně tak.
3: Super.
1: Přesně tak, jo. Když bude mít policie za špatnou náladu, tak dostane to pokutu, no.
3: Super, tak děkujeme za tohle doplnění, mějte se hezky.
1: Jo. Tak jo, díky, mějte se taky, naschanou.
5: Díky, hezký den, tak děkujeme za dovysvětlení. Já jsem to tady měl v poznámce, akorát, že jsem to přehlídnul, ale je to správná informace. A co jsem viděl a co teda nepoužívat, prosím, normálně fixou napsanou SPZ-ku na kartonu, nalepené to na tom nosiči, taky to neprojde.
3: To si myslím, Jirko, že by bylo za pokutu, i kdyby policista měl dobrou náladu. To si myslím, že opravdu nepřijmuje asi nikdo nikde, no.
4: No, to samozřejmě nepůjde.
5: No ale takže, když člověk už jede takhle někam na tu dovolenou, tak tohle to je věc, ale přesně co je důležitý a na to myslet při tom zaparkování někde, kdy si člověk opravdu jenom jde na oběd, i třeba u benzínky, už jsem viděl nešťastnou rodinu, kde prostě, já nevím, nějakou rozbruskou nebo něčím tu jednu tyčku, kterou je to přilepen, to je jako připevněné na tom kole, tak se dá samozřejmě snadno sundat, no. Mohli by o tom vyprávět i profesionální týmy, protože prostě ty krádeže kol jsou téměř každou sezónu, ale jsou to samozřejmě asi vyhlídnuté akce, protože když vykradou celý ten kamion, který je vlastně ten servisní, který je zaparkovaný hned vedle toho týmového autobusu, tak bohužel se nedá nic dělat.
3: Máme tady dalšího posluchače, jsme za to rádi, tak krásný pátek, slyšíme se.
6: No, dobrý den, tady Pavel. Plán je předběh tou SPZ-kou, samozřejmě třetí si nechat udělat, to říkal dobře, to je nejlepší. A pak jsem chtěl říct jenom, aby si lidi dávali bacha, že nekradou jenom kola za bílýho dne, ale ukradnou i ty držáky na kola ze střechy, jo. Takže můj případ, takže potom na to konto jsem si udělal kouly do auta a nosič na kouly, který je skládací jako kufr, takže kdykoliv kamkoliv přijedu, tak ho sundám a okamžitě ho schovávám do auta nebo to, protože je to mříku pryč.
3: Takže vám ukradli ten držák, když na něm nebylo kolo?
6: Ano. Měl jsem tuhle na střeše. No a víte, co nejlepší sranda byla to, že jsem ani nevěděl, kdy mi to ukradli, jo. Protože člověk, jak to tam vozil, tak si říkal, jo, najednou jsem přišel k autu a zjistil jsem, že to tam nemám, no. Ani jsem nevěděl, kde mi to šlukli.
3: No jasně, tak jo, tak děkujeme moc za zavolání. Mějte se hezky. No tak to slyšíte, no já jsem chtěl zrovna říct, že to, že se kola kradou, vlastně dává smysl, protože je to v dnešní době velmi drahá věc, která se dá strašně rychle odnést, dá se na ní sednout a bohužel se dá taky zpeněžit a ono těch věcí, které tímhle způsobem jdou ukrást a dá se to nějak použít, dál vlastně zas tak moc není. Takže bohužel dávat na silniční kola, vlastně na všechna kola, dávat velký pozor a o tom jsme se tady, Jirko, taky bavili, že vlastně my to prostě tak nějak pojímáme, takže nikde moc ani nenecháváme, no. Že prostě člověk si na to postupem času zvykne, že vlastně na kole člověk hold sedí z domova až na, jako domů zase zpátky a když se někde dělá nějaká přestávka, tak si prostě ty kola jako hlídáme navzájem nebo prostě něco, jako taková je doba, no. Je to opravdu okamžik a může to být pryč, ale Jiří Ježek se směje, tak čekám.
5: Já si pamatuju historku a je to teda ze začátku mojí kariéry, kdy nebudu říkat zemi, nebudu říkat město, ale prostě po závodě náš mechanik dával auta a my jsme tam byli velkým autem, jakoby dodávkou, ale ta kola, protože nás tam bylo hodně závodníků, tak jsme měli na střeše té dodávky. Kde je taky pozor, jako třeba při výjíždění potom do podzemních garáží, což se nám stalo a taky se nám to stalo. Zdravím na nebe mého trenéra Václava Svobodu, kterému se to bohužel jako tohle to stalo a bylo to jako bolavá zkušenost. Nicméně bylo to naštěstí až po závodech, takže nám to neohrozilo závody, ale zpátky k těm krádežím, kdy náš mechanik prostě si vyndal schůdky, dával na to vysoké auto, ještě na ty nosiče, ty kola a z té druhé strany, protože tam neviděl, tak už mu to místní obyvatelé sundavali. Takže dal tam tři kola a najednou zjistil, že tam, když tam dával čtvrtý, že už jsou tam jenom dvě. A jak byli schovaní vlastně za tou dodávkou z druhé strany, tak to nebylo vidět. No, takže i na tohle pozor, už jenom při tom nakládání.
4: Co se týče bezpečnosti téhleté, tak já mám takovou situaci, kterou jako není to řešení, je to namlouvání si řešení. Jo? A sice, že když máte horské kolo a necháte ho umazanější, tak prostě v šíři těch kol, které tam jsou, nebo která tam jsou teoreticky na výběr, tak to vaše vypadá nejméně lákavě a tím pádem prostě se to méně stane, že takzvaně na očích, no, protože já i když jsem si vybíral kolo, tak tam byla varianta, nebo vlastně na pohled vlastně trochu i jo, protože tam byla varianta mít takovou známou červenou, kterou prostě ta značka vyrábí a bude to takové to kolo, které bude svítit do dály a já jsem si v úzovkách radši vzal jako šedou i protože jak vyjedeš na kámen a teoreticky ti to jako můžeš krábnout tlak, tak to hnedka jako na té červené svítí a na té šedé si to v úvozovkách zamaskuje.
5: A v kufru vozíš kyblík s bahnem a i kdyby byla jako výška zasuchá a v hezkém prostředí, tak to naházíš potom na to auto.
3: A taky se, Jirko, na těch společných výškách, když už se někde zastaví, tak se vždycky říká prostě to svoje kolo dát mezi nějaký dvě hezčí, že jo? To je úplně jednodušší, protože prostě stačí mít jakoby svoje kolo opřené vedle nějakého krásného nového modelu značky, kterou každý si může doplnit a potom je to úplně bez problému, protože to vaše nikdo nevezme.
5: Dobře, tak držíme vám palce, když někam pojedete na dovolenou nebo na nějaký prodloužený víkend. Teď se blíží krásný podzim, doufám, že bude hezké babí léto a že uvidíme na těch dálnicích spoustu aut z koli, třeba na výlet na Moravu, někam na nějakých vinařských cyklostezkách.
4: Pojďme na závod, kde jsou sama hezká kola.
3: Je to tak.
5: Ano, přesně, chtěl jsem to říct. Začala nám Vuelta, třetí Grand Tour sezóny. Začala skvěle, začala v Monaku. Myslím si, že spousta závodníků, kteří v Monaku bydlí, tak měli radost, protože mohli přijít na start v pantoflích. Jako třeba Tadej Pogačar, který právě tu znalost toho okruhu, kde se jela první etapa, krátký prolog na necelých 10 kilometrů. Mně se to strašně líbilo v tom ohledu, že spousta těch silnic byla známa z závodu Formule 1, velká cena Monaka. Bylo to netypické i v tom, že se jezdilo hodně tunely, nebo takovými jako cyklotunely. A Tadej Pogačar, pro mě, já jsem to nečekal, že vyhraje. Já jsem čekal, že vyhraje prostě nějaký specialista. Strašně jsem to přál Joshi Tarlingovi po té, co vlastně necelý nebo týden před tím startem Vuelty bohužel tragicky zemřel jeho mladší bratr Finley, tak já jsem ani nepředpokládal, že Josh na ten start půjde, nakonec šel a říkal jsem si tak, jako kdo jiný by tu časovku měl vyhrát, nejenom vzhledem k téhleté situaci, kdyby mu to přál asi celý svět, ale i v tom, že on je specialista na tyhle ty závody, myslím si, že chtěl, a Tadej Pogačar dokonce potom v jednom rozhovoru.
3: Jako to jsem přesně chtěl říct, no, to je přece úplně neuvěřitelné, to, co on řekl.
4: Jestli to tak bylo.
3: On řekl, ne, já tomu věřím, mně to přijde tak bezelstné a tak neuvěřitelné, že tomu věřím.
4: Narážíme všichni na první mezičas a zjištění, ano, že prostě Tarling není ve vedení.
3: Přesně tak.
5: Tadej Pogačar, až když věděl, že Tarling není ve vedení po první mezičase, tak teprve prý začal jet naplno, protože mu chtěl jako tohleto vítězství přát. A až když zjistil, že už ho přeskočil Joshe Tarlinga i ten hater, tak teprve tady zapnul motory a říkal, že největší náskok na potom druhého Ethana Hatera a ten největší náskok, který jako v cíli byl 0,9 desetin teda.
3: Devět setin sekundy,
5: no tak jako nic. Šílený, nic. No. Tak prý nabral kolem svého domu, kde bydlí, kde má apartmán, protože říkal, tam byly dvě takové šikany a já tam každý den chodím pro rohlíky a jezdím na kole z tréninku, takže já to tam znám.
3: No, ne, tady už, tohle už samozřejmě si myslím, že je jako pro pobavení, ale tomu, že tady Pogačar po té, co dojede tu časovku, tak řekne, že opravdu, on, jak to řekl, on řekl prostě, Josh Tarling, Jirka to připomněl, co se stalo jeho bratrovi týden před začátkem Vuelty, vlastně všichni jsme mu drželi palce, ostatně i já jsem mu držel palce a vůbec by mi nevadilo, kdyby Josh Tarling vyhrál tu první etapu a já jsem se na mezičasu dozvěděl, že on už nevede, takže prostě jsem to z těch 98% mohl poslat na těch 100 nebo 101 a ono to teda o takovýhle kousek stačí, to prostě jen jako ukazuje za prvý samozřejmě, jaký je tady Pogačar člověk, jak nad tím přemýšlí, ale taky to ukazuje tu jeho neuvěřitelnou dominanci a že, jak jsem teď slyšel v jednom anglickém podcastu, tady Pogačar je jako počasí, prostě jedna věc, kterou v tom závodě nemůžete ovlivnit, ono se to nějak stane, on si dělá to, co chce on a vy prostě žijete v jeho světě a můžete se jenom dívat a třeba na vás jako někdy něco zbyde, no.
4: Počasí a Vueltě se dostaneme, ano. Ale ještě bych zůstal u té první etapy.
5: Vy jste dneska výborný architekti oslých můstků, jo, perfektní.
4: Ještě bych zůstal u té první etapy a vzal to zase trošku z humornější části. On totiž tady Pogačar často jezdí na kolo s Carlosem Sainzem a je tedy možné, že u některého z těch tunelů takzvaně mu řekl, hele, u kasína takhle a v tunelu to prostě vezme takhle a tady Pogačar věděl, no, i díky pomoci profesionálního závodníka Formule 1.
5: Je pravda, že tím, jak čím dál tím víc hvězdných cyklistů bydlí v Monte Carlu a v Monaku, tak tím, že tam bydlí další jako špičkoví sportovci v těch jednotlivých odvětvích a disciplínách, tak se z toho stává opravdu cyklistická meka, protože kdykoliv jsem mluvil s někým, kdo bydlí v Monaku a je to buď sportovec z jiného prostředí, nebo právník, nebo prostě manažer nějaké firmy, majitel firmy a tak dále, nebo nějaký rentiér, všichni jezdí na silničkách, všichni se zamilovali do cyklistiky a to prostředí je tam nádherný. Zaprvé, jako člověk může jet podél moře kam chce, na jednu nebo na druhou stranu, buď do Itálie, nebo do Francie, a nebo si kdykoliv jako odbočíte do kopce a ty kopce jsou tam nekonečný.
3: A mimochodem tedy Vuelta začala v Monaku, pokračovalo se do Francie a pokračovalo se do Andory a to je další destinace, ve které bydlí další třeba třetina pelotonu. Tady se asi nemusíme už nalhávat, že kromě toho, že i tam je krásná příroda a krásné podmínky k trénování, tak je to i z daňových důvodů, ale je to tady opravdu hodně zvláštní Vuelta zatím, protože obráží tyhle destinace, které vlastně ten peloton jako velmi dobře zná, opravdu tam spoustu těch lidí jelo doslova kolem svého domu.
5: Ještě by mohli projet s Gironou a pak už to máme úplně všechno a nakonec určitě Kalpe a tyhle ty oblasti se bude projíždět, takže vlastně Vždycky je tam někdo, kdo je doma.
4: Je to takové lákání, v vozovkách lákám tady Pogačara, jenom vyjdi, předjdu, můžeš si zajet, ne?
3: Ano,
4: tak...
3: Vyšlo to,
4: vypadá to, že to, co se týče průběhu, vyjde i tady Pogačarovi s tím, že dokáže dobře natrénovat na mistrovství světa, mistrovství Evropy, teoreticky, když to budeme považovat za významnější závod, a kolem Lombardie.
3: Pojďme,
5: ještě jednu věc chci říct, co je podle mě jako důvod, proč sledovat tu Vueltu dál, není jenom to, že tady Pogačar prostě je takhle dominantní a že je za ním zajímavý ten souboj o druhé místo, protože zatím za Tadejem Pogačarem v tom celkovém pořadí je srovnáno přesně to, co jsme říkali, ta skupina těch lidí, kteří jsme říkali v minulých kilometrech, že se nám to tak hezky vyprofilovalo, a mně se to líbí, že jsou tam opravdu i ti dva, o kterých jsme tak jako říkali, že by tam měli být, ale vlastně jsme nevěřili, že tam budou, ať Enric Mas nebo Primož Roglič. A je to hrozně fajn, protože i u obou, jako myslím si, že jim to taky každý fanoušek přeje. Ale co je jako na tom strašně zajímavý, že ten tady Pogačar opravdu mimo bílého trikotu, kam už věkem nespadá, tak vlastně dneska je nějaká 6., 7. etapa. Tak on vlastně všechny trikoty. Jo,
3: vypadá to šíleně, když ta televizní obrazovka se tam pak takhle naskládávají vedle sebe ty fotky těch závodníků, kteří vedou, a on je tam Pogačar only asi v tuhle chvíli. No.
5: Tak je to jako zajímavý, a jestli se mu podaří od té první etapy ten trikot pro lídra na Vueltě červený dovést až do cíle v Granadě po těch 21 etapách, tak vlastně zopakuje výkon Tonyho Rominga z roku 90, myslím, že 4 to byla sezóna, kdy taky on vlastně díky tomu, že byl skvělý časovkář, tak si vzal ten trikot vlastně v první etapě v nějakém prologu a vlastně ho dovezl až do cíle. Tak jestli tohle tady Pogačar zase prostě si zaškrtne další nějaký historický zápis, je to prostě neuvěřitelné.
3: No, pojďme na to trošku, buďme na sebe přísnější, my jsme se tady dopouštěli prognóz, Martin Charvát moc nevěřil ani Enriku Masovi, ani Primoži Rogličovi, nebyl tady teda jediný, myslím, že jsme jim nikdo nevěřili, ne? Ale jako třeba včera, Martine, jako hodně příjemné překvapení od Enrika Mase.
4: Kdyby někdo potřeboval pomoci se svou výkonností a nebyl na to dobře, tak nebojte, já vás odepíšu dopředu a rázem budete vysoko. Samozřejmě Enric Mas i se svou místní znalostí, se kterou pomáhá jiným cyklistům, tak byl samozřejmě velmi kvalitní a etapa, která byla 6. na Vueltě, tak v jeho podání skvělá, předtím výborný taktický výkon. Na druhou stranu, tohle je 3-týdenní etapák, ten 3. týden vždycky rozhoduje, ale ten první opravdu týden zvládají ať už Roglič, anebo Mas skvěle. Pro mě překvapivě, v úzovkách překvapivě, protože on je vždycky v tom 3. týdnu skvělý, Carapaz je jako slabší, no.
3: Když se ještě chviličku pozdržím u té včerejší etapy, tak to zase můžeme trošku rozšířit, protože je to taky téma, které se nám čas od času vrací. Martin o tom taky vždycky mluvil, co zase organizátoři vymyslí pro závodníky na silničním závodě. Tak včera, když cyklistický peloton nejdřív z asfaltu přejel na krátkou chviličku na velmi krásný nový černý asfalt, který vypadal, že ještě ani nestihl zaschnout, no ale potom odbočil na... Jirko, jak bys to popsal? Po čem to včera jeli, no. To byla prostě hlína.
5: Klasická gravelová cesta, kterou ve Španělsku, jako na ní člověk narazí hodně často, a je to vidět i pokud třeba na tom serveru Strava sledujete některé tréninky různých profesionálů, tak právě třeba v tom prostředí mezi Alicante a Valencií, kam většina toho profi pelotonu jezdí na zimní soustředění, tam kolem Calpe, Benidormu, tak je tam vždycky vidět, že minimálně na jednom tom tréninku v týdnu jedou třeba i 20-30 kilometrů po gravelových cestách a jedou normálně na silničkách, na klasických pneumatikách, které používají jak na závody, tak na trénink. Je to na to uspůsobený, je to taková varianta možná pro místní samosprávu, že tam prostě ten asfalt pokládat nemusí, protože to jak cyklisté, tak auta zvládají. A je to prostě taková součást té španělské Vuelty, na jiných závodech to moc často nevidíme. Samozřejmě vidíme třeba na Giro d'Italia, Strade Bianche, ty cesty bílé v Toskánsku. Ale jako já si myslím, že to je zpestření, že to těm závodníkům nevadí, že jsou na to zvyklí. Co třeba zaskočilo včera tady je Pogačara, když vlastně s Enrikem Masem ujížděli všem ostatním a byli nějakých, já nevím, kolik to bylo, 16 kilometrů před cílem sami v tom sjezdu a Tadej Pogačar už neměl pití a samozřejmě v tomhletom terénu se tam nedostanou ty doprovodná vozidla, tak Tadej Pogačar prosil vlastně vedení závodu, ať mu tam pošle aspoň ten neutrální, třeba i neutrální motorku z bidony a říkal, že všichni odvrátili hlavu a že mu prostě nikdo to pití nepodal, jo. A to se mi nelíbí, protože si myslím, že nejenom, že jde o Tadeje Pogačara, ale vůbec, když si závodník v tak extrémním horku, jako zrovna třeba panovalo včera, tak když si řekne 16 kilometrů před cílem o to, aby mu podali neutrální vodu někde jako bidon, tak by mu měli vyhovět, aspoň to je můj názor.
3: No, co Martine, ty říkáš na to, kudy se včera jelo, protože ono to právě má evidentně plusy i mínusy, Jirka teď třeba jeden z těch mínusů prostě zvedl, protože když je vidíš, jak tam najedou, tak oni se v podstatě nevejdou ani dvě kola vedle sebe, že jo, obzvlášť když tam pak jsou fanoušci, takže auta ty jsou úplně mimo, projelo tam to ředitelské červené, mimochodem, jestli už jste viděli video, tak vlastně tento ředitelské auto vyletělo z trati na stejné místě. Jako Tadej Pogačar, další cyklisté tam skončili vyloženě na zemi, zatímco on to aspoň nepoložil.
5: Tak oni se všichni snaží toho tady kopírovat, no.
3: A vidí tu cestu, jak vedla takhle přímo rovně. No, tak je to dobré, je to špatné, jak se na to díváš?
4: Oni to postupně zužují, protože už v Andoře vlastně byla podobná cesta, asi o metr širší, tam byly čtyři v jednom místě vedle sebe a tady to bylo ještě o trochu méně. Souhlasím vlastně s Jirkou v tom názoru, myslím si, že experimenty, které byly nastaveny, a teď kdo byl ten první, Giro bylo první nebo Tour byla první s tím širokovým úsekem. Tuším, že nějaké 3 roky zpátky to zkrátka bylo a dostat Štěrk do toho itineráře a naznačit, že i gravel je součástí, tím se trochu prodlouží sezóna, cyklistické kolečko biznesové se jakoby obecně roztáčí trošku, byť samozřejmě to není přímo součástí silniční cyklistiky, ale celou tu cyklistiku to jako živí, ozvláštňuje to, není to prostě to jednolité. Rozumím, proč to dělají, ale už je to trošku moc. Jakoby jedna zajímavost za nějakou dobu stačí.
3: A tohle podle, ale třeba podle mě organizátora Vuelty, tohle je ta jedna zajímavost za nějakou dobu. Víš, oni, jako mně je úplně jasné, proč to udělají, protože z toho včerejška jsou prostě fantastické fotky. A my ostatně jsme se o tom taky zase bavili minule a předminule, prostě žijeme ve světě, kdy oni bojují o nějaký prostor, prostě v tom veřejném prostoru a snaží se nějak zaujmout. A když se pak člověk podívá na ty fotky nebo videa právě z téhle části a ostatně vypadá to fantasticky v televizi, jo, to zase jako o tom žádná, kouká se na to divácky prostě nádherně a já tomu, že to dělají jako lidsky strašně rozumím a prostě sport je součástí nějakého zábavního průmyslu, ať chceme nebo ne a úplně to chápu, ale právě už jsem taky jako slyšel třeba i reakce vlastně od sportovních ředitelů pod rouškou anonymity, kteří prostě říkají, no ale my tady opravdu jsme už jako opičky v cirkuse, jo, tohle kudy nás teď vedou, to už podle mě je prostě moc. Vlastně to tak nějak souzní s tím, co si přesně teď řekl.
5: Další věc je ale obrovský štěstí na počasí.
3: No přesně.
5: Vemte si, že kdyby jenom pršelo a nemuselo by být nic extrémního, ale prostě jenom celý den pršelo, tak tuhle etapu musí zrušit, protože by to bylo neprůjezdný. A druhá věc je ta, že třeba stejná etapa v té Andoře, kdy to bylo vlastně něco přes 100 kilometrů, takové kolečko přímo po těch nejbližších kopcích kolem Andory, tak kdyby tam v tuhle dobu se změnilo počasí, tak je to etapa, kterou musí zrušit, protože tam už by prostě hrozilo, že by tam vlastně celou etapu padal skoro sníh a ti závodníci by tam prostě všichni podle mě umřeli na podchlazení. Stejně tak, jak se to stalo vlastně v té etapě předchozí ve Francii s tím cílem na to nejstarší Font-Romeu, na to nejstarší horské středisko vlastně ve Francii, tak tam prostě ta etapa byla zrušena. Byla zrušená podle mě, když se k tomu vrátíme, jako nesmyslně i včetně těch prémií, protože jako třeba i ten hejter, který bojoval vlastně o svoje body do zeleného trikotu a získal je a vlastně by tím přeskočil tady Pogačara a možná by mu sebral ten zelený trikot a aspoň o jeden dres by tady přišel, který je to vlastně trikot, který je u něj jako nejnesmyslnější, jako zelený trikot pro nejlepšího sprintera, i když to, co ukázal včera proti Enriku Masovi, tak jako byl dobrý spurt, jako, to jako beze všeho, tak i ten hejter vlastně ty body získal férově a byly mu vlastně sebrány, tak tam jsem to nechápal, ale zase jako tady to počasí zahrálo skvěle, protože tam pro fanoušky cyklistiky byly vidět jako zajímavé věci. Za prvé to, že tady Pogačar už se opravdu stává tím patronem pelotonu a ta funkce toho patrona dlouho

0: takový respekt a tady Pogačar tuhle tu kartu zvednul a já jsem za to strašně rád, protože kdo jiný by to měl dělat. A on se do této role pasoval. Ta role není jednoduchá, protože kromě toho, že člověk se musí soustředit sám na sebe, musí být vlastně takovým jako lídrem toho svého týmu a ještě vlastně mít jakoby tu energii řídit celý ten peloton, vyjednávat třeba s organizátory, co se týče právě takhle extrémních věcí, ať je to, já nevím, že najednou třeba má ten patron nebo ten kápo toho pelotonu pocit, že ta trasa je nebezpečná, že se tam děje něco špatně, tak on okamžitě má tu jako sílu zastavit ten peloton a začít vyjednávat s organizátory. A jak jsem říkal, dlouho jsem neviděl nikoho takhle dominantního, tak jsem rád, že i tady Pogačar tuhle tu roli na sebe vzal.
1: No on evidentně musí mít respekt těch ostatních, což o tom jsme se tady taky bavili, že v tom současném pelotonu jsou asi tak zhruba dva cykly, kteřím ostatní v tom pelotonu udělají místo, a to prostě proto, že vidí, že jsou jinde, že je respektují, že vidí, že toho nezneužijí, a to je tady Pogačar a Matěje van der Poel, taky to asi nesmějí zneužívat, což tady Pogačar nedělá, tohle něco takového udělal podruhé vlastně za ty poslední roky, jednou takhle zastavil závod v Itálii, Trevale Varesine, kde to bylo z podobných vlastně důvodů, úplně najednou se takhle pokazilo počasí. Je to na jednu stranu strašně hezké to vidět, na druhou si člověk říká, že přeci jenom jsou tam ti organizátoři, že tam prostě by přeci jen bych já očekával, jako třeba člověk, který ten sport by nesledoval, bych si říkal, co tam teda dělají ti v tom červeném autě, je tady někdo, kdo zodpovídá za bezpečnost. Stejně mi přijde zvláštní, že tu sportovní akci vlastně svým způsobem zastavuje ten sám sportovec. Hmm. Bral bych to, víš, prostě jako nevím, fotbalový fanoušek, něco se děje, prostě hrajeme, dokud rozhodčí nepískne. Já bych prostě si myslel, že to musí udělat někdo, kdo je za to zodpovědný.
0: Na druhou stranu, já se teďko chci zastat trošku těch organizátorů. Já kdybych seděl v tom červeném voze jako ředitel závodu, tak bych řekl, hele, furt jedou, tak necháme dojet, protože ty chceš, aby ten závod končil v tom místě, v tom cíli, kde jsou všechny ty reklamy, kde jsou všichni ty sponzoři, kde jsou ve VIP prostoru ti hosté, a přece nechceš ukončit ten závod o dva kopce a 30 kilometrů dřív, protože prostě jako tím ztrácíš jakoby ten reklamní prostor, a to nejdůležitější, to znamená ty peníze, a ohrozíš vlastně tím jako ekonomiku toho závodu. Takže dokud by jeli, tak já bych je nechal jet. Ale pak tam právě musí být někdo tak rozumný, jako tady Pogačar, kdo zvedne ruku a řekne, hele, tohle to už dál nejedem.
2: Ale oni měli dopředu zprávy, jak to v cíli vypadá, co se blíží, v jaké je to intenzitě. Zároveň tím, že se i v tom počasí ztratil televizní přenos, což jim dělá tu vizibilitu, tak oni přišli o prodání těch sponzorů v onom cíli, takže vlastně nic takového nenastalo. A oni přece mohli, jak naznačoval Karel, nějaké fázi, když jim začínají bubnovat kroupy na auto, říct, hele, možná tím, že tady sedíme v tom autě, jak se máme dobře, ale ti, kteří mají na sobě jenom ten dres, tak se tak dobře nemají a mohli bychom jako udělat něco pro ně.
0: Ale pak je tam třeba v tom pelotonu i pár závodníků, který by třeba jeli dál. Jo, že jako jsou to, já nevím, závodníci, já nevím.
1: Dva tam Jirko šli do úniku, no, že jo, v tu chvíli. Jasně, ano, jo, ty jo? Se tvářili, že se nic neděje a chtěli si jet pro body.
2: To ještě prošlo.
1: No, to ještě prošlo, jakoby těsně předtím, než vlastně začaly ty kroupy, řekněme, tak Fortunato s někým tam vyrazili dopředu prostě za prémií. A to jim pak taky zrušili. Tohle mi třeba přišlo strašně jako hodně nešťastné, to, co Jirka říkal, že vlastně potom ten organizátor rozhodl, že ten den se nestal. Což prostě pro ty prémie, které byly nějakou hodinu, dvě hodiny, tři hodiny předtím, a nikdo tam tu energii investoval do toho, aby do toho šel, jako i ten hater, tak mu říct potom, promiň, prostě dneska ti ty body nedáme, protože ten dnešek vůbec nepočítáme, to mi jako přišlo hodně smutné. No,
0: že jim byla jenom taková ta morální jako síla, jo, tak jsem v tom úniku, ty nohy furt mám, tak to doufám třeba zase vyjde znova příští etapu. Ale ještě k tomuhle, přesně, že když seš v tom úniku, máš ten adrenalin a máš šanci vyhrát etapu na Grand Tour, tak pojedeš, i kdyby tam, já nevím, padaly ozubený kolečka, jo, z nebe. Ale ty, který jsou v tom pelotonu a samozřejmě jim začíná být zima, tak ty první řeknou, hele, zastavujem. A tak jako, hele, stalo se to, myslím si, že jako nikomu to jako nějak úplně evidentně jako neuškodilo, možná právě těm, kteří přišli od ty body neférově, to asi jo, ale to je prostě zase součást toho rozhodnutí. Ale co bylo hezký, ta historka s tím hotelem, kam se všichni závodníci vlastně schovali spontánně.

0: A ne, nikdo to neplánoval, prostě nalezli do prvního hotelu, který byl po ruce. A jak zareagovali vlastně jak vedení toho hotelu, ten provozní, ten šéf toho hotelu, že prostě najednou poručil personálu, okamžitě vyndejte ze skladu všechny ručníky, zabalte každého závodníka do ručníku, puste je do sprch, do spáčka, ať se zahřejou, než jim přijdou ty rainbagy, vlastně ty tašky, který má vlastně každý závodník v autě, ve kterém má suchý oblečení, tak než přišli ty pomocníci s těma taškama, tak závodníci už seděli v hotelu, prostě zaplnili hotel, podle mě jako strašně hezká reklama pro ten hotel. Ještě bylo vtipný, že ty závodníci potom cestou domů do svých hotelů napsali skvělý recenze na ten konkrétní hotel, který jim poskytl to přístřeší, takže hotel je najednou nejpopulárnější hotel v okolí.
1: To mi zatím přišlo takový asi nejhezčí příběh z toho, co máme za letošní Vuelty za sebou. Tak Jirko, odjetých je 6 dnů, jednu etapu vyhráli Kroupy, 3 etapy vyhrál tady Pogačar, to jsme na 4 a zbývající 2 vyhrál Matthew Brennan. Takže trošku se taky držíme myšlenky, kterou jsme tady už vyslovili při Tour de France, a totiž, že vyhrát etapu na Grand Tour je snad prostě těžší a těžší, že počet lidí, kteří je vyhrávají, se zužuje snad každou další Grand Tour. Pokud to takhle bude dál, tak jako zdá se mi, že tady Pogačar hodlá vyhrávat všechno, co končí na kopci, a Matthew Brennan i díky fantastické podpoře a obrovské síle svého týmu asi hodlá dál vyhrávat všechno, co je po rovině. A tenhle mladý závodník, o kterém už jsme tady určitě taky mluvili, který má obrovský příslib, ale byly tam nějaké zdravotní problémy, tak teď opravdu ukazuje, že tohle asi je vážně jméno, se kterým se budeme potkávat.
0: Tak on, když ti v týmu pomáhá Wout van Aert a potáhnou jako taková jména, jako třeba vítěz Vuelty před, já nevím, 3 roky, Sepp Kuss, tak prostě jako ty vyhrát chceš a ty to chceš naplnit. A tak to nějak zachraňuje sezónu týmu Visma Lisebike po tom vítězství Jonase Vingegaarda na Giro, tak už mi přišlo, že jako trošku ta Tour de France moc nepovedla, a teďko ta Vuelta jako právě třeba tím jménem, který možná ne každý čekal, možná se čekalo, že tyhle ty spurterské nebo klasikářské etapy bude vyhrávat spíš Wout van Aert, tak když se takhle daří Matthew Brennanovi, tak je pro ten tým radost mu pomáhat a určitě dostane ještě šanci. Ale podle mě těch etap, který bude chtít vyhrát tady Pogačar, ještě minimálně v té první půlce bude víc, protože spoustu těch etap končí na kopci nebo končí prostě v horách, a ten tady Pogačar podle mě veme každou příležitost. On se tím připravuje na ty další závody, jako je mistrovství světa a jako je třeba okolo Lombardie, která je jeho srdcovka, tak tady Pogačar v tomhletom případě sám prohlásil, nebo i lidé z jeho týmu, že minimálně první půlku Vuelty pojede naplno, a pak, když už bude mít tak komfortní náskok, tak samozřejmě tu Vueltu nechce ztratit, takže si ji bude hlídat, ale už bude spíš šetřit sílu na mistrovství světa, a to mi přijde děsivý. A já být jako závodník v téhletý, nechci říct generaci, ale prostě v téhletý etapě nebo periodě, kde takhle je dominantní tady Pogačar, tak já bych byl na antidepresivech, protože bych věděl, že vlastně nemám šanci v žádném závodě, kam on přijede.
2: No tak to je jak když si tenista s Djokovičem, Nadalem a Federerem, no.
0: To ale je pravda, ano.
2: Co se týče tady Pogačara, tak on vlastně před sebou má teoreticky, kdyby chtěl, ale naznačil si, že nechce, a je to tak pochopitelné, tu 13 v počtu maximálních vítězství Freddyho Mertense z roku 1977.
1: To nedá. Já jsem to před Vueltou zkoušel počítat a můj optimistický odhad, nebo pesimistický pro lidi, kteří chtějí vyhrávat jiné lidi, je 9. Ale už tam jednou byly ty Kroupy, tak už jsem jenom na 8.
0: Hele, já jsem byl o víkendu na svatbě a sledoval jsem tady po očku tu první etapu, a když ten tady vyhrál vlastně o ten malinký rozdíl těch 9 setin, tak tam někdo, kdo cyklistiku vůbec nesleduje, ale samozřejmě ví, kdo je tady Pogačar a ví, že se jede Vuelta, tak tam za mnou přišel už po několika skleničkách a říkal, hele, myslíš, že ho to furt baví vyhrávat? A já jsem si tak vzpomněl na sebe, a teď se vůbec nechci srovnávat ani tu dominanci, ani jako to, ale jako já jsem v této situaci byl samozřejmě v té paralympijské cyklistice, byl jsem v ní 10 let, a já jsem říkal, no baví, jako mě to taky bavilo, a mě bavilo vyhrávat, protože jako ty nechceš trénovat na to, aby si byl 2., 5. nebo 10., ty trénuješ na to, aby si vyhrával, a ta cyklistika je tak strašně náročný. A jako fakt, a teď to nechci říct, jakože vím víc než třeba naši posluchači, ale opravdu běžný fanoušek si nedokáže představit, co těch nejlepších 50 nebo 100 cyklistů na světě, co musí podstupovat každý den v tom tréninku. A ty to nechceš podstupovat proto, aby si byl pátý nebo desátý.
1: No právě, a přijde mi, že tohle se přeci dá docela i lidsky chápat. I když člověk k vrcholovému sportu má mnohem dál, tak jako my s Martinem mnohem jako si ty blíž tady Pogačarovi, než jsme my a všichni, kdo nás poslouchají. Tak přeci, když vy tak strašně tvrdě pracujete a v něčem, v čemkoliv se stanete nejlepším, tak to je přece úplně jako logické, že využijete v podstatě každou možnost toho, abyste to teď už jenom zúročili. A když navíc jste v pozici, kdy za to, že jste nejlepší, vás někdo platí a on vás neplatí za to, že vám to docela jde. Oni vás opravdu platí za to, že jste nejlepší a za to, že vyhráváte a předpokládá se, že vyhrávat budete dál. Tak prostě ono to ani svým způsobem jinak nejde. A já jenom bych chtěl vlastně korigovat to, co ten tady asi opravdu tak myslí, že třeba až přestane on tlačit na to, že vyhraje on. No tak to ale, to jsme taky už viděli, to bude znamenat víc volnosti pro jeho kolegy z týmu. To,
0: nebo
1: to
0: že nezna... naopak bude
1: tak,
0: pomáhat.
1: Přesně, ještě, nebo že bude pomáhat, aby se Jay Vine dostával do úniku a vyhrával etapy on, jo. To přeci oni nikdo nemůže očekávat, že ta celá stáj řekne po týdnu, tak dobrý, hoši, teď je to vaše. My jsme teď jako týden jeli a teď je to 14 dnů vaše. To se pro boha přeci nikdy nestane. Tohle by se nestalo, kdyby Manchester United vedl anglickou ligu o 30 bodů. Tak přeci těch posledních 10 zápasů jako se nestane, že nepřijde na hřiště, ne? To přeci...
2: Ale nasadí náhradníky. No. Jakoby trošičku tomu rozumím, jenom v tom závodě prostě během závodu nevyměníš jako závodníky logicky, no, ale...
0: Na druhou stranu UAE Emirates na Vueltu nasadil lidi, kteří vlastně nejeli ani Giro, ani Tour, protože prostě byli zranění, nebo se jim nedařilo, nebo prostě neměli formu, tak teď jim tu šanci dal, takže už tohle jsou vlastně náhradníci, v tom je to úplně děsivý.
2: Ale v tom vidím naopak tu sílu, protože na některých závodnicích je vidět, že ta sezóna už je dlouhá. Mats Pedersen podle mě bude rád, když Vueltu dojede.
1: No, tohle možná už nemáme čas, ale tohle mi přijde strašně zajímavé, protože ještě nedávno se bralo vlastně jako divné, že někdo jede Giro Tour a Tour Vuelta bývalo takové datelné a mně se zdá, že jak ta cyklistika se posunula a jak ta Tour de France je úplně šílená, takže ti lidé, kteří teď chtějí jet Tour a Vueltu, s výjimkou tady je Pogačara, protože to prostě není normální člověk, takže to teď nejde, protože jsou z té Tour úplně zabití, třeba jako Mats Pedersen, který je jeden z pěti nejlepších cyklistů na světě, možná deseti, ale připadá mi teď úplně uvařený.
0: Ano, jo, je to vidět a podle mě ani on s tím nepočítal, on si myslel, že to prostě to nějak bude. Jako, že a ono je to v takovým tom stylu, jakože v euforii skončíš Tour, podařila se ti a řekneš si, tak teď už nic horšího nebude. Ta Vuelta je jakoby, jako třeba fyzicky náročnější, ale mentálně je taková uvolněnější, ti závodníci tam jezdí hrozně rádi a říkají si, no tak třeba to půjde dál. A nejde. Jako to je, jako třeba u něj je mi to hrozně líto, protože já mám hrozně rád a jako tam vidím, že fakt už není z čeho.
2: Myslím si, že i ten Carapaz jako kvůli tomu se bude těžko zvedat v tom posledním týdnu, jak byl zvyklý, protože teď vyloženě je v úzovkách podobně slabší jako Pedersen.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jsme moc rádi, že jste nás poslouchali. Pokud se někam chystáte na víkend a vezete sebou kola, tak třeba si vezmete nějakou radu, která tady zazněla i od vás, od našich posluchačů. Moc za to děkujeme. Pánové, s vámi se těším zase velmi brzo naslyšenou. Martin Charvát tu byl s námi.
2: Hezký den.
1: A Jiří Ježek, Jirko, moc děkuju.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na rádiu Praha.

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.